Vyslechli jsme symfonii číslo 4 B-dur Ludwiga van Beethovena. Orchestr Academy of Ancient Music dirigoval Christopher Hagwood. Na závěr naší návštěvy u Christophera Hagwooda jsme zařadili jeho nahrávku oratoria Josefa Haydna Stvoření, která je dodnes řazena mezi nejlepší interpretace tohoto díla. Hagwood zde užil rozšířené obsazení se strojenými dechovými nástroji, jaké je doloženo při vídeňském provedení z roku 1799, které řídil sám skladatel. Zároveň Hagwood zvolil anglickou verzi díla, kterou Haydn preferoval při uvádění v Anglii. Haydnovo stvoření vyslechneme v tomto obsazení. Emma Kirkby soprán, Anthony Rolf Johnson tenor, Michael George bass, sbor a orchestr Academy of Ancient Music diriguje Christopher Hagwood.

Doznělo oratorium Stvoření od Josefa Haydna. Účinkovali Emma Kirkby soprán, Anthony Rolf Johnson tenor, Michael George bass, sbor a orchestr Academy of Ancient Music řídil Christopher Hugwood. Tímto vrcholným dílem jsme také uzavřeli naši dnešní návštěvu, kterou jsme věnovali interpretačnímu umění významného anglického dirigenta, čembalisty a muzikologa Christophera Hugwooda. Pořad připravil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Programem stanice vás bude následující čas provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Posloucháte speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění. A to na základě studia listinných pramenů, kritik a historických hudebně teoretických traktátů, včetně důvěrného zblížení s originálními hudebními nástroji nebo jejich novodobými replikami. Úvodní skladbou speciálu od Claudia Kludvigovi bude první kniha skladeb pro čembalo od Jeana Philippa Rameaua. Cyklus 9 barokních tanců hraje Christophe Rousset.

To byla první kniha skladeb pro čembalo od Jeana Philippa Rameaua. Hrál Christophe Rousset. A následuje koncertantní skladba od Josefa Haydna. Katalog jeho skladeb, který sestavil a je stále doplňován, nizozemský muzikolog Antony van Hoboken, byl zveřejněn v letech 1957 až 1978 ve třech svazcích. Najdeme tam 106 symfonií, přes 20 instrumentálních koncertů a mnoho dalších skladeb, včetně 83 smyčcových kvartetů. Pro tento pořad je zajímavá zmínka o počtu symfonií, neboť sám Haydn mezi ně zařadil svou koncertantní symfonii B-dur, Hoboken číslo 105, pro hoboj, fagot, housle, violončelo a orchestr. Počet jeho symfonií díky dalším objevům dosáhl už počtu 108, ale stále se používá čísla 106. Z té 106. se zachovala jen jedna věta, 107. je známá z úpravy pro smyčcové kvarteto a 108. je známá jako symfonie B-dur bez katalogového čísla. Koncertantní symfonii Hoboken číslo 105 napsal v Londýně mezi únorem a březnem 1792, kam se Haydn vydal na pozvání impresária a houslisty Johanna Petra Salomona, aby v jeho koncertech dirigoval s orchestrem své nové symfonie. Mladý kníže Esterházy totiž v roce 1790 rozpustil kapelu svého předchůdce kvůli obrovským dluhům a uvolnil Haydna, který už neměl nic na práci, třeba že zůstal u Esterházyů. Kapelník přesídlil do Vídně a v roce 1792 odjel do Londýna, kde byl široce populární a jeho hudba se hrála snad na každém koncertě. Pro Salomonovy koncerty napsal Haydn 12 londýnských symfonií. Prameny naznačují a badatelé se domnívají, že tato koncertantní symfonie byla reakcí na podobná díla Ignáce Pleyela, bývalého Haydnova studenta, kterého londýnské noviny propagovaly jako Haydnova rivala. Ba dokonce byl zinscenován konkurenční koncertní podnik k Salomonovu projektu, ale sami skladatelé kompoziční zápas odmítli a navzájem si hráli na obou koncertech skladby jeden druhého. Sinfonia Concertante je dílo se čtyřmi nástroji v solové skupině – housle, violončelo, hoboj a fagot – a v orchestru jsou instrumentovány flétna, dva hoboje, dva fagoty, dva lesní rohy, dvě trubky, tympány a smyčce. První provedení se konalo 9. března 1792, přičemž Salomon hrál jako hlavní houslista v solové skupině. Jeho kolegové zůstali známí pouze pod svými příjmeními. Harrington hrál na hoboj, Holmes fagot a Mennell violončelo. Představení bylo náležitě úspěšné a symfonie byla hrána hned následující týden a také znovu během druhé Haydnovy návštěvy Londýna v roce 1794. Koncertantní symfonii B-dur číslo 105 hrají Guy Ebigné, hoboj, Danny Bond, fagot, Lucy von Dahl, housle, Wouter Mella, violončelo a orchestr 18. století. Řídí Franz Brichen.

To byla Sinfonia Concertante B-dur pro housle, violončelo, hoboj a fagot od Josefa Haydna v Hobokenově katalogu číslo 105. Hráli Guy Ebigné, hoboj, Danny Bond, fagot, Lucie Fondal, housle a Wouter Mela, violončelo a orchestr 18. století, který řídil Franz Brüchen. Další skladbu

jsem vybral z odkazu Johanna Sebastiana Bacha z cyklu 6 sonát a partit pro solové housle. Nejprovozovanější je druhá partita s populární šakonou. Na barokní housle hraje Giuliano Carmignola, podle časopisu Gramofon princ mezi barokními houslisty. Byl jmenován akademikem Královské filharmonické akademie v Bologni a akademikem Santa Cecilia. Hraje na housle Stradivarius Bello z roku 1732, kterému propůjčila spořitelna Casa di Risparmio v Bologni pro jeho osobu a umělecké angažmá v orchestru Mozart. Tady je partita číslo 2 pro solové housle D-moll Johanna Sebastiana Bacha, Bachův katalog číslo 1004. Hraje Giuliano Carmignola.

0: Giuliano Carmignola hrál partitu pro solové housle číslo 2 D-moll Johanna Sebastiana Bacha, Bachův katalog číslo 1004.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění. A to na základě studia literárních dokumentů, kritik a historických hudebně teoretických traktátů a s využitím originálních hudebních nástrojů nebo jejich novodobých replik. Hudbu vybral Rafael Brom a dalším skladatelem v programu je Franz Danzi. Narodil se v rodině mannheimského violončelisty a patřil do rodinného hudebního klanu, který kurfiřt Karl Theodor zaměstnával vedle rodiny Stamiců nebo Wendlingů. A v orchestru působil i Francův otec a dva sourozenci, houslista Johann Baptist a zpěvačka Franciska. Po přestěhování mannheimské kapely do Mnichova převzal Franz Danzi post sólového violončelisty po otci. A po roce 1800 odchází do Stuttgartu, kde působil jako dirigent Královského dvorního divadla. V závěru svého života byl dirigentem Bádenské dvorní kapely v Karlsruhe. Dnes je na programu Danziho koncert pro klavír a orchestr S-dur. Solistou je Christoph Hammer, který se začal věnovat hře na historické klávesové nástroje, zejména na hammerklavír, fortepiano, roku 1989. Získal si záhy renomé jako solista v doprovodu písní renomovaných pěveckých osobností a jako komorní hráč. Pravidelně spolupracuje se soubory Concerto Köln, barokní orchestr Orfeo, nizozemský komorní orchestr a pražský komorní orchestr. Natočil řadu nahrávek pro OEMS, Classics, Bavorský rozhlas a Rakouský rozhlas. V roce 1996 založil soubor Neue Hofkapelle München, se kterým uvádí dosud neznámou hudbu 17. a 18. století z bavorských sídel a kostelů, například z Mnichova a z Řezna. Christoph Hammer, který hrává na fortepiano od Josefa Hippa, postavené kolem roku 1800 v Innsbrucku, a Neue Hofkapelle Mnichov, budou hrát koncert pro klavír a orchestr S-dur od Franze Danziho.

Christoph Hammer, fortepiano, nejspíše od Josefa Hippa, postavené kolem roku 1800 v Innsbrucku, a Neue Hofkapelle Mnichov hráli koncert pro klavír a orchestr Esdur od France Danciho. Program speciálu Staré hudby pokračuje hudbou Georga Filipa Telemana. Bude to drobná sonáta prima pro flétnu, housle a baso Continuo a Dur. V katalogu jeho skladeb číslo 43 A1 hraje soubor Florilegium.

Komorní soubor Florilegium hrál sonátu primu pro flétnu, housle a basso continuo A-dur od Georga Filipa Telemana v jeho katalogu skladeb číslo 43 A1. Komorní ansámbl vystřídá trochu objemnější těleso. Salzburger Hofmusik. V roce 1992 soubor založil pianista Wolfgang Brunner. Soubor hraje na originální nástroje a věnuje se převážně hudbě 17., ale také i 19. století, přičemž ústředním bodem repertoáru je hudba dvorní kapely salzburských knížat, arcibiskupů. Ve výběru repertoáru není ale ortodoxní. Pod jménem Wolfgang Brunner jsou uváděny cenné nahrávky a rozhlasové přenosy, stejně jako první nahrávky skladeb s klavírem od Antona Brucknera, E.T.A. Hoffmana, písně Karla Orfa a opery Arminio od Heinricha Ignáce France von Biebra. Wolfgang Brunner se kromě hudby zajímal o historii tance, studoval hudební umění, divadlo a folklor v Mnichově a v Salzburku. Brunner byl také učitelem dějin tance a publikoval několik článků a encyklopedických hesel. Dnes bude hrát Salzburger Hofmusik Koncertino pro lesní roh a orchestr D-dur od Michaela Haydna. Solo na klavír má Johannes Hinterholzer.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Hezké už letní ráno těsně před velkými prázdninami, ke kterým patří také letní slavnosti staré hudby v Praze, jeden z nejlákavějších festivalů klasické hudby minimálně ve středoevropském prostoru. Výhledy a inspirace tohoto festivalu, tak to je podtitul dnešních dvouhodinových vltavských partitur, které jsou přímo inspirované letošním programem letních slavností staré hudby, největším a nejdéle působícím festivalem hudby historicky poučené interpretace v Praze. Letos se 7 koncerty v rozmezí dnů od 16. července do 5. srpna. Od mikrofonu vás zdraví Renáta Spisarová. U zrodu festivalu stála v roce 1999 flétnistka, badatelka a také umělecká vedoucí souboru Collegium Marianum Jana Semerádová. A od roku 2000 jsou tak letní slavnosti vstupní branou, kterou do České republiky proudí špičkoví zahraniční interpreti, kteří hrají na originály či kopie historických nástrojů při zachování těch nejvyšších nároků na největší možnou dokonalost provedení, na kterou jsme zvyklí u moderních nástrojů. Je obdivuhodné, že vedle vlastní koncertní činnosti u nás i v zahraničí, i práce muzikologické a dramaturgické, je Collegium Marianum schopno tolik let udržovat vysokou dramaturgickou a organizační laťku festivalu. Nahrávky, které nabízíme teď na Vltavě k poslechu, představí větší část souborů, které letos v Praze na slavnostech hostují. První z nich je proslulý londýnský soubor Stile Antico, který u nás vystoupí úplně poprvé. Koncert, který je v době, kdy připravují tento pořad, už téměř vyprodán, se koná 16. července v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství na Novém městě. Úhelným kamenem večera bude úcta ke svatým, velkým mužům a ženám víry, kteří byli vnímáni jako vzory zbožného života a o jejich životech vypráví specifický literární žánr legendy. Tak tedy seznamte se. V podání souboru Stile Antico jsem z jejich bohaté fonotéky vybrala z alba Píseň písní skladby, jejichž autorem je nejslavnější španělský renesanční skladatel dominikán Tomás Luis de Victoria, vrcholný představitel římské školy Giovanni Pierluigi da Palestrina a španělský katolický kněz a skladatel Francisco Guerrero. Účinkuje Stile Antico, nerušený poslech třech písní doby renesance.

Na zahajovacím koncertě 27. ročníku letních hudebních slavností bude účinkovat londýnský soubor Stile Antico. V naší zemi zcela poprvé a oživí repertoár z díla anglických, frankovlámských, italských a španělských velikánů renesanční polyfonie. Stane se tak 16. července v Praze a obávám se, že v době, kdy se slyšíme, je koncert už beznadějně vyprodán. V partiturách na Vltavě, které dnes cíleně upozorňují na hostující ansámbly a solisty jednoho z nejpozoruhodnějších festivalů staré hudby u nás, jsme v podání souboru Stile Antico slyšeli písně, které zkomponoval Tomas Luis de Victoria, Giovanni Pierluigi da Palestrina a Francisco Guerrero, díla vrcholné renesance. Dalšími hosty letních slavností staré hudby v dramaturgii souboru Collegio Marianum bude vlámský soubor Scherzi Musicali, jehož instrumentář je velmi bohatý. Posluchači v zámku Troja na Praze 7 uslyší rozmanité drnkací nástroje užívané pro doprovod zpěvu kolem roku 1600 a zpívat bude a rovněž na mnohé speciální nástroje hrát, také třeba na trojřadou harfu, umělecky vedoucí souboru baritonista, čembalista, loutnista, harfista a dirigent Nicola Achten. Na programu bude také dílo, které napsal Giulio Caccini a my si teď poslechněme už z vydaného alba souboru části z jeho opery Il rapimento di Cefalo, Únos Kefala. Dílo založené na klasickém mýtu o Kefalovi a Auroře. Postavu z řecké mytologie teď tedy stvární fantastický zpěvák Nicola Achten. Poté si v podání souboru a jeho solistů poslechněme ještě hudbu, kterou napsal italský skladatel, varhaník a pedagog Giovanni Paolo Colonna. Nerušený poslech asi 30-minutového bloku hudby, na níž se podílí host letošních letních slavností staré hudby. Scherzi Musicali teď vede Nicola Achten.

Partitury nesledují hostující soubory letních slavností staré hudby, které se v Praze konají od 16. července do 5. srpna. A je mi opravdu líto, že už v této době, kdy se dnes slyšíme, je jasné, že i vystoupení vlámského souboru Scherzi Musicali, který teď účinkoval pod vedením Nikola Achtena, také výtečného baritonisty a hráče na drngací nástroje, je v Trojském zámku na Praze 7 zcela vyprodané. Z četných alb souboru jsem vybrala hudbu dvou italských mistrů. Giulio Caccini žil v letech 1550 až 1618 a varhaník Giovanni Paolo Colonna až v následujících letech 17. století zemřel až v roce 1695. Dalším hostujícím souborem letních slavností staré hudby v Praze bude německý soubor i Zefirelli. Jeho název odkazuje na Zefira, řeckého boha západního větru a posla jara. A svěžím větrem staré hudby chtějí být také mladí instrumentalisté. Vystoupí 22. července v letním refektáři Strahovského kláštera a opět vyprodáno. Na programu budou díla starých italských mistrů. Z jejich alba z roku 2022 vybírám teď pro ranní partitury velice známou houslovou sonátu číslo 5 opus 12 Arcangela Corelliho. Po asi 12 minutách zazní pětidílná sonáta pro flétnu a čembalo Georga Friedricha Händla. Se stopáží rovněž asi 12 minut. Takto svěže hraje hamburský soubor, který si říká i Zefirelli.

Německý soubor I Zefirely a v jejich podání sonáta pro flétnu a čembalo Georga Friedricha Händla. A ještě předtím zazněla houslová sonáta opus 5 číslo 12 Arcangela Corelliho. V počtu 6 hráčů se soubor představí na letních slavnostech staré hudby ve Strahovském klášteře v Praze. Přesné červencové datum ani nezmiňuji, neboť je beznadějně vyprodáno. Do Prahy mladí hudebníci přijedou s programem, který je sestavený z instrumentálního repertoáru raného italského baroka, plného působivých vyjádření, rozmanitých citů, vášní a nálad. Koncert s datem 24. července v kostele svatého Šimona a Judy na letních slavnostech má název Violino Virtuoso. Přenese posluchače do doby, kde se housle staly středobodem hudebního světa a kdy italská virtuózní škola definovala hranice technické dokonalosti a zároveň čerpala podněty z kulturního dědictví jiných národů v čele s exotickou přitažlivostí Pyrenejského poloostrova. Soubor Objeto Barocco No Identificado vznikl z iniciativy Miriam Ontani, která tak mohla naplno rozvinout své zaujetí výjimečným houslovým repertoárem 17. a 18. století. Mladý ansámbl debutoval v roce 2021 a od té doby působí s velkým úspěchem ve Španělsku i v dalších evropských zemích. Poslechněme si jej v třívětém houslovém koncertu číslo 1 Amol Johana Sebastiana Bacha.

Také soubor Objeto Baroco No Identificado bude v červenci hostem aktuálního ročníku letních slavností staré hudby festivalu, který už po 27. pořádá v Praze soubor Collegium Marianum. No a dnešní vltavské partitury společně s ním představují mladé soubory staré hudby. Houslistka Miriam Ontana je hlavní tváří zmíněného španělského souboru. V houslovém koncertě číslo 1 a mol Johanna Sebastiana Bacha hrála solo. Dovolím si po ránu ještě trochu hlubší meditaci, teď tedy ponoření do velmi prosté a velmi silné hudby. Opět z dílny Johanna Sebastiana Bacha. Z rozsáhlé houslové partity číslo 2 d-mol si poslechněme pátou část Chaconu. Hraje Miriam Ontana.

Také houslistka Miriam Ontana se letos zúčastní letních slavností staré hudby. Se souborem Objeto Barocco no Identificado vystoupí 24. července a to v majestátní kulise kostela svatého Šimona a Judy v Praze. Následující dva koncerty festivalu budou ve znamení hry na violu da gamba i speciálního projektu přímo pro festival, ve kterém se potkají hudebníci ze všech koutů světa. Farsi, tradiční hudba spojená s kulturní identitou Persie, či tarab, tradiční arabský zpěv emotivní a repetitivní formy, se setkají s chorálem, renesanční polyfonií, barokními pasáži, lidovými písněmi i improvizacemi. A za to všechno může v tom nejlepším smyslu slova pořadatel letních slavností staré hudby soubor Collegium Marianum. Ten festival 5. srpna uzavře a hostem souboru s uměleckou vedoucí Janou Semrádovou bude německý basbaritonista Andreas Wolf. Teď tedy ukázka z četných nahrávek souboru. Zelenkovo dílo Confitebor tibi domine hraje Collegium Marianum a zpívá Tomáš Šelc, člen prestižních sborových a ansámblových uskupení, jako je Collegium Vocale Chant, Taverner Consort, Collegium Senace 4, Kapela Mariana, no a také Collegium Marianum Jany Semerádové.

0: Budu tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem. Aspoň jedna část ze slavného žalmového díla Jana Dismase Zelenky, Confitebor tibi domine, které patří do jeho pozdního drážďanského období a vzniklo kolem roku 1729. Slyšeli jsme ji v podání souboru Collegium Marianum a jeho hosta, baritonisty Tomáše Šelce. U konce jsou partitury, dnes plně inspirované nadcházejícím mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby, který se právě díky souboru Collegium Marianum opět koná v Praze, a to od 16. července do 5. srpna. Za inspiraci pro dnešní partitury Janě Semerádové a jejím spoluhráčům děkuje Renáta Spisarová. Přejeme dobré ráno z Vltavy.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
3: A dobré letní ráno přejí také přesně v 8 hodin Jana Kozubková z Vltavské hlasatelny a Romana Kouřilová z technického pracoviště. Máme neděli 28. června roku 2026. Karla Kryla jako hluboce věřícího písmáka a novodobého proroka, jehož texty dodnes působí jako varovné memento, popisuje ve své knize jako anděl s polámanými křídly Pavel Hošek. A to je host dnešního kréda, které začne na Vltavě za půl hodiny. A předtím ještě nalistujeme s Ninou Rutovou a Martinem Putnou dnešní kapitolu duchovních dějin.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: Mně se líbí, jak ty máš tu historii tak hezky naporcovanou. Takže minule jsme byli v Aténách osmanských a mluvili jsme o tom, že v roce 1456 Osmané převzali Atény, Akropoli o 2 roky později a Mehmet dobyvatel, ale vyjádřil úctu k té řecké tradici. A zatímco křesťané proměnili to město v křesťanské, to muslimové neudělali. Ti věří, že lidé sami poznají, že jejich náboženství je lepší a přejdou. Kdy byl na Parthenonu vztyčen minaret, to se úplně přesně neví. Ale mluvili jsme taky o historikovi, který se jmenuje Evlia Čeleby a ten mě hodně zaujal, protože i ty jsi s nadšením mluvil o tom, ač jsi historik, jak on si domýšlí ty věci a viděla jsem, jak tě baví, jakým způsobem říká ty nesmysly. Tak to já jsem si zapamatovala.
2: Ano, nesmysl bývá někdy zábavný. A skončili jsme ty naše malé dějiny Aten v osvobozeneckých válkách, to znamená v těch 20. letech 19. století, kdy vypukne řecké povstání, které konečně po tolika neúspěšných povstáních je to poprvé úspěšné za pomoci velmocí, takže konečně vzniká novořecký stát a tedy vznikají i nové Atény. A ty nové Atény, velmi zjednodušeně řečeno, ty jsou tak trochu Mnichovem, tak jako Mnichov Aténami, protože do čela toho nového státu je velmocemi vybrán princ Otto, syn bavorského krále Ludvíka I. A tady nemůžu neříci historku s taxikářem. Když jsme naposledy tak jeli z letiště taxíkem, taxikář, jak taxikáři bývají, byl velmi hovorný, všechno věděl a byl takový zvláštní, proč vůbec do Aten jezdíte, Praha je tak krásná, my tady pořád nic nemáme, vy si myslíte, že to je 2000 let staré, ale to je všechno z 19. století. A pomlouval prostě prvního řeckého krále Otona, že prý fňukal a prosil svého otce, já chci taky království, až pro ní vybrali to Řecko. A tak prostě vedl svoji taxikářskou historii řeckých dějin. A to byl já a 3 studenti. A oni tak jako naslouchali a on potom na mě vzadu. A vy děláte, co říká, víte, já jsem profesor historie a o králi Otonovi jsem taky napsal esej. A on zblkl, 10 minut bylo v taxíku ticho. Nicméně, když jsem tuhle historku vyprávěl potom jiným studentům, tak jeden student ze Slovenska řekl, no kdyby to byl slovenský taxikář, tak on ti řekne, že ty ničemu nerozumíš, protože tady nežiješ a on to ví líp. Takže jak to bylo opravdu s Otonem? Otto byl plod nejenom krále Ludvíka, ale hlavně plod tehdejšího evropského filhelenství. Té lásky k Řecku, toho okouzlení antickým Řeckem. My jsme tady minule si četli z Hölderlina, toho romantika, který sní o současných Řecích, které nikdy reálně neviděl a kteří byli úplně jiní a jejich identita byla prvotně pravoslavná a nesnili tak moc o návratu starých Aten. Ale Bavoři ti snili o návratu starých Aten, takže oni vlastně postavili nové Atény. Nejdřív byl úplně šílený plán, který se naštěstí nerealizoval. To byl Šinkelův nápad, architekta Šinkela, postavit královský palác pro Otona na Akropoli. Jo, jsou dochovány obrázky, jak to mělo vypadat. Čili ta Akropole byla úplně zničená. Parthenon vystavěný prostě do toho jako nového neoklasického komplexu. To naštěstí opustili a místo tohoto nové město, tu Otonopolis, vlastně postavili stranou od té staré. Takže vznikl královský palác na dnešním náměstí Syntagma a vzniklo kruhové náměstí Homonoia Svornos, neboli Omonia, jak se po novořecku vyslovuje. A vznikla řada těch jakoby staveb, které definují moderní město.
1: Jo, počkej, ale ještě si potřebuju udělat jasno v tom, Herderlin mluvil taky o tom, jak ti Evropané odvážejí ty sochy a sloupy a to je ještě před Otonem nebo po Otonovi nebo za Otona.
2: To je před Otonem. To je ten slavný případ Lorda Algina, který si z Akropole odvezl tu kariatýru do Britského muzea a mnoho jiných věcí, které bylo vlastně z Řecka odvezeno. Tady už začíná změna koncepce, že antika má zůstat v Řecku. Ono to do jisté míry dávalo smysl, protože dokud vládli Turci, kteří k tomu neměli žádný vztah, tak odvést ty věci, to je jako, je to krádež, anebo je to záchrana. Jo, když to, jakmile tam řecký stát, tak naopak začínají budovat vlastně první muzea antiky, začínají vznikat za Otonovy vlády a potom za té následující. Tak, o to. Vychováván filhelénsky, vychováván v tom, že Řecko je kolébka naší civilizace a že on má to neuvěřitelné privilegium, že se stane prvním králem novořeckého státu. Dokonce on nosil tu sukni. Je spousta obrazů Otona, jak nejdřív ten zasněný paporský jinok, pak už ten pán v letech s tím knírem, ale pořád prostě nosí tu sukni mužskou. Fustanela se tomu říká, je to tak.
1: Mm-hmm.
2: No nicméně, on nepřistoupil k pravoslaví. Sice se jako snažil tomu Řecku co nejvíce jako pomoci a pozval na místo Bavorů vlastně do těch úřadů povolávat už Řeky, aby ten národ se emancipoval, ale pravoslaví. Jo? Takže jedna z těch nových staveb, stojící po boku univerzity, Národní knihovny, akademie, je katolický kostel, který tam byl postaven pro něj. A když do toho kostela přijdeš, na něm není nic, co by aspoň se jako kulturně, esteticky blížilo tomu řeckému. To je prostě římský neoklasicistní kostel po vzoru římských bazilik. A to byl jeden z hlavních důvodů, proč vlastně o to se Řekům nezalíbil a nakonec ho vlastně vyhnali. Nejdřív to autokracie, bylo první takové jako vlnění, tak on zavedl nějakou ústavu, nerad, ale prostě zavedl a nastalo další vlnění a o to prostě musel opustit. A prý, když umíral doma v Bavorsku, takže jako poslední slova zněla, ach Řecko mé, Řecko.
1: A kdo po něm?
2: To si taky nevymyslíš. Dánský princ. Jo, pořád jsme v té situaci, kdy v Evropě jsou tři hlavní velmoci, které mají zájem na tom mít v Řecku hlavní slovo. To je Francie, Británie a Rusko. A to, že oni si už vlastně předtím vybrali toho Otona, byla věc kompromisu, jo? Že to nebude ani britský princ, ani někdo z Francie, ani žádný ruský vévoda, ale že to bude z nějaké jako malé v uzovkách neutrální země.
1: A Řekové tenkrát nebyli ještě dost emancipovaní na to, aby si zvolili někoho ze svých?
2: To je správná otázka. Oni si původně zvolili. Johannese Kapodistriase. A toho potom za dva roky sami zavraždili. V Naupliu je kostel, kde ukazují, kde prostě někdo ze znepřátelného klanu Kapodistria se zavraždil. Poté, až ty velmoci řekli, tak moment, tak tady musíme to zatím trošku spravovat sami. No, takže po bavorském princi byl vybrán dánský, proto ten náš díl se jmenuje Ateny bavorské a dánské. Vizuálně v Aténách žádný rozdíl není. Ti Dánové úplně normálně pokračovali v tom, co začali ti Bavoři. To znamená, oni převzali strukturu toho města, převzali ten koncept těch nových státních institucí, těch muzeí a dokonce už pro Otona pracoval jeden dánský architekt, Theofil Hansen, takže on prostě mohl pokračovat. Je to bylo shodou okolností.
1: A v kterých jsme to vlastně letech?
2: To jsme byli v 60. letech. 1862 je ten rok Otonovy nedobrovolné abdikace. A tehdy nastupuje tedy zase podle dohody velmocí ten dánský princ, který přijme jméno Jiří. On se původně jmenoval jinak, ale i poučením Otonem on přijme nové vlastně řecké jméno, čili Georgios, a původně se jmenoval Wilhelm Christian a byl dánský, ale vlastně taky německého původu, jako skoro všechny dynastie v Evropě byly německého původu, tak či onak. A ten vládl 40 let velmi úspěšně, už to byla vlastně konstituční monarchie a v letech 1912-13 došlo konečně k tomu rozšíření Řecka na většinu území osídlených Řeky v rámci Evropy a téhož roku ten Jiří I. byl zavražděn v Soluni řeckým anarchistou.
1: Bože můj.
2: Čili v tom jakoby okamžiku toho triumfu, konečně jsme už na severu, Soluni. Řecko konečně začíná být zase jako velké i teritoriálně. Takže tak. Ale znovu, tohleto my tam nepoznáme v těch Aténách vizuálně.
1: Tu jeho vládu.
2: Ten jakoby přelom mezi Bavory a Dány, to je pořád stejný program. Prostě chceme Řecko co nejvíc prostě moderní a co nejvíc navazující na tu antiku. Takže my jsme zmiňovali ten kostel katolický a vedle něho tu triádu. Akademie, univerzita, národní knihovna. A na tom je to krásně vidět. To plánoval už Otto. Bylo to spožděno, najel tam právě Teofila Hanzena a dokončeno to bylo už za Dánů, ale na tom ústředním tympanonu stále kraluje Otto. Jo, to je ta legrace. To je Parthenon, který ukazuje jakoby dějiny řecké vzdělanosti. Christiana Hanzena, toho druhého z těch Hanzenů. Takže je tam Homer, Athales, a Sapfo, a Perikles, a Aristoteles. A právě často vždycky jakoby ti tvůrci a ti vládci, kteří jim dávají tu možnost. Proto Perikles, jako ten jaksi vládce zlatého věku, potom Alexandr. A tak to tam úplně uprostřed mezi všemi trůní Otto. Takže to jsou ty nově budované Atény.
1: A ta architektura toho města, ty bílé domky, tak jak je známe, ano. To vzniklo taky tehdy?
2: Ano, to je tam. Všechno to, co je z 19. století, je buď to projektováno přímo těmi bavorskými a potom dánskými architekty, a nebo potom řeckými, kteří jsou u nich vyučeni. A to též platí vlastně i pro výtvarné umění. Když člověk přijde do Národní galerie v Aténách, která dnes je v úplně novodobé budově, takže ta budova sama je úplně nová, moderní, skleněná, ale ukazuje to dějiny řeckého malířství 19. století, tak tam zase na počátku stojí informace, že byl z Mnichova povolán Ludvík Tyrš, který začal učit řecké malíře modernímu tehdy, čili romantickému malířství. A dokonce v některých kostelech z 19. století můžeme vidět malby ve stylu Nazarénu. Mm-hmm. My jsme tady nedávno mluvili o tom, co to byly Nazaréni, jak to byla ta populární náboženská malba. No tak prostě tam najdeme i kostely, které mají jaksi zcela pravoslavnou ikonografii, ale ten styl je převzat od Nazarénu. No, a pak přichází první světová válka, nebo jak oni se mysleli, světová válka. To už nevládne Jiří, ale jeho syn, a ten musí odejít a to Řecko se rozdělí na dvě části, na jednu, která je spíš s tím Rakouskem a Německem, a ta druhá, která je spíš s těmi státy dohody, čili s Francií, Anglií, Ruskem. Oficiálně Řecko neutrální, ale v podstatě už tam jako bublá ta občanská válka, která, jak víme, potom je oblíbený sport Řeku ve 20. století. Omlouvám se za svůj černý humor. A v kontextu té světové války a toho řeckého váhání, kde je vlastně místo té země v moderní Evropě, tak v tomto kontextu se objevuje postava té nejpozoruhodnější členky té dánské dynastie. A to byla princezna Alice z Battenbergu, neboli Alice z Mountbattenu, to je strašně složité. A my tady nebudeme vysvětlovat celý její hrozně složitý genealogický původ. Řekneme si jenom to, že jak už bylo řečeno, všechny evropské dynastie jsou tak nějak zešvagřeny. Nás zajímá to, kým byla ona sama bez ohledu na svůj původ.
1: A tak to o sobě vypovídá princezna Alice v seriálu Koruna. Narodila jsem se na hradě Windsor. U mého narození byla samotná královna Viktorie. Všichni si mysleli, že jsem pomalé dítě, narodila jsem se hluchá. Diagnostikovali mi schizofrenii a poslali do psychiatrické léčebny. Léčil mne sám Sigmund Freud. Nebyl to moc milý muž. Byla jsem tam přes 2 roky a pak se mi povedlo uprchnout.
2: Tohle je úryvek ze scénáře, který je podle skutečných událostí. Lze najít o tom různé dokumenty, knihy, a tady ten moment, to je okamžik, kdy princezna Alice po dramatických událostech se vlastně dostane na úplně stará nejstarší kolena zpátky do té Anglie, respektive je evakuována po plukovnickém puči, protože už tam pro ní nebezpečno. a žije v tom Buckinghamském paláci a dává rozhovor novináři, který původně přišel pomluvit královskou rodinu, který nemá rád královskou rodinu, a oni si ho naschvál pozvali a on se dostane vlastně do kontaktu s ní, o které vůbec netuší, ona je tam trošku jako na tajňačku. Říká, co tady dělá pravoslavná řeholnice? My si v zápětí vysvětlíme, jak to, že se z princezny stala pravoslavná řeholnice. A ona mu tam vykládá svůj život. A teprve poté se vlastně k ní znovu přihlásí, znovu se s ní smíří princ Filip, čili manžel královny Alžběty, což je její syn narozený na Korfu, který má z dobrých důvodů na své dětství a dospívání velmi špatné vzpomínky.
1: A ona vlastně ji povolá, ta královna Alžběta, ta jeho žena, na zámek a on ji úplně ignoruje, on ji nechce vidět, až teprve čte v novinách, že podstatou vtipu od chyních je, když nějakou máte, je to noční můra. Ale mít tuto tchyni je jediné požehnání. Princezna Alice je nejvzácnější bytost, členka královské rodiny, která vytrpěla víc než všichni, pracovala tvrději než všichni a způsobila víc dobra než všichni. Kvůli vrozené hluchotě byla neustále špatně chápána, na okraji zájmu a podceňována. Lékaři jí způsobili hrůzy, rentgenovali jí dělohu, aby navodili menopauzu a snížili její libido. A její hysterii léčili elektrošoky. Místo aby zahořkla, zasvětila Alice život dobročinnosti, charitě a boji za sociální spravedlnost, přičemž často podstupovala velké osobní riziko. A tak to pokračuje dál. Můžeme přejít do dialogu mezi tím princem Filipem, jejím synem a Alicí?
2: Dobře, mám být asi Filip, předpokládám. Dlužím ti omluvu.
1: A za co?
2: Za nevěřícnost. Celou tu dobu jsem tě držela z dosahu kamer, když se měla očividně být v centru dění.
1: Dluží-li tady někdo někomu omluvu, pak obavíme, že je to naopak. Alespoň tvé sestry ze své matky něco měly. Když jsme pak museli opustit Řecko, nevyrovnala jsem se s tím. Potřebovala jsem péči, potřebovala jsem pomoc.
2: Ale oni ti nepomáhali, oni tě mučili.
1: Dělali, co mohli.
2: Ne, ta léčba byla barbarská a tvá odvaha, s jakou si to snášela, byla obdivuhodná.
1: Nebyla jsem na to sama, to by nešlo. Měla jsem pomoc na každém kroku. Když si Bobíšku, tak ona mu říká, když si Bobíšku zmínil nevěřícnost, jaká je tvá víra?
2: Spící.
1: Co?
2: Spící.
1: To není dobré. Ber to tedy jako dar matky svému dítěti. Jednu jedinou radu. Najdi opět víru. Pomáhá to. Ne, nejenom pomáhá. Víra je vším. Zdá se, že přestává pršet, co říkáš, projdeme se. A následuje záběr dojemný, jak princ Filip se prochází se svojí matkou Alicí, tehdy už 82 letou po zahradě Buckinghamského paláce.
2: Tak, takže tady paradoxně je to seriál, který upozornil veřejnost světovou, protože to byl velmi úspěšný seriál, na tuhle tu pozoruhodnou osobu, která je princezna, princezna řecká, princezna dánská, tím vlastně přivdala se do toho rodu a současně svatá v mnoha významech, to se pokusíme vyložit, a současně je šílená. Psychiatricky, jo? To jaksi nebylo tak, že jasně, oni léčili barbarsky a neúspěšně, ale oni by s tím nezačali, kdyby ona opravdu psychické problémy neměla. Takže pojďme trošku naspátek a vylíčíme si ještě jednou po pořádku život téhleté pozoruhodné princezny Alice. Čili ona pocházela vlastně volně z britské královské rodiny, je to složité, ale prostě byla z ní zpřízněna, přivdala se do té dánské, která vládne v Řecku, přijala to pravoslaví a její první velká chvíle nastává za té světové války. Tam my jsme přerušili líčení jejin Řecka. Řecko sice snažilo se být moderním státem, ale takové věci jako válečná zdravotní služba, tam nebyla nic moc a ona se prostě jala to organizovat a skutečně byla na té frontě. A potom musela uprchnout, protože Řekové tehdy vyhání královskou rodinu, nakrátko se vrací zpátky, to dlí na tom Korfu, čili to, proč se princ Filip nenarodil v královském paláci v Řecku, ale na Korfu, to je v souvislosti s těmi složitými dějinami, a potom byli znovu vyhnáni a odešli do Paříže. A tam ty psychické problémy se vyhrotily a ta rodina ji zavřela do sanatoria. To se tehdy dělávalo. Že jo, dnes se hodně mluví o humanizaci psychiatrické péče, o důstojnosti pacientů. To se tehdy tak nebralo. Když měl někdo psychické problémy, no tak ho ta rodina prostě nechala a měla na to vůbec, tak ho prostě nechali dotyčného zavřít do sanatoria. A ten Freud zmiňovaný, kterou všichni bereme jako toho velkého guruva, zachránce, objevitele, který vlastně spolu stvořil náš dnešní svět. No, v jejím případě ji opravdu léčili ty její psychické problémy nějak jako velmi drasticky, fyzicky. A tehdy u ní začínají vize. A Nino, ty víš, jak já jsem na vizionářky opatrný. Na vizionářky i vizionáře. Jo? Když někdo říká, já jsem měl vizi, Bůh mi řekl, říkám, no, a jinak s paní máte dobré. Ne, já se omlám za svůj sarkazmus, jo, ale už jsme v těchto dějinách evropské spirituality potkali tolik jako podivných případů. Takže jako to, že někdo je vizionář nebo vizionářka, nebo tvrdí to o sobě, nebo někdo to o něm tvrdí, to opravdu ještě není důkazem o ničem. A ona měla vize konkrétně Ježíše a dokonce, jak v těch dokumentech se popisuje, to byly vize velmi erotické. I to byly jen zůvodu prostě, proč ji zavřeli. Zase ona tom jakoby navazuje nevědoucto na středověk, kdy tam u řady těch mističek jsou vize, které mají nějaký erotický rozměr. Terezie z Avily, Hadevých a prostě mnohé jiné. Ale jsme ve 20. století.
1: Mm-hmm. Ty jsi dlouho zůstal u těch vizí, ale ona nejenom, že měla vize, ona velmi realisticky pomáhala v klášteře raněným a nemocným. A v této situaci pak přijíždí do Windsoru na pozvání Alžběty, kdy chtějí ten klášter, kde ona pečuje o ty lidi, zavřít. Ona nemá peníze a ona tam jede a ten novinář se jí hodí k tomu, že když vyjde článek, tak ona sebere peníze na to, aby dále lazaret mohl pokračovat.
2: Tak, to jsme u té druhé stránky. O vizích si můžeme myslet lecos, ale ta praktická činnost ve prospěch bližního a to i za cenu osobního rizika, to je to prostě výslovně jednoznačně křesťanské nebo náboženské vůbec. A ona byla tedy v běžném klášteře, potom si vlastně založila svůj vlastní konvent, který se nazýval Sestrstvo Marie, Magdalény a Marty. Aby toho ještě nebylo málo, tak za války schovala a zachránila židovskou rodinu Kohenových. Připomínáme, jsme v situaci opět, kdy židovská komunita v Řecku žije zase, dokud je okupace italská, tak mají omezení, ale nějak je nechávají být. A teprve Němci nemají nic jiného na práci, než okamžitě deportovat všechny Židy. A to byla rodina, se kterou se její rodina už předtím znala. Oni předtím prokázali nějakou službu jejím otci a ona prý na ně vlastně čekala. Věděla, že něco takového se prostě chystá. Potkali se na ulici, ona říká, honem, honem, prostě pojďte sem. A skutečně v tom klášteře je zachránila. Čili ona je svatá i z židovského hlediska. Ona má ten titul Spravedlivého mezi národy. Takže její jméno je zmíněno v Jeruzalémě v památníku Yad Vashem. A teď ještě neuvěřitelný obrat. Ona je v tom Jeruzalémě i fyzicky, protože narodila se v paláci Windsorském, žila v paláci Královském, pak chvíli na Korfu, potom v těch sanatoriích ve Švýcarsku, potom zpátky v Řecku, Pak ji tedy převezli na ty poslední roky života do Buckinghamského paláce a ona ve své poslední vůli stanovila, že chce být pohřbena v Jeruzalémě, v tamním pravoslavném klášteře na Olivové hoře. A to proto, že jaksi ne, že by nebyly pravoslavné hřbitovy v Británii, ale tam totiž byly pohřbeny její příbuzné, které byly zavražděny bolševiky. Takže ještě jednou, jo, prostě všechny evropské královské rodiny byly zpřízněny. Takže tam byla vazba i na tu ruskou rodinu, na ty Romanovce, což konec konců je tak jeden díl seriálu Koruna, ve kterém je tohleto připomenuto, že vlastně oni se pokoušeli, ti Romanovci, odejít, získat exil v Británii. A oni řekli, no, my je tam vlastně jako nechceme, jako váhali, až zaváhali a bolševici mezi tím povraždili. Takže v tom klášteře je ona pohřbena, protože tak si to přála. A teď si tady sypu popel na hlavu. Já se ruským místům vyhýbám. Já už prostě nechci vidět žádná ruská místa, protože jsou to prostě místa ruského mocenského vlivu. Je mi líto, prostě je to tak. A teď si vzpomínám, že o těch předloňských Vánocích jsem měl tolik času v Jeruzalémě. Chodil jsem po té Olivové hoře, byli jsme tam v německém kostele a všude možně a říkám, no a tady ten ruský konvent, no ale tam teda nepůjdeme. To jsem ještě nevěděl o princezně Alici z Battenbergu, neboli z Bonbattenu, to je vlastně svaté pro křesťany, pro židy. Takhle, ona není oficiální svatořečena. Ale kdyby byla, tak rozhodně by spadala právě v té ambivalenci svatosti a šílenství. Autentického psychiatrického šílenství a současně autentické prokázané svatosti do toho prastarého modelu svatých bláznů pro Krista neboli jurodivých.
0: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Atény dánské a svatá princezna Alice, to bylo téma dnešní spirituály Martina C. Putny a Niny Rutové na stanici Vltava. Teď je tu ukázka dnešního radioseriálu.
4: Dále! Pane komisaři? Víte, to je dost, že jste se uráčil přijít svého nadřízeného informovat.
5: Vyrazil jsem neprodleně.
4: Před týdnem jsem od vás dostal ujištění, že ze strany anarchistů nehrozí žádné nebezpečí. Jak mi tedy vysvětlíte tu dnešní blamáž v Greenwichi?
5: Pane komisaři.
4: Měl jsem vás za odborníka, ale nejspíš jsem se pletl. Tohle hold není nějaký kasař. Nebo domácí zabíjačka, jak se u vás na oddělení říká.
5: Pane.
4: Teď mlčte, hýte. Ujistil jsem vedení, že máte všechny ty parchanty pod kontrolou, sledujete je ve dne v noci a není pro vás sebemenší problém jakéhokoliv z nich dostat. Co jim asi podle vás teď povím?
5: Říkal jsem, že je sledujeme. Nikdy bych si ale netroufl tvrdit, že je máme pod kontrolou.
4: Opatrně, hýte. Mluvíte se svým nadřízeným.
5: Jsem si toho vědom, pane.
3: Námět románu Tajný agent čerpal Joseph Conrad ze skutečných událostí pokusu vyhodit do povětří Greenwichskou hvězdárnu, a to bez důvodu, který, jak Conrad píše, by se jen vzdáleně podobal nějaké ideji. Druhý díl radioseriálu Tajný agent nabídneme na Vltavě dnes v 11 hodin dopoledne. V 10 nás čeká duchovní hudba bratří Haydnů. V 9 se vydáme k Liberci na bohoslužbu do Chrastavy a do té doby se budeme věnovat Karlu Krylovi, jeho vztahu k víře i k Bohu. Matěj Senft si povídal s religionistou a autorem knihy Jako anděl s polámanými křídly Pavlem Hoškem na Vltavě vloni v prosinci. Pěkný den, je 8:30.

0: Krédo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: Jedni v něm viděli básníka s kytarou, krále českého protesongu a věčného rebela. Jiní v něm spatřovali rysy prokletého básníka, drzého klauna, jasnovidce nebo dokonce proroka. Pavel Hošek ho nazývá andělem s polámanými křídly. Kdo byl Karel Kryl doopravdy? Jaký byl jeho vztah k víře a Bohu? A byla jeho hudební tvorba více buřická nebo duchovní? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Pavla Hoška, religionistu, teologa a autora knihy Jako anděl s polámanými křídly. Dobrý den, Pavle.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senf.
0: Krédo.
1: Pavle, C.S. Lewis, Jaroslav Foglar, J.R.R. Tolkien, Bohumil Hrabal a teď Karel Kryl. O všech těchto spisovatelích a umělcích jste napsal knihy a hledal v jejich díle a životě duchovní rozměry. Co vás k tomu vede a pohání vybírat si ty lidi z té umělecké sféry a nahlížet je vlastně z úplně jiné té duchovní náboženské perspektivy?
2: Musím říct, že úplně na začátku je vždycky moje vlastní osobní zkušenost jako čtenáře, jako vděčného turistu, který se vypravuje do těch literárních světů, které se před mýma očima otvírají právě v dílech těchto spisovatelů. Já jsem prostě na své životní pouti potkal, nějakým zásadním způsobem objevil právě těchto několik velkých literátů a protože mě změnili způsob vnímání světa, tak jsem si později řekl, že by možná stálo za to zkusit se trochu zamyslet nad tím, čím to je, že právě tito umělci, tito mistři pera dokážou čtenáře nejenom pozvat k nějaké kratochvilné zábavě, ale vlastně mu úplně přebásnit vesmír tak, jak ho potom člověk vždycky už vnímá trochu jinak. Tak tohle je jakýsi společný jmenovatel, kromě té trochu náhody, že jsem se právě s těmito a ne třeba s jinými velkými umělci nějak zásadně setkal.
1: U Karla Kryla to ale není jen věc náhody, ale i vaše osobní životní cesta, kdy i v knize, kterou jsem zmiňoval, píšete o tom, jak jste Kryla poslouchal odmala, jak i v době komunismu zněl ve vašem autě, zpíval ho váš otec, tak byly tyhle vzpomínky a takové krylovské zasvěcení už v dětství ten důvod, proč jste se k němu po tolika letech vrátil i v tom badatelském knižním světě?
2: Já myslím, že ano. A já jenom neumím poodstoupit od té své vlastní zkušenosti, protože já žádné období před Krylem v podstatě nemám. Rozhodně si na něj nepamatuji. Skutečně od kolébky, teda doslova, jsem poslouchal mými rodiči, tedy zpívaného Kryla. Mělo to tenhle důležitý hudební rozměr. V tom je to pro mě vlastně velmi zajímavé, protože doteď jsem se zabýval spisovateli nebo básníky a teď je to najednou taky takhle prohloubeno o ten hudební výraz toho, co tedy je obsahem sdělení těch veršů. A já jsem se učil nejenom zpívat, já jsem se učil myslet a mluvit na základě těch krylových způsobů pojmenovávání skutečnosti. To znamená, když mě někdo říká, že tam podle něj je moc patosu, tak já vlastně nevím, o čem mluví, protože já jsem ještě dřív používal krylovo výrazivo, abych pojmenovával zkušenost, kterou jsem měl se světem, než bych si vůbec položil otázku, jestli to není trochu moc patetické nebo moc, já nevím, citové třeba. Čili takhle mě vlastně rodiče zasvětili v době, kdy jsem ještě ani sám neuměl vybírat a neměl ani podle čeho vybírat, co budu poslouchat a co mě ovlivní, tak prostě ten Krylův hlas, nezaměnitelný hlas, já si myslím, že Kryl je vlastně jedinečný právě až tehdy, kdy je zpíván. Že je to na jednu stranu básník, literát, ale teprve, když slyšíme Kryla svým vlastním hlasem zpívat píseň, kterou složil na svou vlastní melodii, tak slyšíme celého Kryla, no a pro mě tohle byla teda jako naprosto proměňující zkušenost.
1: Takže můžeme říci, že vy a Kryl jste stejně neodmyslitelně spjatí jako Kryl a víra.
2: Možná by se to tak dalo říct, já ho prostě nosím v sobě. Já dokonce ve svém životě mám docela dlouhou etapu, kdy jsem s vírou neměl nic společného. Jedním z podnětů, které mě jaksi trošku poslali na tu cestu duchovního hledání, byly ty Krylovy verše, které nijak zvlášť často, tak jako akorát přiměřeně občas najednou člověku prostě otevřou nový obzor, když najednou řekne, kašlu vám na fangle, já jsem chtěl kněze, nebo snad po stovkách let znova Kristus se zrodí, nebo z kříže se nesnímá. Prostě to pro člověka, jako jsem byl já, vyrůstajícího v necírkevní, nevěřící rodině, byly, bych řekl, důležité signály nebo paprsky, které navedly moje přemýšlení a moje vnitřní hledání tím směrem, kam jsem Kryla postupně více a více následoval, ale sám jsem k tomu veden doma nebyl. Byl to Kryl mimo jiné, kdo mě vlastně vedl k tomu, abych poprvé otevřel Bibli. Já jsem si dlouho myslel, že Salomé, to je ta exotická tanečnice z pozoruhodné písně Karla Kryla. A po mnoha letech jsem teprve zjistil, že to je biblická postava, nad jejímž příběhem Kryl v té slavné písni přemýšlí.
1: Jste uvedl několik citátů z Krylových písní, ale mohli bychom mít mnoha četně delší výčet toho všeho, kde se víra, Bůh a podobné motivy v jeho tvorbě objevují. Přesto je v naší společnosti zažit spíše jako autor protestsongu a ten buřič proti komunistickému režimu a už méně jako duchovní tvůrce. Čím si myslíte, že to je?
2: Já myslím, že jeden důvod souvisí s tím, že ta jaksi duchovně nejsilnější, nejhutnější deska, nazvaná Carmina Resurrectionis, obsahující čtyři vlastně neobyčejně silné písně, včetně písně Děkuji, kterou nelze označit za nějakou třeba politickou alegorii, to je prostě vroucí modlitba, kde Kryl tak trochu na kolenou sám za sebe, aniž by tím pranířoval nějaké společenské nebo politické záležitosti, jak si otvírá srdce, no tak tahle deska zrovna, že vyšla až v roce 74 v exilu, tak nebyla zdaleka tak známá jako ta legendární deska, kterou stihli připravit v roce 69 ještě před jeho odchodem do exilu, takže na jaře 69 vyšla ta deska Bratříčku Zavírej vrátka, kde sice taky zaznívají tu a tam biblické a duchovní motivy, ale člověk může vnímat spíš takový jejich symbolický význam a nemusí se nějak zas tolik zaposlouchávat do nějakého hlubšího duchovního poselství. Mně vlastně třeba ta píseň Anděl, která je možná nejslavnější, táborákovou hymnou, jak se tak říká, s těmi polámanými křídly, jak ho našel v tom rozmláceném kostele, no tak se mnou to oprýskané baroko, které v té písni zaznívá, ohromně rezonovalo. Dlouho předtím, než jsem se posléze dočetl, že Kryl jako synek z moravské katolické rodiny, když pak v Sudetech na vojně sledoval ty roztřískané sakrální stavby, když viděl to barbarství, syrové barbarství toho rozbíjení kostelů a soch svatých a tuhle spoušť, tak to taky otřásalo jeho vírou. On byl zděšen, jak je možné, že se prostě s těmito svatými záležitostmi zachází takhle otřesně a měl za to, že to je vlastně příznak. Že to je příznak té antikulturní dimenze komunistického režimu. Že je to vlastně nenahodilé, že to ty kláštery a kostely takhle moc schytávají. Že to je snaha vymazat kulturní paměť. Že to není jenom ničení barokních sošek, ale jakýsi projev něčeho mnohem hlubšího. Tak to jsou hlubiny, které v tom Krylovi jsou, ale člověk klidně mohl v těch 15 brnkat na kytáru u táboráku z rozmláceného kostela v krabici s kusem mídla, přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Nějak to rezonuje, je v tom něco strašně silného, ale tyhle vrstvy významu člověk ani nemusí o ně zavadit, nebo pokud ho to nezajímá, tak se do nich vlastně vůbec nemusí nořit.
1: Když se podržíme těch momentů, které otřásaly Krylovou vírou, tak to, když viděl sudetské rozmlácené kostely nebo kláštery, tak to jim rezonovalo možná o to více, že k Bibli přišel už jako malý chlapec, kdy taky četl různé náboženské básníky, jako byl třeba Bohuslav Reinek, a četl je díky tiskárně svého otce, také Karla Kryla, kterou ale pak komunisté jim sebrali, A v tenhle moment se možná ukryla, propojilo to osobní, politické a náboženské a mohl možná do těch rozmlácených soch a kostelů vtiskávat nějakou marnost, kterou prožíval i jeho otec a jeho rodina.
2: Podle všeho se skutečně takovýmhle způsobem slilo to jeho dětské trauma, kdy on jako malý chlapeček, kterého držel za ruku tatínek a maminka, byl teda vyděšeným svědkem toho, jak nadšení zástupcové lidu rozbíjejí ty vzácné stroje tatínkovy tiskárny. Tiskárny, kterou založil Krylův dědeček také Karel. A protože byli dobrá katolická rodina, tak na těch vzácných tiskařských strojích, nejdřív v Novém Jičíně a potom v Kroměříži, tiskli mimo jiné vlastně nejlepší duchovní básníky z okruhu Josefa Floriána, Jakub Deml, Jan Čep, Jan Zahradníček, Bohuslav Reinek, prostě tahle nejlepší duchovní poezie vůbec česká, tak ta spatřovala světlo světa na těch tiskařských strojích Krylova dědečka a tatínka. A potom, když malý Karlík viděl, jak to tam úplně zbytečně přichází vniveč, protože pan Kryl to těm ničitelům nabízel, ať si to vezmou, odvezou si to a ať na tom tisknou, co chtějí. To nebylo vůbec potřeba to rozbít, to byl jakýsi triumf naprosto zbytečného zmaru. A samozřejmě potom už starší Kryl, když teda jste pořád ještě přece jenom tradičnější Moravy, kde ta úcta k těm sakrálním památkám přece jenom

0: mniši a kněží a faráři pronásledováni a ponižováni tím režimem, no tak to jeho vlastní přilnutí k víře, která byla takovým způsobem vlastně nejenom v těch sakrálních památkách, ale konec konců i ve svých živých představitelích zašlapávána do země, no tak o to větším zdrojem síly k odporu se pro něj stala.
1: Zatímco tedy v jeho písních se často objevují sochy, které promlouvají o té zkáze a ničení, které je často namířeno i proti nim, tak Karel Kryl takhle nehnutě nestál a jednal po své emigraci například nově příchozí emigranty z Československa, přijímal, podporoval je, zval je k sobě do rádia, nechával je u sebe přespávat. A zkrátka snažil se tedy nejen vést ten odpor, ale prosazovat i nějakou lásku k bližním, tady tou podporou, ale třeba i po sametové revoluci tím, že kritizoval tehdejší vládu kvůli tomu, že dělá asociální kroky, které jdou proti chudým. Tak kdo tedy v tomhle celku byl ten náboženský Karel Kryl? Byl to více buřič a nebo duchovní náboženská figura našich dějin?
0: Těžko říct, já bych nerad podsouval komukoliv ten či onen portrét Karla Kryla, ono jich jsou celé desítky. Jiří Černý hovoří o tom, že byl především lyrik, že to byl lyrický básník, který byl vtažen, protože to byl taky zodpovědný občan, tak byl vtažen do toho angažmá, které v něčem možná i škodilo jeho poezii, protože angažovaná poezie vždycky je ohrožená tím, že bude víc angažovaná než poezie. A to se samozřejmě Krylovi občas stávalo, že to, že byl taky vlastně bojovník, tak vtahovalo ty jeho poetické výpovědi do někdy až takové polohy, kterou pak mnozí kritizovali, že to je kýčovité, že to je plakátovité, že to je prostě poněkud příliš prvoplánové a tak dále. Ale on byl skutečně neobyčejně motivovaný aktivista, jo? To jste správně řekl. On byl v něčem, jak jste pěkně začal tu úvahu, mluvčím těch umlčených i těch umlčených sakrálních památek, však ta jeho pieta je němá bolestí. Němá bolestí stála nad drenáží Madonna s mrtvým synem umučeným. A on se jako vlastně trošku stává tím, kdo otevře ústa a promlouvá na místě těch, kdo jsou umlčováni. Ovšem tohle ho nakonec vyštvalo z vlasti do exilu, protože tady by ho čekal samozřejmě kriminál, kdyby se dál zdržoval v té počínající normalizační mizérii. Takže v roce 69 odchází do exilu, kde se trvá dvě desítky let, ale tam teda neúnavně, vlastně jako málo kdo z těch exulantů, se mu vytvořila ta možnost v Rádiu Svobodná Evropa aktivně žurnalistikou, publicistikou, která kolikrát ani vlastně jako nesouvisela nějak přímo s tím, čím mu tlouklo srdce. Třeba sportovního redaktora. On dělal jako věci, které prostě bylo potřeba dělat, aniž by u nich byl celým svým bytím. Ale zároveň celou dobu i tu možnost té redaktorské práce v tom Rádiu Svobodná Evropa využíval taky k propojování se s těmi lidmi, kteří ještě i třeba o 10 let později, než on přicházeli po chartě 77 do exilu. A on jim skutečně, a to já jsem teda, když jsem psal tu knížku, slyšel mnohá strašně hezká osobní svědectví, pomínky lidí, za kterýma on přijel. Najednou zazvonil u dveří Karel Kryl a přinesl jim nákup s jídlem. On skutečně takhle jako lidem pomáhal s těma úplně praktickýma věcma, což se tolik neví, protože on o tom nemluvil. On, když někdo začal mu děkovat za tu jeho vlastně charitu, které bylo hodně, no tak on si z toho začal dělat legraci nebo obracel řeč na něco jiného. To je zvláštní. Tím pádem se mu vlastně víceméně povedlo zařídit, aby se o tom moc nevědělo. Ale v jistém smyslu někteří mají za to, že on se uštval, že on vlastně se nedožil 50 let, protože on, když viděl, že nějaká výzva, například, jak jste zmínil, ten ne úplně šťastný vývoj v raných 90. letech, kdy on byl velmi znepokojen některými trendy, které v té době skoro nikdo neviděl, tak on jakoby vystupňoval tempo, tak ještě víc koncertoval, tak ještě víc byl na poplach, až si začali přátelé dělat starosti o jeho zdraví, protože on skutečně teda jako do toho šel a nenechával si rezervu. On do toho šel jako celým tělem a asi se to taky nějakým způsobem podepsalo na tom jeho posléze ošramoceném zdraví a na tom jeho fatálním infarktu měsíc před 50. narozeninami.
1: s plným nasazením šel i do té své nábožensko-duchovní cesty po sametové revoluci, kromě toho, že koncertoval, dával všude možně rozhovory a tedy vyjadřoval se i proti tomu vývoji po roce 89, tak také vybíral například na

0: Řevnovský klášter, ale už před rokem 89, přesně řečeno v 70. letech, si dal velký cíl sestavit kytarovou mši. Tu nakonec nedokončil, ale zůstaly nám z ní dochované některé písně, které tam měly původně být, ať už Žalm 71, píseň Jidáš, Zapření Petrovo, anebo už zmíněná a asi nejznámější Děkuji. Kde v těchto písních nalezneme tu nejpravdivější Kyrillovu duchovní osobnost? Co z toho bychom mohli označit za jeho jakési krédo?
1: Já bych se asi netroufl Karla Kryla zařadit jednoznačně, kdybych v téhle věci neměl za sebou nesmírně zajímavé rozhovory s jeho blízkými přáteli, mimo jiné s biskupem Václavem Malým, se kterým jsem hovořil o Karlu Krylovi, nebo jeho první žena Eva Sedlářová, jeho druhá žena Marlen Kryl, kterých jsem se vlastně ptal na tu též věc, na kterou se teď ptáte mě. Jo. A oni se shodují. Oni se shodují s tím, co by byl můj intuitivní pokus o odpověď. Píseň Děkuji, ve které vlastně najednou opravdu neslyšíme žádné pranýřování společenských nešvarů, na rozdíl třeba od Jidáše nebo Zapření Petrova nebo Žalmu 71, které se zmiňoval, tak tam pořád jako kdyby je v zorném poli to, jak je to dneska špatně a jak se to vzájemně zrcadlí a prostupuje s těmi biblickými příběhy. V písni Děkuji, to je prostě žalm, který nějak jako hledá způsob, jak člověk může unést kříž tím, že ho obejme. Děkuji za bolest, jež učí mě se tázat, děkuji za nezdar, radost z usnutí, děkuji za únavu, jo? Nebo pro sladkost. Prostě je to vlastně takový jako zápas, který Kryl prožíval v mnoha obdobích života, protože on neměl vlastně snadný život. V něčem šel tou cestou prokletého básníka. Jo? On miloval ty francouzské prokleté básníka. Trošičku nakonec ten jeho úděl se jejich údělu podobá. Ale on vždycky znova nad tou hořkostí nebo trpkostí, skepsí nebo cynismem vítězí právě tím přitakáním. On dokonce řekne jednomu novináři, ale já ten kříž mám rád. A jinému řekne, já jsem si zvolil Krista a kříž, ale kříž to není pláč, to je i úsměv. Protože o Velikonocích netruchlíme jenom nad Velkým pátkem, ale taky slavíme neděli zmrtvých vstání. A to je vlastně najednou, že se člověku tají dech. Najednou tam slyšíme toho zahradníčka Čepa a Demla a Reinka a tyhle ty veliké duchovní básníky české literatury a ten jejich niterný zápas, jak se propisuje do toho Krylova vnitřního světa. On se učil číst, protože on to měl tatínek doma v té osobní knihovně, kterou zachránil, tak měl ty exempláře těch knih, které byly v té tiskárně. To znamená, Karlík, když mu bylo 3, 4, 5 let, on se naučil už ve 4 letech číst, tak on se učil číst z Demla a z těch zdrojů, abych tak řekl. To znamená, tam je vlastně i to velikonoční tajemství je najednou vidět, že je prostě součástí jeho vnitřního světa a ne nějakou okrajovou, není to jako, že taky, jo? Jako když někdo třeba, já nevím, taky má nějaký koníček, ale že to je vlastně jádro, ze kterého vychází nakonec ta nejhlubší motivace k tomu jeho životnímu, literárnímu a publicistickému dílu.
0: Jak do tohohle všeho zapadá píseň Anděl, kterou už jste také zmínil a podle níž jste i pomenoval svou knihu jako Anděl s polámanými křídly. Tak kde je ta Kyrillova polámanost?
1: Děkuju, pane redaktore, že podtrhujete to slovo polámanost a ne to slovo anděl, protože to by bylo nedorozumění, kdyby se zdálo, že já vlastně chci říct, že Karel Kryl byl anděl. Nebyl anděl. On to věděl, on byl hříšník a člověk taky bojující s mnoha věcmi a máme-li tím slovem anděl na mysli nějakou prostě nadpozemskou dokonalost, tak jak si k té měl samozřejmě daleko a dobře to věděl a často to říkal. Polámanost je to, čím je tento pozoruhodný český básník a hudebník podobný tomu andělovi ze své písně. Jo. On skutečně od toho rozmlácení tatínkovy tiskárny přes to krušné dětství, které jednak teda v důsledku té politické šikany, ale musíme si uvědomit, že on to byl taky chlapec a mládenec nevelkého vzrůstu, který byl zároveň introvertní, ale asi to přebíjel tím, že byl extrovertní. Takže on vlastně narážel i na šikanu ve škole a na vojně potom. A s tou trpkostí jako často to všelijak bojoval, ale vždycky nakonec ten boj, zdá se, alespoň z těch velkých literárních výpovědí Karla Kryla, vybojoval. A když on sám přemýšlí nad touhle zvláštní písní, on říká, jejda, teď ona ta píseň je vlastně o něčem jiným. a pak řekne, on je to dar od šéfa, když má odpovědět, co si myslí o tom, že se z toho stala táboráková hymna, jo. Tak jistě připomene to, jak s kamarádem objevili ten rozmácený kostel. Protože to je vzpomínka na konkrétní zážitek, kdy tam opravdu ležela soška anděla se skutečně polámanými křídly a nějaké píšťaly varhan a nějaké prostě rozbité vnitřní vybavení kostela ve Velkém Chvojině u Ústí nad Labem. Jo, dokonce víme, kde to bylo. V těch Sudetech právě. Jenomže jemu se tady ta výpověď o tom andělovi s polámanými křídly stala neobyčejně hutnou, silnou, těžkou, symbolickou výpovědí. A ta polámanost těch křídel se mi zdá dobrým symbolem té Krylovy polámanosti, to, jak byl drcen nejdřív tím politickým režimem, potom tím, že byl velmi rozcitlivělý vnitřně vůči těm věcem, které se po sametové revoluci nedály tak, jak by si přál, jak doufal, že budou, tak byl zase v situaci těžké, protože ztrácel podporu. Vlastně on v podstatě přišel o velkou část popularity, protože začal být velmi kritický i vůči té nové politické garnituře a mnozí z toho byli velmi rozčarováni. Takže on vlastně jako nakonec si nějakého takového jakoby štěstí a zadosti učinění z nějaké ohromné popularity moc nikdy neužil. A přesto děkoval za bolest, protože ho učí se tázat. A přesto končí ta píseň, která vyjadřuje krédo Karla Kryla slovy: za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral, beránku, děkuji, marně si neumíral.
0: Takže v sobě možná přece jen měl nějaký ten andělský aspekt, nebo možná prorocký, jaký mu přisuzovala například Dáša Vokatá i v souvislosti s tím, že mnohdy prorokoval nějaké budoucí události.
1: Víte, pane redaktore, ano, já s váma souhlasím, protože pokud vezmeme ta slova vážně, v jejich původním významu, tak bez rozpaků můžeme hovořit o Krylovi jako o prorokovi a jako o andělovi. Anděl znamená posel. V těch biblických příbězích ti andělé kolikrát vůbec nevypadají jako nadpřirozené bytosti. Klidně to může být člověk, který s nějakým poselstvím zde z města A do města B, tak to je angelos nebo malach, jo, hebrejsky a řecky. Nic, co by bylo nutně obklopené svatozáří. Stejně tak prorok to je ten, kdo vykládá dějinné události z hlediska jejich hlubšího významu. Prorok není věštec. Když řekneme prorok, tak tím nemyslíme nutně nějakou nadpřirozenou schopnost předpovídat budoucnost. Tam platí slovo věštec nebo jasnozřivec nebo jasnovidec. Ale pokud vezmeme vážně to, že prorok je ten, který hledí na dějinné události z hlediska jejich hlubšího nebo duchovního významu a který lidi někdy varuje, někdy povzbuzuje, někdy třeba taky volá k pokání. No tak jako pokud je tohle pracovní náplň proroka, no tak jako jednoznačně teda můžeme také Krylovo umělecké dílo zařadit do těchto souřadnic. Aniž bychom tím směřovali do té slepé uličky rozpravy o tom, jestli měl nebo neměl nějaké nadpřirozené schopnosti věštit budoucí události. To prostě někteří si myslí, že ano, někteří, že ne. A to asi jako stejně nejde nijak rozlousknout tenhle spor. Ale on měl nejradši sousloví civilní apoštolát. Jo. On zase, ne, že by byl apoštol se svatozáří. Apoštol je taky ten, kdo je poslán, ale civilní apoštolát, takže obyčejný, v ničem se nijak nevyznačující nějakou posvátnou velebností. A tohle je prostě pro toho Kryla typické a to pojmenování svého životního poslání, jak mu sám rozuměl, souslovím civilní apoštolát, jak mu poradil jeden přítel kněz, to opakovaně používá a myslím, že to velmi dobře sedí.
0: Krylovy písně s námi zůstávají, rezonují ve společnosti dodnes. A jsou to možná právě ty duchovní, které jsou svým způsobem nadčasové. Co si z nich odnést do dnešních dní? Jaký odkaz nám tu Karel Kryl zanechal ve své tvorbě, ale třeba i ve svých slovech, například v rozhovoru s Karlem Vepřekem, který citujete často ve své knize?
1: Rozhovor s Karlem Vepřekem je jeden z vůbec nejlepších rozhovorů, který jsem četl, protože dává skutečně nahlédnout do nitra Karla Kryla. Evidentně teda se pánům dobře spolu povídalo, jo, protože Karel Kryl řekl Karlu Vepřekovi některé věci, které nikomu jinému nesvěřil v podstatě. A i z tohoto rozhovoru je zřejmé, že vlastně v tom jeho vnitřním světě ta víra, láska a naděje, kterou nejdřív dostal do vínku, tedy v té své rodině, křesťanské a potom zejména teda vlivem břevnovského opata Anastáze Opaska, který byl takovým jeho duchovním otcem a zpovědníkem, no tak Krylova víra vždycky osobitá, vždycky svérázná, ale dospěla jakési, bych řekl, zralosti a takové autentické podoby. No tak prostě, když na toho Kryla takhle hledíme, tak je zřejmé, že on vlastně tím, že o těch událostech, které ho obklopovaly, jako je srpen 68, jo, prostě ty konkrétní dějné události, on mluví jazykem, který je vlastně pozdvihuje z té zasazenosti do těch specifických dějných okolností. Právě tím, že používá biblické motivy, používá duchovní motivy, aby nějak vyslovil hlubší význam toho, co se to tenkrát stalo, když sem přijela ta vojska Varšavské smlouvy. No a ono tím pádem jsou to najednou výpovědi, které právě proto, že jsou o jednu rovinu hlouběji posazené tou symbolickou básnickou řečí, znovu a znovu ožívají, přestože ne už ve vztahu k srpnu 68 nebo listopadu 89, ale jsou, jak to hezky řekl jeden Krylův kamarád a kolega Karel Moudrý, jsou jako blaničtí rytíři, kteří, když přijde krize, když přijde prostě na národ nějaké soužení, tak procitají a najednou moje 19-letá dcera ze všeho nejvíc poslouchá Karla Kryla. V podstatě srpen 68 jí nic neříká, to je jako příběhy dávných Řeků a Římanů, že jo, pro ní prostě nějaké letopisy nějaké. Ale ono to prostě nabývá nové významy právě tím, že je tam ta rovina, která dává těm písním ožít i v úplně jiných politických a dějných souřadnicích, než ve kterých ty písně vznikly, takže jsou jako blaničtí rytíři. A já bych řekl, že skutečně ta desetiletí, která uplynula od Krylovy smrti, mu prostě dávají zapravdu v tolika věcech, že aniž bychom museli trvat na tom, že měl nadpřirozený dar věštit budoucnost, tak jestliže tak dobře dokázal v devadesátkách odhadnout ta rizika, jejichž naplnění sledujeme, no tak se opravdu vyplatí naslouchat velmi pozorně tomu, kudy podle něj by mohla vést cesta k nápravě.
0: Tak naslouchejme a užívejme si zároveň zbytek této neděle. Pavle, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a snad zase brzy naslyšenou v krédu.
1: Díky moc za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
2: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Hostem Matěje Senfta v krédu v loni 21. prosince byl religionista Pavel Hošek, autor knihy Jako anděl s polámanými křídly. Přejeme vám hodně osvěžení v dnešním letním ránu, je právě 9 hodin.
4: Bohoslužba.
3: A před námi je přímý přenos bohoslužby Jednoty bratrské ze sboru v Chrastavě. Káže David Just.

Milí bratři, milé sestry, milí rozhlasoví posluchači, vítám vás na dnešní bohoslužbě sboru Jednoty bratrské v Chrastavě. Jmenuji se Tomáš Oliverius a budu během nadcházející hodiny vaším průvodcem touto bohoslužbou. Moc nás těší, že jste si naladili anebo našli na internetu Český rozhlas Vltava a že jste teď alespoň na dálku spolu s námi. A tak, ať už jste právě doma nebo na cestách, v nemocnici, v domově pro seniory, přejeme vám, ať vás tato bohoslužba potěší, ať vás povzbudí, přinese něco nového, nějaký nový pohled. A ať vám skrze ní Pán Bůh dá to, čím vás dnes chce obdarovat. A také vám přejeme, ať vás nic neruší, ať nemusíte zbytečně odbíhat, telefonovat, ať vás netrápí bolesti, pokud jste nemocní, ale ať s námi prožijete dobrý a klidný čas. Jistě je vhodné, abych vám na úvod náš sbor představil a přiblížil vám naší činnost. Jak vypovídá název našeho sboru, jsme součástí Jednoty bratrské, protestantské církve, která byla založena na našem území už roku 1457. Našemu národu dala taková jména, takové osobnosti jako Jan Blahoslav nebo Jan Amos Komenský. Náš sbor působí tady v Chrastavě přibližně 30 let. Chrastava je menší, ale milé město na severu Čech. Máme to kousek do Jizerských hor nebo do Liberce a žijeme tady moc rádi. Naší touhou je, abychom mohli být přínosem pro všechny generace lidí, kteří na tomto místě žijí. Založili jsme proto komunitní centrum Bétel, které provozuje kluby a další aktivity pro děti, mládež, rodiny s dětmi i pro seniory. A protože všechny tyto aktivity mají neziskový charakter, rozvíjí náš sbor i drobnější podnikání na jejich finanční pokrytí. Provozujeme bistro, kavárnu, second hand, také pronajímáme apartmán. Díky všem těmto aktivitám spolu trávíme hodně času i v průběhu celého týdne a fungujeme tedy jako taková velká rodina. Ale aby nezůstalo jen u tohoto minutového představení, pokud během letních prázdnin se dostanete někam poblíž, přijeďte se k nám do Chrastavy podívat. Rádi se s vámi potkáme.

V mnoha zborech Jednoty bratrské je zvykem, že se v první části bohoslužeb čtou hesla Jednoty bratrské. Tvoří je zpravidla dva biblické verše nebo krátké oddílky z Bible. Jeden je ze Starého a druhý z Nového zákona. Jsou společná pro celou Jednotu bratrskou, takže stejná slova, pouze v různých jazycích, čtou lidé po celém světě, kde má Jednota své sbory. A opravdu se to osvědčilo, protože tato praxe trvá už skoro 300 let. Hesla pro dnešní den jsou ze Starého zákona. Dal jsi, Bože, volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou. To je z druhé knihy Samuelovy, kapitola 22, verš 37. Jsou to slova izraelského krále Davida. Proti němuž povstali mnozí nepřátelé. Mnozí lidé usilovali o jeho život. Ale on vždycky znovu nacházel sílu, svobodu a volnost ve svém Bohu. Verš z Nového zákona nás přenese v čase dopředu do situace, kdy Ježíšovi učedníci Petr a Jan přicházeli k jeruzalémskému chrámu. U chrámové brány viděli žebrat chromého muže. Jeho příbuzní ho tam právě v tu chvíli přinesli. A muž natáhl dlaň k učedníkům a čekal, že od nich dostane nějaké drobné. A nyní se dostává ke slovu verš z hesel. Petr mu řekl, peníze nemám, ale dám ti to, co mám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. To je zapsáno v knize Skutků apoštolských ve 3. kapitole 6. verši. A z Bible víme, že tento muž byl Ježíšovou mocí skutečně uzdraven a opravdu začal chodit. Verš ze Starého zákona tedy říká, dal si volnost mým krokům. Verš z Nového zákona hovoří o muži, který opět mohl chodit. Je to tedy o volné, svobodné chůzi. Člověk může skrze Kristovu moc vyjít ze svého strachu, z jakékoliv beznaděje, z různých závislostí, také z každodenní jednotvárnosti nebo možná nudy, a může jít po cestě, kterou pro něj Bůh připravil. A ta cesta jednotvárná není a nudná určitě není. A nezáleží na tom, kolik takový člověk má síly, kolik je mu let, jestli je starý, mladý, jestli je zdravý nebo nemocný. Každý má nějakou cestu svým vlastním životem. A buďme osobnější, každý máme nějakou cestu svým vlastním životem. Jsme vyzýváni, aby ta cesta nebyla zmatená, bezcílná, abychom se netočili v kruzích, abychom nešli jako lidé, kteří netuší, kam dojdou. Tím určitě není myšleno, tou smysluplností té cesty, určitě není myšleno, kolik jsme v životě toho vydělali, nebo jak dobře jsme se v životě pobavili, jak hezké jsme měli dovolené například. Ale jsou to mnohem důležitější věci. To, co po nás zůstává, je jako otisky, jako stopy našich nohou v životech druhých lidí. A tak si položme několik otázek. Komu jsem byl opravdu dobrým přítelem? To je dobrá stopa. Kdo mi mohl kdykoliv zavolat a věděl, že ať je jakákoliv doba, takže mu pomůžu? Kdo byl mým životem inspirován? Kdo si řekl, chci žít ze stejné síly jako on? To jsou všechno velmi důležité stopy našeho života. Ale jsou to i maličkosti. Na koho jsem se třeba dnes usmál, i když mě samotnému nebylo úplně dobře. Ale přesto jsem obdaroval někoho úsměvem. To jsou tedy stopy, které za sebou zanecháváme. A i dalším generacím pak může být jasné, kudy ta naše cesta vedla a jakými hodnotami byla určována. Přátelé,
ptejme se Krista, kudy dál. A držme se ho, ať z té cesty nesejdeme.

0: Budeme se modlit. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že nám dáváš tuhle společnou chvíli. Děkujeme ti jeden za druhého tady ve sboru v Chrastavě, že buduješ naše přátelství a tvoříš z nás takovou opravdovou rodinu. Děkujeme ti za to, že jsme bratři a sestry a že to není jenom fráze. Chválíme tě i za každého, kdo nás dnes poslouchá, za všechny rozhlasové posluchače. Modlíme se za to, aby ses i jich dotýkal, aby i pro ně to byl dobrý čas. Aby i v tom vedru, které dneska je, když se sluníčko rozhodlo, že nám ukáže, co všechno umí, tak aby mohli mít z dnešního dne a z dnešní bohoslužby opravdový užitek. Amen. Já jsem rád, že teď mohu pozvat správce našeho sboru, magistra Davida Justa, předat mu slovo a požádat ho o kázání.
1: Díky, Tomáši. Tak, my teďka tady v posledním čase probíráme Ježíšovo kázání nahoře, jak je zapsané v Matoušově evangeliu. A minule tady krásně Vojta mluvil o konání dobrých skutků druhým na odiv. Že to není zrovna ono, že mnohdy bychom chtěli být pochváleni a že se tak jako snažíme, ale že Bůh nás učí mít ten správný motiv, nehledět tolik na druhé lidi a jakým způsobem to na ně zapůsobí a jak nás posoudí, ale že je důležité hledět na to, co se líbí Bohu, jaká je jeho vůle a že se máme chtít nejvíc zalíbit jemu. A my budeme pokračovat dneska. Budu číst z 6. kapitoly Matoušova evangelia od 5. verše. Čtu podle studijního překladu. Takže evangeliu Matoušovo, 6. kapitola, 5. až 15. verš. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, neboť ti se rádi modlí stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen pravím vám. Mají už svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Když se modlíte, neopakujte naprázno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni. Vždyť Bůh, váš otec, ví, co potřebujete dříve, než jej prosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny. Jakož jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš otec vám neodpustí vaše provinění. Já jsem tenhle dlouhý poměrně text rozdělil na takové dvě části. V té první části je to o soukromé modlitbě, o tom modlitbě v soukromí, když to ta druhá část, ta je o společné modlitbě. A Bůh nás stvořil jako takové zvídavé lidi. Už od malička, když vidím děti, tak chceme věcem přijít na kloub. Chceme věc přijít na to, jak se co děje správně. A jsme moc rádi, když se nám to podaří. Dokonce jsme i takový trochu soutěživí, takže když na něco přijdeme správně a druhý to nevědí, tak máme tendenci se jako pochlubit. Podívej se, co už umím, nebo ty to neumíš a já to umím. A bohužel náboženský lidi mají někdy tendenci to dělat i třeba v té modlitbě. Tady přímo Ježíš poukazuje na to, že někteří ty farizeové se naučili nějak hezky modlit, hezky to znělo, bylo to pěkně spisovný a dávali to druhým na odiv, aby je ocenili, jak jsou dobrý, jak to zvládají, jak jsou studovaný. No jo, ale Ježíš říká, to je ale úplně mimo. Modlitba nemůže být něco, v čem bychom soutěžili a říkali si, která je lepší a která je špatnější. To prostě nejde. V modlitbě o to nejde. Takže je teda otázka, jak se správně modlit. A je zajímavé, že jak pracujeme s lidma, kteří nevyrůstali v církvi, kteří chodí do našeho komunitního centra, tak se mě občas ptají. Říkám, Davide, jak se mám správně modlit? Nauč mě nějakou modlitbu. Já to neumím. Mě to nikdo nikdy neříkal. A co tady říká Ježíš? Říká, jak se správně modlit? No vejdi do svého pokoje, zavři dveře a modli se ke svému otci. Říká, nejde o nějakou speciální formulaci. Nejde o to, aby jsme byli studovaní a měli nějaké modlitební knížky a přesně citovali, co tam jde. Nejde ani o to, aby jsme se modlili hodně a hodně a opakovali prázdná slova, ale jde o upřímnost. Zkráceně by se dalo říct, nejde o kvantitu, ale o tu kvalitu modlitby. Jestli to, jak se modlím, i tak vnímám. A nebo je to jenom jako kolovrátek naučený. Jestli jsem k Bohu upřímný, jestli mu říkám to, co mě trápí, jestli před ním vylévám své srdce, tak jak to David dělal v žalmech, jestli zkrátka jdu do toho naplno, jestli je to autentický. A co rozhodně Bůh nemá rád, tak je pokrytectví. Teď on stejně vidí do našich myšlenek, on vidí do našich srdcí. Tak si řekneme teda, proč se máme modlit? No, já věřím, že je důležitý, aby viděl i tu naši touhu mu to předat. I touhu, aby on to vyřešil. A doopravdy tady se mluví o Bohu jako otci. A taky dneska malé děti neučíte, jak mají mluvit ke svému otci. Možná dřív to bylo, že se i rodičům vykalo a já jsem rád, že já jsem to nezažil a že mě táta neopravoval, když jsem za ním přišel s nějakou prosbou, aby říkal, ne, takhle se to neříká, musíš mi vykat, nebo musíš to říct nějak elegantnějc. O to nejde. Jde o to, aby to bylo upřímný. Aby jsme v tom měli svoje srdce. A aby jsme doopravdu toužili po Bohu, aby nám v tom pomohl, anebo mu byli vděční. To nemusí být jenom, že toužíme, aby nám pomohl, ale je tam i vděčnost. Říct, Bože, děkuji ti za krásný den. Děkuji ti, že můžu zvládat tohle vedro. Díky ti, že mám lidi kolem sebe. Takže to je o tom ta první část. Modlitba musí být opravdová. A je to o tom, že prostě i to soukromí nám může pomoct. To, že se za sebou zavřeme dveře, tak nám to může pomoct, že se nenecháme ničím rozptylovat. Teď máme teďka tu výsadu být s Bohem a modlit se k němu. A třeba i poslouchat, protože mnohdy, když se uklidníme doopravdy a stišíme a jsme někde zavřený, tak Bůh může i mluvit. Může nám ukazovat, podívej se, ono je to trošku jinak. A podívej se, je potřeba, aby třeba ty si dělal tohle. A já nevím, taky se mě děti často ptají, jak poznám, že ke mně Bůh mluví. Tak já to často mám právě tak, že se mi v hlavě najednou zrodí myšlenka, která jakoby nebyla ode mě. Vím, že to tam dřív nebylo a najednou Bůh mi pošle myšlenku. Řekne mi, vidíš, tady by ses měl třeba omluvit, nebo vidíš, tady si něco neudělal dobře, nebo mi řekne, zase plašíš, jsi třeba nervózní, neboť, teď já jsem s tebou. A takovéhle drobnými věcmi nás Bůh pozbuzuje. A takže to je v té první části. A v té druhé části se křesťani kromě soukromí také modlí společně. A myslím si, že to k tomu patří. A já jsem si všiml v tom textu něčeho, co jsem ještě nikdy předtím neviděl. Mockrát jsem četl ten oddíl Ale já jsem si všiml toho, že tady Ježíš nás učí modlit se v množném čísle. Je to takový zvláštní, jak v množném čísle? No, vemte si to. On neříká, že jo, říká, jak se máme modlit, nebo ukazuje, a neříká, modlete se Otče můj, ale říká Otče náš. Nebo Ježíš tam taky neříká, můj denní chléb dej mně dnes, ale říká, náš denní chléb dej nám dnes. Ono by to možná bylo proto, že tam bylo hodně lidí, tak možná by to proto to dal do toho množného čísla, to já nevím, ale já si myslím, že je strašně důležitý, že Bůh počítá s tím, že jako máme my vztah s ním soukromý někde za zavřenýma dveřma, tak ale máme i vztah s druhejma. Že nejsme sami. Nejsem tu jenom já a Bůh, ale jsou tu se mnou i ty druzí, ty ostatní. Takže přeneseně nemám jenom svého nebeského Otce, ale mám taky nebeské sourozence. Ty ostatní, kteří věří a kteří patří Bohu, tak jsou mý sourozenci. Proto se říká bratři a sestry. Dneska to Tomáš použil kvůli rozhlasovým bohoslužbám. My to za stolik nepoužíváme. Ale zase, někdy se to tak říká a už jako by jsme nechápali ten význam. Ale ten význam je takovej, nejsme tu sami. Nejsme prostě sami na věci, co nás čekají. A já musím říct, že jsem vyrůstal do svých 18 let jako jedináček. Moje sestra se narodila, když mi bylo 18. A věřte mi, já jsem vždycky chtěl mít sourozence. Já jsem nechtěl jako být sám, když jsem měl skvělý rodiče, no mám skvělý rodiče a kamarády, tak jsem chtěl mít i sourozence. A když se narodila, tak jsem z toho měl obrovskou radost. A mám. A stejně tak Bůh nám do života dal lidi okolo nás. Dokonce bych řekl, že základem celého křesťanství je, že nežijeme život jen sami pro sebe. Nežijeme život jen sami pro sebe. Nejsme tu proto, aby jsme si udělali co nejlepší život, aby jsme si postavili co nejlepší dům, ale jsme proto, aby jsme nesli ty Ježíšovy stopy. Je fajn, že Tomáš to na začátku říkal, že to vlastně máme v těch heslech, aniž bych věděl přesně, o čem budem mluvit. Nejsme tu sami pro sebe. A kdo by pochyboval, že to je základ křesťanství, no tak se podívejte na Ježíše. Ježíš nám v tom dal jedinečný příklad. Ježíš, když žil na téhle zemi, tak nehledal svůj prospěch. Nescháněl si, kde si postaví nějaký dobrý dům a střechu by si udělal sám, že ho tesařin uměl, aby tam byl nějaký bazén, nebo aby to bylo blízko k nějakému jezeru, aby se zaopatřil, aby si sehnal dobrou manželku. To nic takového nedělal. On totiž věděl, že to není Boží vůle. A že tady není proto, aby zabezpečil si nějak svůj život, ale aby hledal Boží vůli a aby ji naplnil. A on to i doopravdy udělal. On se nakonec obětoval svůj život pro nás, aby nás usmířil s nebeským Otcem. A stejně tak má i plán pro náš život. Bůh nám dává přátele. A tak, jak říkal Tomáš na začátku, to není o tom, aby jenom my jsme měli dobré přátelství, ale aby i my jsme byli dobrými přáteli. Aby jsme dokázali spolu vyjít, aby jsme si dokázali pomoct, aby jsme žili jeden s druhým, aby jsme byli, dokázali, Boží vůli je, abychom žili jako jeho rodina. Když má někdo víc chleba, podělí se s druhým, který má nedostatek. A proto náš denní chléb dej nám dnes. Protože když ho máme my, tak i když tady někdo třeba nebyl, tak ho můžeme dát tomu druhýmu, můžeme se podělit. Nebo když jeden upadne, tak druhý ho pozvedne.
2: když jeden je nemocný, tak druhý ho navštíví. Když jeden nemá dost oblečení, druhý mu půjčí. Dneska by to bylo spíš naopak. Když jeden nemá větrák, tak může přijít ke mně, který má větrák a ochladí zase. Prostě máme si navzájem pomáhat. A jestli si vzpomínáte, Ježíš o tom mluví, že to je základ, že není důležité jenom říkat pane, pane, ale činit dobře těm, co jsou kolem. Mluví se o návštěvách ve vězení, návštěvách v nemocnici. K tomu jsme povolaní. Nemáme žít jenom pro sebe. A jsme povolaní, nejde jenom o naše vrstevníky, ale Bůh spojuje i generace. Prostě potřebujeme se navzájem. Starší potřebují mladší, mladší potřebují starší. V čem jsou mladí dobrý? Já jsem si tady vypsal něco. Poraďte mi, v čem jsou mladí dobrý? Co je mladý, mají hodně? Hodně síly mají mladí. Co ještě?
3: Energie.
2: Hodně energie, přesně. Když nedřou celý den někde na sluníčku, jeď Karle, tak pak mají energie spoustu. Co ještě?
3: Nápadů.
2: Hodně nápadů mají. Ještě něco?
3: S technologiemi.
2: S technologiemi to umějí. Skvěle. Dobře, tak mladí, teďka mluvili hlavně mladí, a v čem jsou ty starší zkušenější? V čem?
3: Vytrvalost.
2: Mají větší vytrvanost, měli by být i moudřejší, takže vědí, že ne všechno se musí urvat silou, ale že třeba dobrý si zavolat někoho mladýho. Můžou mít určitý nadhled. Nenechaj se zmítat jenom kdejakým učením, když se změní nějaký politický systém, tak najednou už toho hodně zažili, mají určitý zkušenosti. A potřebujeme se prostě navzájem. A jsem rád, že tady můžeme v tom komunitním centru sloužit a bejt se všema. Od těch nejmenších až po ty nejstarší. Po celý život. Protože potřebujeme se jedni druzí se potřebujeme. A vždycky, a to jsem se v životě naučil, je lepší týmová spolupráce než práce sebešikovného jedince. Já jako jedináček jsem v životě neměl problém se sebevědomím. Takže dost často jsem si myslel, že ty moje nápady, které mám, tak jsou ty nejlepší, že vím, co nejlíp dělat, že bych měl druhým radit a že když mě budou poslouchat, že všechno bude nejlepší, jak může být. Ale Bůh mě z toho vyvedl a říká, ne, podívej se, Davide, tak to není. Vždycky, když budeš o věcech rozhodovat sám, vždycky, když se budeš snažit a nebudeš mít sebou tým a partu, no tak to prostě nebude ono. A jsem moc rád, že i tady máme rozhlasové bohoslužby, ale že to nedělá jeden člověk, který tu je, ale že se můžeme vystřídat, že Tomáš měl krásný úvod, že můžeme hrát, že budou jiní, kteří se budou modlit a že se o tu práci můžeme rozdělit, protože každý je jedinečný, každý je jako takové sklíčko v mozaice. A teprve, když se ty sklíčka dají dohromady, tak to vytvoří ten správný obraz. A věřím, že Bůh to tak zamýšlel, že každému dal jiný temperament, ale dohromady, když spolupracujeme, tak to teprve vytváří ten správný boží obraz. Společně jde všechno líp. A když byste řekli, a kde je to napsaný v Bibli, nevymýšlím si trochu, tak ne, podívejte se, Ježíš. Kolik měl učedníků? To víte všichni, 12. A pravda, nebyli to úplně zkušení někteří a moc se mi líbí seriál The Chosen, kde ty učedníci jsou tak vybarvený pěkně, ale přesto je potřeboval. A i když on dělal hodně práce, tak potřeboval někdo, aby připravil třeba večeři, postavil nějaký stán, byly tam i ženy, které pomáhaly, kromě těch učedníků. A on je učil a učil je spolu spolupracovat. Lidi, kteří by se normálně nepotkali, kteří byli nespiřitelní, kteří proti sobě třeba i předtím bojovali, tak najednou táhli za jeden provaz. Bůh je dal dohromady a Ježíšovi mohli sloužit a i to, co je naučil, mohli nést dál. O tom zase byly ty hesla. Byli to jeho učedníci. Byl to Petr, který pozved toho chromého. Takže práce v týmu, společně jde všechno líp. No jo, jenomže když s někým pracujete natěsno, když jste s někým blízko, když s ním jste každý den, v těchto čase dokonce cítíte i jeho pot, a tak občas vám ti druzí můžou začít líst tak trochu na nervy. Jo, a můžete mi namítnout, no jo, jenomže ty druzí se ke mně nechovají vždycky hezky a tak, jak by měli a tak, jak bych si představoval. Ti druzí nám můžou i ublížit. Můžem říct, tak raději zůstanem sami. Když jsem sám, tak mi nikdo neublíží. Já si s Bohem vystačím, nepotřebuji ty druhé. No jo, ale co by vám na takovouhle řeč odpověděl asi Ježíš? Co se stalo jemu? Jemu taky ubližovali. Jemu taky ubližovali. Jeho ukřižovali. Od něho utekli. A přesto on říká, odpustím. Vždyť nevědí, co činí. Takže bych řekl, že i na ten váš argument radši budu sám, aby mě nikdo nezraňoval. Já si s Bohem vystačím. Zní jasně. Odpustím. Vždyť i já jsem tobě odpustil. A stojí to tu i jasně v tom textu. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš otec vám neodpustí vaše provinění. Možná je to příliš tvrdé slovo. Možná by se vám to nelíbilo. Ale Bůh to říká jasně. My nemůžeme žít sami pro sebe. My potřebujeme druhý. A tam, kde spolupracujeme s druhými, tam, kde nejsme jenom sami, no tak tam dochází k tomu, že se zraňujeme a potřebujeme si odpouštět. A je to v té modlitbě. Odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kteří se proti nám provinili. A vím, že někdy to může být hodně těžký. A někdy se nám do toho nechce. Ale jestli jste poznali v životě, že potřebujete Boží odpuštění vy a že bez něho se žít nedá, tak vám jistě Bůh dá sílu odpustit i těm druhým. Když se za to budete upřímně modlit, když potom budete toužit, když to neodbědete jenom slova, ale to se odpustit nedá. Ježíš odpustil i to, co bychom asi sami nedokázali. A Ježíš je živý a může vám dát sílu odpustit i věci, které vás hodně trápějí.

0: Češi se jsou charakteristický tím, že často jsou nevděční, že si neváží toho, co mají, ale furt by tak pokukovali někam, kde je líp, kde jsou na tom líp než oni. Ale my jsme povolaní být vděční, modlit se za druhý a nenechat ďábla, aby rozděloval to, co Bůh spojuje. Vyberte si tu správnou stranu. Chcete být vděčný a odpouštět lidem, kteří jsou kolem vás? A nebo budete naštvaní a protivní a nevděčný? No ale pak budete na té ďáblové straně, který se snaží všechny rozdělit. Snaží se všechny proti sobě poštvat. A myslím, že kdo se díváte na televizi tak, a na zprávy, tak to jasně vidíte. Jedině, když jsme vděční jeden za druhého, když si odpouštíme, jedině společně, když ty kamínky z té mozaiky jsou dohromady, dokážeme šířit boží lásku do tohoto světa. A tenhle svět touží po lásce. Touží po ní i vaši nejbližší, i ty, co jsou kolem vás. Tak ať je tedy mohou na vás vidět tu boží lásku. A tím se vracím i k tomu, co říkal Tomáš. Jděte těma dobrýma stopama. Usmějte se na někoho, kdo vám dneska přidrží dveře nebo vám nějak pomůže. Dávejte tu boží lásku. A pamatujte, že když nás učí Ježíš modlit, tak nás učí se modlit v množném čísle. Tak. A teď už jsem mluvil dost a pozvu mladou generaci a prostřední generaci a nejstarší, aby se modlili.
1: Ježíši, tak já tě prosím za mladou generaci, za tu moji generaci, ať můžou poznat tvoji slávu. Prosím tě, ať můžou být vysvobozovaný tam, kde ďábel trápí. Můžou být vysvobozovaný ze všech strachů, závislostí, depresí, zrady, ze všech dalších věcí, co můžou člověka trápit. Vyznávám, že ty jsi zvítězil nad tím vším, zvítězil jsi nad hříchem a když ti kdokoliv vydá svůj život, ty je můžeš osvobodit. Modlím se za ně, ať poznaj, že život s tebou je víc naplněný než život podle vlastních tužeb a že v tobě můžeme zažít dokonalej pokoj, odpuštění, tvoji lásku. Prosím tě za ně a nejvíc tě prosím za naše blízké přátelé, kamarády, příbuzné, co tě neznají, a tě můžou poznat a vydat ti svůj život. A pak se ještě modlím za obnovení vztahu dětí a rodičů, ať si můžou navzájem odpustit a poznat, co všechno jim rodiče dali. A na druhou stranu se modlím i za obnovení touhy mladých lidí, mý děti, ať zatouží věnovat se té nejmladší generaci a těm, co přijdou po nás, a ti můžou vést a vychovávat je. Amen.
2: Pane můj, předávám ti střední generaci, která zakládá rodiny a v dnešní době víc než jindy lidi vůbec řeší, jestli rodinu mít chtějí, jestli má smysl se dávat druhýmu. Tak tě prosím o to, aby si v lidech posiloval odvahu jít do závazku, do odpovědnosti a dávat se navzájem. Dávám ti rodiny, které, když prožívají různé vztahové krize a různou bolest ve vztahu mezi sebou, prosím, aby si jim dával odvahu každý den ráno znova začínat na novo, komunikovat, mluvit o tom, co je trápí a naslouchat si navzájem. Tam, kde je nějaké sobectví, pohodlnost, soběstřednost, tak prosím tě, abys lidem otvíral oči, aby sami sebe viděli a byli schopní vidět své chyby a nejenom chyby na ostatních. A prosím tě, dávej i sílu k odpuštění, k tomu prostě nepřipomínat pořád to zlý, co jsme si různě vzájemně udělali. Žehnám, Pane, i rodinám, který procházejí různým trápením, ať už je to nemoc, nebo prostě ztráta, nebo cokoliv jiného, co je prostě těžký a bolí na každý den, tak Pane, ty seš s náma, ty neseš naše trápení a tak tě prosím za takovou naději a sílu do každého dne prostě znova stát, znova jít a prostě hledat sílu do nových dní a do služby.

0: třeba nemocnému dítěti nebo tak podobně. Prosím tě o to, aby se nás všechny taky zastavoval v koloběhu téhle doby, která nás prostě žene. Ať se umíme zastavit, uvědomit si to dobré, co máme kolem sebe, uvědomit si, že jsme vděční za rodinu, za děti, za přátele, a uč nás prostě žít v té vděčnosti a projevovat si lásku navzájem. Amen.
1: Amen.
2: Otče, prosíme tě za tu nejstarší generaci, za seniory, který máme všude kolem sebe. Prosíme tě za jejich ochranu v těchto vedrech. A žehnej všem, kteří se o ně starají a jsou jim oporou. Žehnej pečovatelkám, pracovníkům, domovech důchodců, v sociálních službách. A žehnej taky jejich vlastním rodinám, který se o ně věrně starají. A prosíme za ty seniory, kteří jsou osamělí, kteří jsou bezmocní a nemohoucí, kteří mají pocit, že na ně všichni zapomněli. Ty na ně, Bože, nezapomínáš. Buď jim nablízku a dávej se jim poznat. Prosíme tě i za seniory, kteří jsou ještě plní sil a touží ještě žít naplno. Ty jim ukazují ty pravý hodnoty života. A moc tě prosíme, aby si v jejich srdcích probouzel touhu tě poznat a žít s tebou. Amen.
1: Amen.
3: Děkujeme, Davide, za kázání, děkujeme i za modlitby, které jsme teď slyšeli. Uvědomuji si, jaká je to velká věc, že se můžeme modlit za ty různé generace, které máme kolem sebe, a že se i příslušníci jedné generace, třeba mladí, mohou modlit za příslušníky jiné generace, to znamená za ty starší, že můžeme být takhle propojeni a že nejsme oddělené skupinky žijící vedle sebe, ale že opravdu tady tvoříme jedno společenství. My jsme v kázání slyšeli o modlitbě, kterou Ježíš učil bezradné učedníky. Nebyl to asi úplný návod, co jim Ježíš řekl na to, jak má vypadat jediná správná modlitba. Byl to možná spíš naznačený směr, za co je dobré Bohu děkovat, za co je dobré ho oslavovat a za co je dobré prosit. Ale ta slova modlitby Otčenáš jsou vlastní křesťanům napříč církvemi. A proto zveme i vás, rozhlasové posluchače, abyste se teď modlili spolu s námi. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen.

Milí přátelé, bratři a sestry, milí rozhlasoví posluchači, naše společná bohoslužba spěje k závěru a pomalu tedy přichází čas, kdy se s vámi rozloučíme. Těší nás, že jsme mohli být na dálku spolu s vámi, rozhlasovými posluchači. Jestli se nám chcete ozvat a vyjádřit, čím jste byli povzbuzeni, nebo co pro vás naopak nebylo úplně srozumitelné, zatelefonujte nám nebo napište. Pokud máte po ruce papír a tušku nebo svůj mobil, zapište si telefonní čísla, na která nám během dnešního dopoledne můžete volat. Jsou to čísla 604 273 988 nebo 770 176 766. E-mailová adresa je zbor@jbchrastava.cz. Ještě jednou opakuji, telefony 604 273 988 nebo 770 176 766 e-mail zbor@jbchrastava.cz. Přátelé, děkujeme, že jste byli spolu s námi. Poděkování patří i všem tady v Chrastavě, kdo se aktivně zúčastnil dnešní bohoslužby, ať už na mikrofon nebo bez něj, ale aktivní jste byli všichni, děkujeme. A děkujeme i Českému rozhlasu Vltava a pracovníkům rozhlasu, kteří tady na místě přenos zajistili. Rozloučíme se s vámi biblickým veršem z hesel Jednoty bratrské, který je určený pro celý následující týden. Je z listu apoštola Pavla Galackým z 6. kapitoly verš 2. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Tato břemena jsou starosti a těžkosti lidí kolem nás. Mohou to být následky něčeho, co ti lidé sami v životě nezvládli a pokazili. Ale pro nás platí, a bylo to řečeno už i v kázání, pro nás platí, nežijme sami pro sebe. Jsme tady pro druhé. Modleme se za druhé. A před poslední písní chci ještě vyjádřit vděčnost našemu nebeskému Otci, že nám dal tuto bohoslužbu. A vám, milí rozhlasoví posluchači, i vám, kdo jste tady ve sboru v Chrastavě, přeji pěknou neděli. A dávejte na sebe pozor, sluníčko bude hodně pálit. Naschledanou.

0: 10 hodin končí na stanici Vltava přímý přenos bohoslužby, tentokrát Jednoty bratrské ve sboru v Chrastavě nás provázel kazatel David Just. A nyní se můžete připojit k veřejné sbírce Nadace divoké husy a přispět obecnímu výboru Hrachovec z Valašského Meziříčí, který pořádá komunitní a dobročinné akce. Sbírka pomůže rodině pečující o děti s autismem. Příspěvky posílejte na číslo účtu 27 a 60 lomítko 0100, variabilním symbolem je 719, nebo můžete také poslat dárcovskou SMS zprávu v hodnotě 30 korun, 60, 90, 190, 290 nebo 490. Pište ji ve tvaru DMS, husy a výše částky na telefonní číslo 87 a 37. Pokud chcete pomáhat pravidelně každý měsíc, pište zprávu ve tvaru DMS, TRV, husy a výše částky. Opakuji, telefonní číslo 87 a 37. Vaše dary proměňují plány ve skutečnost. Díky vaší štědrosti může spolek Rozrazil pořádat letní tábor pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením v novém TP. Děkujeme. I malý dar může být velkým znamením naděje.
1: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod širým nebem, zvuk komorní hudby v historických sálech, zvuk večerů, které si chcete zapamatovat. Festival Krumlov slaví 35 let. Velké symfonické projekty, výrazné osobnosti, výjimečná atmosféra jižních Čech. Hudba, která spojuje tradici s dneškem. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: A tady Český rozhlas Vltava, půjdeme se teď schladit do chrámu za hudbou Josefa Haydna a jeho mladšího bratra Michaela a za hodinu se projdeme stinnými uličkami londýnské čtvrti Soho a zelení Greenwichského parku v radioseriálu Tajný agent od Josefa Conrada.

0: Duchovní hudba.
1: Johann Michael Haydn, mladší ze sourozeneckého haydnovského dvojlístku, začal svoji uměleckou dráhu v roce 1757 v jihovýchodním uherském regionu ve Velkém Varadíně ve službách tamního biskupa. Po 6 letech toto místo opustil a po krátkém pobytu ve Vídni byl v létě roku 1763 přijat do služeb salzburských knížat arcibiskupů, v nichž setrval plných 42 let. Z Haydnova žánrově pestrého díla, které čítá přes 800 skladeb, tvoří velmi rozsáhlou část chrámová hudba, kterou psal pro bohoslužebný provoz salzburské katedrály a která se těšila v salzburském regionu velké oblibě. Zejména pro svoji pěveckou dostupnost v podobě jasných melodických linií a přehledného písňového charakteru hudby. Jako třeba v mariánských antifonách, kterých Haydn zhudebnil velké množství a které měly v salzburské arcidiecézi velkou tradici od dob morové epidemie v 17. století. Každá mše byla zakončena vzýváním Matky Boží. Styl duchovní hudby in pieno, to je dílech bez vokálních solistů, který Michael Haydn rozvíjel ve svých skladbách, posloužil jako vzor pro další vývoj duchovní hudby v 19. století. Jeho responsoria pro svatý týden jsou výbornými příklady církevního stylu, v němž je kladen důraz především na liturgický text, na jeho srozumitelnost, což je při sborovém zpěvu velmi důležité. Haydnova moteta Tenebrae facti sunt a O vos omnes, pocházející z matuty na Velký pátek a Bílou sobotu, jsou toho velmi dobrým příkladem. Díky četným dotiskům se responsoria pro svatý týden stala v 19. století nejznámějším a často provozovaným sborovým Haydnovým dílem. Dnes si z chrámového díla Johanna Michaela Haydna poslechneme 2 sborové mariánské antifony Salve Regina a Stella Celi a 2 velikonoční moteta O vos omnes a Tenebrae facti sunt. Zpívá Wiener Kammerchor, na varhany hraje Robert Kováč, řídí Johannes Prince.

Wiener Kammerchor za varhanního doprovodu Roberta Kováče a za řízení Johannese Prince přednesl dvě mariánské antifony a dvě velikonoční moteta od Johana Michaela Haydna. Umělecká kariéra staršího Michaelova bratra Josefa Haydna se počala ve Vídni kolem roku 1749, kdy byl coby 17-letý z důvodu hlasové mutace propuštěn z chlapeckého pěveckého sboru při katedrále svatého Štěpána a stal se nezávislým hudebníkem. V průběhu tohoto náročného období let 1749 až 57 se Haydn věnoval různým činnostem. Vyučoval hudbě, komponoval a neustále se sám dál hudebně vzdělával. Po nějaký čas se stal komorníkem a spolupracovníkem slavného italského operního skladatele Nicoli Porpory, dlícího tou dobou ve Vídni, a od něhož získal důležité znalosti o správném psaní pro lidský hlas. Mezi lety 1754 až 56, v čase karnevalových plesů, Haydn působil jako extra musicus v orchestru vídeňského císařského dvora a v postním období byl využíván jako náhradní zpěvák ve dvorní kapele. V průběhu tohoto vídeňského období zkomponoval své první smyčcové kvartety, Singspiel Der Krumme Teufel, řadu chrámových skladeb a také pravděpodobně i první instrumentální koncert pro klávesový nástroj. V letech 1756 až 82 Josef Haydn zkomponoval celkem 11 koncertů pro čembalo, varhany nebo fortepiano, přičemž u 6 dalších je jeho autorství považováno za sporné. To však není případ uváděného koncertu číslo 1 C dur, vzniklého roku 1756 a jehož realizace je podle dobové praxe možná jak na čembalo, tak i na varhany. Jde o dílo, které vzniklo na sklonku skladatelova vídeňského období, kdy jeho hudební renomé mělo stále vzestupnou tendenci a jako skladatel se dostával do širšího povědomí. Koncem roku 1757 pak Haydn přijal nabídku hraběte Karla Josefa z Morcínů zastávat post muzikdirektora na jeho panství v Čechách na zámku v Dolní Lukavici u Plzně, kde pak setrval po 4 roky. Dnes si Haydnův třívětý koncert číslo 1 C dur pro varhany a orchestr dopřejeme v podání Simona Prestna za doprovodu orchestru Akademie svatého Martina v Polích a řízení Sera Nevilla Marinera.

Tak to byl koncert číslo 1 C-dur pro varhany a orchestr od Josefa Haydna v podání Simona Prestna a orchestru Akademie svatého Martina v Polích za řízení Sera Nevilla Marinera. Z Haydnovy rozsáhlé chrámové tvorby, v níž zaujímá významné místo 14 myší, si dnes poslechneme misu Brevis Sancti Ioannis de Deo, kterou zkomponoval kolem roku 1778 na objednávku řádu milosrdných bratří v Eisenstadtu. Haydnovo zhudebnění je pozoruhodné neobvyklou stručností, zejména v prvních třech částech mše, které je dané jejím druhem, brevis, tedy krátké, a kdy poměrně rozsáhlé liturgické texty Gloria a Credo jsou s maximální možnou mírou doslova komprimovány do podoby současně zaznívajících, nad sebou vrstvených, různých textových pasáží. V části Benediktus je vedle sopránového i rozsáhlé varhanní solo, které při prvním provedení hrál sám Haydn. Mše se také někdy nazývá Kleine Orgelmesse, malá varhanní mše, což může odkazovat buď ke zmíněné neobvyklé hudební stručnosti, anebo také k tomu, že při provedení díla v Eisenstadtské špitální kapli řádu milosrdných bratří měl Haydn k dispozici malý varhanní šestistopý pozitiv bez pedálu. Ještě doplňme, že název mše Sancti Ioannis de Deo odkazuje k portugalskému svědci svatému Jana z Boha vlastním jménem João Cidade, který žil v první polovině 16. století. Po bouřlivém životě tuláka, žoldnéře, pastevce či knihkupce se Cidade roku 1537 setkal v Granadě s Janem z Avily. Po jeho kázání prodělal hlubokou vnitřní proměnu, která vyústila v obrácení na víru a v rozhodnutí pomáhat chudým a nemocným a starat se o ně. Na své náklady vybudoval v Granadě špitální dům, kde ošetřoval zraněné a umírající a zavedl nový způsob rozdělování nemocných podle jejich chorob. Roku 1550 se při záplavách vrhl do vody, aby zachránil tonoucího. Sám pak následně onemocněl zápalem plic a zanedlouho zemřel v kapli své nemocnice. Biskup Stůji, který si soucitného léčitele velmi vážil, jej nazval Janem z Boha. Janovi následovníci po jeho smrti založili řád špitálníků, milosrdných bratří a Jana prohlásili za jeho zakladatele. O 100 let později byl papežem Alexandrem VIII. Jan z Boha svatořečen. A nyní již Josef Haydn, misa brevis Sancti Ioannis de Deo pro sóla smíšený sbor, varhany a orchestr. Zpívají Jennifer Smith, soprán, The Choir of St. John's College, Cambridge, hrají John Scott, varhany a Academy of St. Martin in the Field. Řídí George Guest.

0: Malá varhaní mše Josefa Haydna ukončila dnešní koncert duchovní hudby Libora Dřevikovského. Na varhany hrál John Scott, zpívali nám sopranistka Jennifer Smith a sbor koleje svatého Jana v Cambridge. Sbormistr, dirigent George Guest vedl také Akademii svatého Martina v Polích, sídlící v Londýně, kam poplujeme s Vltavou i teď.
1: Radioseriál.

0: Ve druhé části dramatizace románu Josepha Conrada Tajný agent se přesouváme ke Greenwichské observatoři, která se měla stát cílem útoku. Režii této třídílné série měl v roce 2024 Petr Mančal.
1: Můj manžel vám dovede obstarat lecos, pokud budete mít zájem.
2: Myslím, že si ten člověk pořídil řadu docela nepříjemných nepřátel.
3: Terorista nebo policista, oba jsou z jednoho pytle.
2: Nejmenovat.
4: Tohle, že má být anarchista.
5: Chcete vyhodit do povětří Buckinghamský palác?
6: Nikdo si nesmí dělat legraci z vedloka.
7: Tak dost!
8: Přestaňte žvanit.
3: Morálka.
1: Proboha, ty jsi ho tam nechal samotného?
3: Jediným, čím se řídím, je smrt.
4: A budu tam mít velký pokoj.
5: Pozítří už bychom mohli být na parníku na kontinent.
4: Útok na samotný čas.
3: Sežeňte si lopatu a běžte do parku.

0: Půjčte mi tu lopatu.
1: Prosím, pane vrchní inspektore.
0: Pro boha, co to je?
1: Myslím, že je střeva, pane.
0: To je teda síla.
2: Vy jste to byl první konstáble?
1: Ano. Měl jsem dopoledne službu v parku. Mluvil jsem zrovna s místním hlídačem, když zazněl ten výbuch. Hned potom jsme se rozběhli dolů.
2: Kde je?
1: Všude kolem, pane.
2: Myslím toho hlídače.
1: Aha, jistě. Tamhle, opřený o ten strom.
0: Vrchní inspektor Heath, vy jste místní hlídač?
3: Byl jsem. Po tomhle už mě tady zítra nikdo neuvidí.
2: Kde jste byl, když došlo k výbuchu?
3: Nahoře, v hlídačský boudě.
2: Všiml jste si té osoby, když vcházela do parku?
3: Tady courá lidí. Neprohlížím si každýho.
2: Škoda. Jděte chvíli stranou, ať naberete dech.
3: Jo, jo.
1: Schrabali jsme ho na jednu hromadu, pane. Aby se dal převést.
2: Jistě.
1: Dáme ho do krabic a převezeme na soudní. Je tu kolem spousta čumilů.
2: Oho? Říkáte oho?
1: Ano.
2: Jak víte, že to byl chlap?
1: Totiž, než jste přijeli, trochu jsem se poptal po okolí.
2: A?
1: Jedna ženská si všimla, jak nějaký světlovlasý muž v modrém kabátu vycházel ze zastávky Maze Hill a pak směřoval do parku. Moc si toho nepamatuje, ale tenhle člověk ji na první pohled zaujal.
2: Jak to?
1: Nesl prý v ruce nějakou plechovku, nejspíš s barvou.
2: Nebo od barvy.
1: Řekl bych, že to takhle neplánoval, pane vrchní inspektore.
2: Napadá vás snad někdo, konstáble, kdo by sám sobě něco takového přichystal?
1: Jsem si říkal, jestli třeba nezakop, pane. Když jsem k tomu místu běžel já, taky jsem se natáhl. Ty kořeny tu všude trčí ze země.
2: Brnknul o kořen stromu, svalil se a ta věc mu vybouchla v ruce. To je docela možné.
1: A ještě něco, pane. Mám vám předat vzkaz od doktora. Prý se sem nedostaví.
4: Moc se omlouvám, neodkladná záležitost. Nemohl jsem se utrhnout.
2: Co měli dnes u monarchů dobrého?
4: Neříkejte, že by si ti darebáci nemohli k nepravostem vybrat vhodnější dobu, než je oběd. Tak kde máte to tělo?
2: Tady, v těch krabicích.
4: To jde jako tělo označit jen se velkou dávkou fantazie.
2: Můžem z toho něco zjistit?
4: Víte, já jsem studoval medicínu, ne umění.
2: Snad aspoň něco.
4: Tak. Řekl bych, že šlo o muže a to je jen odhad.
2: To je všechno?
4: Co po mně teď chcete, jíte?
2: Cokoliv, co by nám mohlo pomoct.
4: Vzhledem k šíři destrukce pochybuju, že ho bude vůbec možné s někým spojit.
2: Takže neznámý.
4: Snažil bych se to utajit, než se toho chytí noviny.
2: Toho chlapa to rozmetalo po celém parku. Už to ví celý Londýn.
4: Tak zkuste začít třeba tím, co měl na sobě. Podívejte.
2: Co? To vypadá jako část hlímce.
4: Pravý sanet.
2: Opravdu?
4: Ne, tohle rozhodně nebyl žádný pobuda.
2: Nevadilo by vám, kdybych si ten kousek límce odnesl sebou?
4: Poslušte si.

0: Oddělení zvláštního vyšetřování, vrchní inspektor Heath. Haló, jste tam?
1: No to jste vy, pane inspektore.
0: Vrchní inspektor.
1: Už vrchní? Sakra, takováhle šarže. S čím vám můžu pomoct?
0: Byl jste tu dnes od rána?
1: Jo, kolega je nějaký marot, poprosil mě, abych za něj vzal službu.
0: Víte, co se stalo v parku?
1: Lidi si o tom povídají, ten chlápek prý visel ve větvích široko daleko.
0: Jak víte, že šlo o muže?
1: Pane inspektore, tohle se přece neutají. Já byl zrovna tou dobou na perónu.
0: Malý nádraží, dvě koleje, vám asi nemůže ujít nic, co?
1: Tak, všímám si, když mě někdo opravdu zaujme. A tenhle mě teda opravdu zaujal.
0: Tak povídejte.
1: No, vystoupil z vlaku a držel plechovku, to mi přišlo zvláštní.
0: Proč?
1: A měl takový fešácký kabát a jak dnes tu barvu, vůbec si na něj nedával pozor. Teda já, kdybych měl takovýhle šatstvo.
0: A krom té barvy?
1: No, tak já si ho zase tolik neprohlížel.
0: Jaké měl vlasy?
1: Světlý. Počkejte. Hnědý. Možná zrzek, já si ho vážně neprohlížel.
0: Škoda. Nevzpomněl byste si ještě na něco?
1: No, něco by tady možná bylo. Mně to prvé nedošlo, ale pak jsem si toho chlapa všimnul znova, když odjížděl.
0: Odjížděl? Teď jste mi říkal, že visel v parku ve větvích.
1: Já myslím toho druhýho chlapa, co s ním prvé přijel.
0: Tvrdíte, že byli dva?
1: Já si to nejdřív nespojil, ale když se pak objevil znova, řekl jsem si, chlapé, tobě někdo chybí. No a bylo to krátce potom, co se z parku ozvala ta rána. Všichni tam hned běželi, jen tenhle sednul na vlak a odjel. Připadal mi teda dost zmatený, protože si zapomněl označit lístek a tlačil se hned na perón.
0: Nevíte, kam jel?
1: No, směrem do města.
0: A co měl na sobě?
1: No, podobně jako ten první. Docela parádní mantl. A taky se na něj nedával pozor.
0: Počkejte, říkal jste přece, že tu barvu nesl ten první muž.
1: No jo, ale ze začátku ji nesl ten druhý. A teprve na perónu i pak tam tomu předal.
0: A jak vypadali?
1: No, pane vrchní inspektore, já musel vypravit vlak, já nemám časy každýho prohlížet.
0: Kde se u vás kupují lístky?
1: Tamhle, v tom domku, ale jestli budete chtít zrovna na ten vlak s Douvrou, kterým přijeli, tak si budete muset počkat až do 6.
0: Díky. Moc jste mi pomohl.
2: Doufám, že vaši lidé nepodlehnou předsudkům, pane komisaři, a bez rozmyslu neukáží prstem na údajného viníka.
3: Dokud to neprošetříme, nemůžeme nic vyloučit, madam.
2: 20 let ho drželi za mřížemi.
3: 15.
2: Prosím.
3: Bylo to nakonec jen 15 let.
2: Odsoudili ho na doživotí jen za to, že chtěl dát svobodu několika zadrženým vězňům.
3: Měl podíl na smrti jednoho člena eskorty.
2: Řídil jen kočár, který stál za rohem.
3: Zločinné spolčení.
2: Není snad náš právní systém založen na víře v nápravu toho, který chyboval?
3: To jistě.
2: Toho nebožáka teď propustili z vězení. Rodiče mu zemřeli. Děvče, které si měl brát, zatím stihlo třikrát porodit.
3: To je smutné.
2: Sám sebe jen těžko dokáže zaopatřit.
3: Měl by hlavně zhubnout, ten člověk je zdá se nemocný.
2: Ano, a úřady mu odepřeli lázeňskou péči.
3: Nedivím se.
2: Komisaři, říkala jsem to i vaší drahé ženě Annie, a to už před časem. Někdo se o toho chudáka Michaelise bude muset postarat.
3: Samozřejmě.
2: A proto jsem se vypravila přímo za vámi do vaší pohodlné kanceláře, pane komisaři.
3: Je mi ctí.
2: Abych se informovala přímo u zdroje.
3: Madam, jsme na úplném začátku pátrání.
2: Útok na samotný čas.
3: Ale kde pak? Byl to jen osamocený výbuch a ten budiš k ničemu stačil nejprve odpravit sám sebe. Vlastně nespůsobil velkou škodu. Ujišťuji vás, že o žádný grandiozní plán anarchistů nejde.
2: Někdo Kdo je sám sobě ochoten nachystat takový konec, musí mít velkou vnitřní sílu.
3: Mé oddělení napře veškeré síly k tomu, abychom tu záležitost prošetřili.
2: Pane komisaři, nebudeme chodit kolem horké kaše. Chtěla jsem se jen ubezpečit, že z té zvrácené věci nepodezíráte chudáčka Michelise. Už tak ho přísledují na každém kroku. Věřil byste tomu?
3: Skutečně?
2: Jednou zločinec, vždycky zločinec. Já ale nehodlám taková kliše podporovat. Povídá se, že prý ten chlap přijel do Greenwiche vlakem z venkova.
3: Je to jedna z možných verzí, ano.
2: Před nedávnem jsem poskytla drahému panu Michelisovi dočasné útočiště v jedné z mých nemovitostí, nedaleko od místa toho incidentu.
3: To se k nám samozřejmě doneslo.
2: Chci věřit, že z toho nebudete vyvozovat nějaké unáhlené závěry.
3: Jak jsem řekl, jsme na začátku vyšetřování. Neodvažoval bych se činit unáhlené závěry.
2: Vidím, že mi rozumíte. Jsem přesvědčena, že celé to Michelisovo uvěznění byl jeden velký justiční omyl.
3: Velká porota jednoznačně rozhodla.
2: Každý děláme chyby a já dokážu odpouštět.
3: Jste obdivuhodná žena.
2: Velice nerada bych byla nucena toto své stanovisko přehodnotit. A nejen toto, pane komisaři.
3: Věřím, že taková situace nenastane, madam.
2: Vyřiďte ode mě své paní, že vás dnes večer oba očekávám na večeři. Zvána je menší společnost těch nejbližších.
3: Bude nám potěšením. Co to žváním bude nám potěšením? Dále!
4: Pane komisaři?
3: Víte, to je dost, že jste se uráčil přijít svého nadřízeného informovat.
4: Vyrazil jsem neprodleně.
3: Před týdnem jsem od vás dostal ujištění, že ze strany anarchistů nehrozí žádné nebezpečí. Jak mi tedy vysvětlíte tu dnešní blamáž v Greenwichi?
4: Pane komisaři.
3: Měl jsem vás za odborníka, ale nejspíš jsem se pletl. Tohle holt není nějaký kasař. Nebo domácí zabíjačka, jak se u vás na oddělení říká.
4: Pane.
3: Teď mlčte, hýte. Ujistil jsem vedení, že máte všechny ty parchanty pod kontrolou, sledujete je ve dne v noci a není pro vás sebemenší problém jakéhokoliv z nich dostat. Co jim asi podle vás teď povím?
4: Říkal jsem, že je sledujeme. Nikdy bych si ale netroufl tvrdit, že je máme pod kontrolou.
3: Opatrně, hýte. Mluvíte se svým nadřízeným.
4: Jsem si toho vědom, pane.
3: Takže?
4: Mám velmi silné podezření, že za celou tou záležitostí stojí jistý Michelis. Přednedávnem ho propustili z vězení. Bylo jen otázkou času, kdy zase něco provede.
3: Víte, cením si vaší poctivé práce, jste jedním z mých nejlepších mužů. Vážně ale s tou záležitostí spojujete Michelise? Ten chlap se na veřejnosti prezentuje jako učiněný lidumil.
4: Ukažte mi jediného napraveného.
3: Na to budete potřebovat nezvratné důkazy, inspektore.
4: Začneme tím, že v současnosti bydlí jen dvě zastávky od Greenwiche.
3: A to vám stačí?
4: Proti němu se sežene dostatek důkazů bez potíží. V tom mi můžete důvěřovat, pane.
3: Tváříte se, jako byste měl proti němu něco schovaného v rukávu. Vážně byl ale Michelis tou hlavní věcí, se kterou jste za mnou přišel?
4: Ano.
3: Neřekl bych, že jste ke mně úplně upřímný?
4: Nedovolil bych si jednat s vámi neupřímně, pane komisaři.
3: Pokud je to opravdu stopa vedoucí k cíli, proč jste se po ní nepustil hned? Proč jste za Michelisem nevyslal policejní eskortu?
4: Máte za to, že nestačím na své povinnosti?
3: Proč si to myslíte? Přece nedávno jsem se zasadil o vaše povýšení. Poslouchejte, hýte. Není sporu o tom, že rozumíte své práci.
4: To bych řekl. Tuhle práci dělám už dlouho.
3: A právě proto vás z pozice vedoucího musím trochu krotit ve vašem nadšení.
4: Ujišťuji vás, že o nadšení nejde.
3: Co byste proti Michelisovi mohl vznést tak nezvratného?
4: Ti podezřelí byli dva. A přijeli ze směru od vesnice, kde se Michelis momentálně zdržuje. Jak můžete s takovou určitostí tvrdit, že se zdržuje právě tam?
0: Přesídlil do sídla jisté vlivné baronky.
3: Ale co s tím má co dělat nějaká baronka?
0: No, někteří lidé mají divné nápady. Tato informace by každopádně sama o sobě u takového člověka mohla jako důkaz stačit. Michaelis byl delegován do Rudého výboru. A od svého podmínečného propuštění se stýká s muži, kteří představují bezpečnostní hrozbu.
3: Hlásil se Michaelis předtím, než se z Londýna přesunul na venkov?
0: Zajisté, pane.
3: A čemu se tam věnuje?
0: Údajně píše svůj životopis.
3: Nebylo by dobré vědět to přesně?
0: Je pod kontrolou místní policie i mých mužů.
3: A byl v inkriminovaný čas v Greenwichi?
0: Nemusel ten čin snad přímo provést. Mohl být zapojen do přípravy. Nebo o ní vědět.
3: Domníváte se snad, že měl Michaelis co dočinění s výrobou té bomby?
0: To si nemyslím.
3: Nemyslíte si? Jak to můžete tvrdit tak jednoznačně?
0: Já nic netvrdím. Jen předkládám fakta, pane.
3: Zatím jsem od vás žádný jasný důkaz nedostal, inspektore.
0: Zde je adresa.
3: Kuslímce, co s ním?
0: Patří ke kabátu, co měl ten atentátník na sobě.
3: A víte jistě, že to byl jeho kabát? Nemohl být třeba kradený?
0: To jistě, ale je tu jedna zvláštnost. Přišel jsem na ní úplnou náhodou. Některé krejčovské dílny umisťují pod límec svou značku.
3: Žádná tu není.
0: Tady ne. Ale tady. Pod klopou. Někdo tu přišel štítek a na něj značkovací barvou napsal adresu.
3: Bird Street 32. Proč by chodil takhle označkovaný?
0: Kdysi jsem se setkal s jedním starcem, který měl podobně označené všechny svoje svršky. Bál se nenadálého výpadku paměti.
3: Musíte i hned ověřit, kdo na té adrese bydlí.
0: Nějaký Adolf Verlok, majitel obchodu s papírenským zbožím.
3: A určitě jste si už také ověřil, jestli o tom chlapovi oddělení vede nějaké záznamy, že?
0: Nebylo to třeba, komisaři.
3: Prosím.
0: Nebylo třeba nic ověřovat, jelikož trestní minulost toho muže dobře znám.
3: Nezdá se vám, inspektore, že mě tak trochu obcházíte?
0: Omlouvám se, pane komisaři. Pravda je taková, že pana Verloka už nějaký čas využívám.
3: Jak dlouho?
0: Něco málo přes 7 let. Za tu dobu mi poskytl řadu užitečných informací, které policii ušetřily několik vážných nepříjemností.
3: Například?
0: Pamatujete si na královskou návštěvu loni v létě?
3: Ovšem, vše proběhlo hladce a... Děláte si legraci.
0: Ten chlap je s největší pravděpodobností posel revolučního Rudého výboru. A navíc už pár let působí jako tajný agent jednoho zahraničního zastupitelství v Londýně.
3: A tenhle muž je vaším informátorem, to snad nemyslíte vážně, hejte.
0: Držím si ho od těla. A on má zase dobrý důvod být vůči mě loajální.
3: A jak to můžete tak jistě tvrdit?
0: Ví, že je mi známo, co by se neměli dozvědět jeho přátelé. Myslím, že se jich bojí víc než policie.
3: Aha, a čím se vám za vaši diskrétnost odměňuje?
0: Co jsem ho měl možnost poznat, je to lenoch pohledání. Vlastní pochybný krámek s papírenským zbožím. Několikrát jsem ho tam osobně navštívil. Myslím, že se dokážu vyznat v jeho hlášeních, i když to jsou jen náznaky.
3: Nebylo by rozumné, aby byl užitečný celému oddělení, než pouze vám?
0: Muži z úseku zvláštního vyšetřování mají za úkol si všímat, s kým se pan Verlok stýká. Kdykoliv jsem nabyl důvodného podezření, že se něco chystá, pokaždé se mi od něj podařilo zjistit informace, které nám pomohly.
3: Tentokrát vás ale, jak je vidět, zklamal.
0: Nemůžu po něm oficiálně chtít informace, když nepatří k našim placeným informátorům.
3: Jestli je agentem cizí mocnosti, nemůžeme mu věřit. Ovšem, vy si utajení zjevně představujete tak, že věc utajíte před vedením vašeho oddělení.
0: Pane komisaři...
3: Nedal jste mi jinou možnost. Budu vás muset potrestat, hejte.
0: Ale...
3: Toho Verloka si ohlídám sám osobně. Brad Street 32. Je ten dům pod dohledem?
0: Není. Nedělalo by to dobrotu. Pod dohledem jsou jen jistí lidé, kteří tam občas zavítají.
3: Verlok o tom ví?
0: Silně pochybuji. Podle mě se ukáže, že ten, kdo s tím měl nejvíc co dočinění, byl Michaelis.
3: Ale skutečně?
0: Ano, pane, protože za všechny ostatní se mohou zaručit.
3: Neříkejte. A co ten druhý z parku?
4: Myslím, že touhle dobou bude už daleko.
3: Myslíte? Mhm. Zítra ráno se mi budete hlásit. Do té doby jste suspendován.
4: Pane komisaři...
3: Už jste se napátral až dost. Nevystrčíte paty z domu, sám si to zkontroluji.
4: Pane komisaři...
3: Řekl jsem to snad jasně.
4: Odchod!

0: Obstarejte mi trošku před budovu. Hned.
1: Sir Ethelred má být za 15 minut ve sněmovně. Nevím, jestli vás přijme.
0: Co byste se ho zeptal?
1: Týká se to té Greenwichské záležitosti?
0: Jste muž na svém místě.
1: Ta věc ho velmi dopálila. Dokonce se mu trochu přitížilo.
0: Tak bude tedy nejlepší, když mu ulehčím a vše uvedu na pravou míru.
1: Počkejte, musím vás nejprve Siru ohlásit.
0: Vypadám, že nejsem schopen se Siru ohlásit sám.
1: Oh, to jistě ne.
0: Tak si sedněte za stůl a hlídejte telefon, kdyby volali ze sněmovny.
1: Slyším. Pan komisař právě dorazil. Mám ho uvést? Jistě. Sir Ethelred vás očekává.
0: Pašák!
2: Rád bych věděl, jestli to má být začátek série bombových útoků. A zdržte se podrobností, spěchám do sněmovny.
0: Podle nejčerstvějších informací vás mohu ujistit, že tomu tak není.
2: Jistě, ale představa, jakou o ujištění máte vy, patrně spočívá hlavně v tom, že se z ministra dělá hlupák. Co myslíte, že dneska řeknu ve sněmovně?
0: Proto jsem za vámi co nejrychleji pospíchal, sire. Ta záležitost má totiž řadu zajímavých aspektů.
2: Žádné detaily.
0: Nevíme pochopitelně nic s jistotou. Přísně vzato nevíme nic stoprocentně.
2: Stručně!
0: Bohapustá dětinská troufalost.
2: Mohou za to děti?
0: To není úplně přesné.
2: Tak to sakra upřesněte!
0: Existence tajných agentů by se neměla tolerovat vzhledem k tendenci zveličovat opravdové zlo, proti němuž se nasazují.
2: Vůbec netuším, kam tím míříte.
0: Vlastně jsem si dovolil za vámi přijít, Sir Ethelrede, abych vás požádal o svolení osobně pátrat po viníkovi toho všeho.
2: Vy?
0: Ano.
2: Není snad u vás na oddělení zkušený detektiv, co vrchní inspektor Heath?
0: No.
2: Pokud vím, byl ve funkci už před vaším příchodem z Indie.
0: Ano, ano, ano. Ale domnívám se, že ta záležitost vyžaduje zvláštní přístup. A nevykládejte si to špatně, ale inspektor Heath je starý policejní praktik. Jistě zkušený, ale svým rozhledem. Přece jen on je poněkud...
2: Mám to snad chápat, že inspektoru Heathovi nedůvěřujete.
0: Tak to snad přímo ne, ale pokud se potvrdí mé domněnky, mohlo by vést dopadení pachatele z Greenwiche k odhalení něčeho mnohem hlubšího.
2: Mnohem hlubšího?
0: Ano.
2: Před časem jste mě ujišťoval, že žádný útok ze strany anarchistů nehrozí.
0: Na tomto vyjádření stále trvám.
2: Prosím?
0: Mám nepochybné důkazy pro to tvrdit, že ten dnešní čin je z velké části dílem náhody.
2: No to už je opravdu vrchol. Co vás k tomuto přesvědčení vede? A stručně!
0: Provedení toho činu vykazuje známky diletantství. Ten člověk se sám připravil o život, zjevně náhodou.
2: Proč si to myslíte?
0: Objevila se tu jedna drobnost, a to adresa psaná rukou na cedulce pod límcem kabátu toho muže. Těžko si představit, že skutečný, promiňte mi ten výraz, profesionál pracující v utajení zapomene na takovou věc.
2: Kde se tedy bere vaše domněnka, že jde o něco hlubšího?
0: Zapojení vrchního inspektora Heatha by nesporně vedlo k rychlému umístění pachatele za mříže. V tomto ohledu je Heath tím nejspolehlivějším. Pokud ale existuje důvodné podezření, že zatím vším stojí někdo z vyšších politických příček...
2: A to zmiňujete až teď?
0: Pak si takový případ žádá zvláštní přístup.
2: Jak tedy hodláte postupovat?
0: Osobně se vydám na adresu, kde dle mých informací přebývá jistý pan Verloc. Toho času agent jednoho cizího velvyslanectví se sídlem v Londýně.
2: Tihle agenti jsou úplný mor.
0: Bude se divit, až mu spojení s touto věcí tak narychlo prokážeme. Jistě nám potom rád prozradí, kdo je naším pravým cílem.
2: Chci být neprodleně informován.
0: Pustím se do toho ještě dnes večer.
2: Budeme zasedat dlouho. Přijďte za mnou s výsledky šetření do sněmovny. Upozorním na váš příchod, Tudlse. Ještě něco? Strašně spěchám.
3: Hlídal jste telefon?
1: Ano, volali 13krát.
3: Jste velmi nadaný. Jistě jste jim to nějak vysvětlil.
1: Nejdřív na mě křičeli, ale pak přestali.
3: Vidíte, nic není tak horké. Vysloužil jste si můj neskonalý vděk.
1: To nestojí za řeč. Návrh zákona o znárodnění rybolovu jistě pár minut počká.
3: Ubezpečuji vás, že teď lovím daleko větší rybu.
1: Vážně?
3: Uh-huh.
1: Možná by mohl úspěch takového druhu Siru Ethelredovi zlepšit jeho zdravotní stav. Pro Anglii je nepostradatelný.
3: Budete tak laskav a poskytnete mi pero a papír, potřebuji poslat vzkaz své ženě.
1: Ovšem, předám ho poslíčkovi, aby jej doručil.
3: Děkuji.
1: Dobré zprávy?
3: Ty nejlepší.
1: Tak tedy nashledanou.
3: Na velmi brzko shledanou.
4: Troška!
5: Kam to bude, pane?
4: Bradstreet 32. A pospíšte se.
5: Jasný. Oj.

0: mechanická síla, tedy mimořádně silný otřes, aktivoval nárazový spínač. Spustil tak reakci výbuchu. Účinnost sestrojené výbušniny se ukázala vzhledem k rozsahu škody dostatečná, přestože nebyla použita podle původního zadání. Nelze s jistotou konstatovat, že...
1: Co je?

0: To jste vy.
1: Sázel jsem na to, že mě budete očekávat. Pustíte mě dovnitř? Nebo byste raději, abychom si promluvili jinde?
0: Ale pane vrchní inspektore, tyhle vaše hry si nechte pro jiné. Co by vám vaši nadřízení řekli, kdyby se dozvěděli, že na sklonku večerní doby obtěžujete bezúhonné občany v jejich soukromí?
1: Nejste hledaný. Zatím. Tak můžu dovnitř?
0: Poslušte si, ať nejsem nezdvořilý. Sám ostatně víte, jaké na sebe berete riziko.
1: Hádám, že zboží, které přechováváte u sebe doma, je vám natolik cenné, že byste ho nechtěl odpravit spolu se mnou. A navíc jste vynálezce. A jako takový přece jen toužíte po sobě zanechat nějaký odkaz.
0: Třeba vám pak v novinách věnují hezký nekrolog. Doufejte jen, že si vaši přátelé dají tu práci, aby nás od sebe co nejvíc separovali. Jinak půjdeme pod zem spolu.
1: Strašit můžete malé děti, profesore. Jednou vás dostanu.
0: Poslušte si třeba hned, inspektore. Těžko najdete příznivější okamžik. Tahle barabizna se rozpadne na hromádku cihel a o život přijde leda tak nějaká zatoulaná kočka nebo krysa. Ani jeden z těch, které tak důsledně chráníte.
1: Možná bude ještě třeba společnost přesvědčit, že někteří z vás musí být odstřeleni jako vzteklí psi. Buďte si jist, že já se budu smát naposledy. Nevěříte mi? Vždycky jen uděláte paseku a to je všechno. Kde je vaše profesionální čest?
0: Svou práci dělám líp než vy tu vaši.
1: Váš rukopis je stále stejný. Jen hlupák by si ten výbuch v Greenwichi nespojil s vámi. Co bylo v té plechovce?
0: Váš problém je, pane vrchní inspektore, že mě podceňujete.
1: Vím, že jste tam dopoledne byl a čekal, jak vaše práce dopadne. Jste totiž posedlý svými výrobky, pane profesore. Takže mi řekněte, kdo to byl.
0: Nesložil jsem slib mlčenlivosti, inspektore. Jestli jste se sem táhnul jen proto, abych vám řekl, co už bez tak dávno víte.
1: Kdo to byl?
0: Záleží, na koho se ptáte.
1: Ten, co to odnes.
0: Přece Verloc.
1: Ty cucky rozházené po parku by nedali dohromady ani 70 kilo, natož metrák, to dobře víte.
0: Třeba s vaši kolegové nezbírali dost pečlivě.
2: Naposledy. Kdo to byl? Inspektore, připisujete mi nadpozemské schopnosti?
1: Sledoval jste ho. Na nádraží dorazili ve dvou. Kdo byl ten druhý?
2: Něco se tomu Verlokovi musí přiznat. Překvapil mě. A to se často nestává.
1: Co tím myslíte?
2: Doručit zásilku na stanovené místo není jen tak samo sebou. Chce to člověka psychicky i fyzicky dobře trénovaného, odolného proti tomu náporu, co se na vás odevšad valí. Nedáš si pozor, malá větvička se ti připlete pod nohy a bum. Je to prosté. Proč si tedy neopatřit někoho duševně vyprázdněného, neznalého dané situace, slaboduchého?
1: Šílíte.
0: Takového kusu přece není škoda.
1: A našel Verloc někoho takového?
0: Řekl bych, pane vrchní inspektore, že to už sám teď tušíte.
3: Michelisi? Michelisi! No tak otevřete ty dveře, je to naléhavé.
4: To jste vy?
3: A koho jste čekal? Paní baronku?
4: Ne.
3: Slyšel jste ty zprávy?
4: Pokud nepřicházíte s nabídkou z vydavatelství, Osipone, tak mě to nezajímá.
3: Pustíte mě dovnitř. Teď jde opravdu o všechno.
4: Prosím, prosím. Co může být zrovna teď tak důležité?
3: Vy si tedy žijete, to se vám musí nechat.
4: Není co závidět. Představte si, že ve vydavatelství zamítli můj požadavek na honorář.
3: Nikoli si proberte se. Verloc je pryč.
4: No ano, já vím. Verloc se u mě dnes ráno zastavil, vzal si toho kluka a odjel vlakem do Londýna.
3: A řekl vám, co má v úmyslu?
4: Nezajímal jsem se. Hlavně, že si odvezl toho idiota sebou.
5: Měl jste pravdu.
4: Skutečně nebylo možné se soustředit na psaní, když tu kolem přecházel sem a tam.
3: Michelisi, Verloc se odpravil. Vyhodil sám sebe v Greenwichi do povětří.
4: To mě nepřekvapuje. Být s tím klukem déle, udělal bych to samé.
3: Vy to nechápete. Za chvíli máme policii na krku, musíme zmizet.
4: Má kniha je těsně před dokončením.
3: Po vás půjdou jako první, Michelisi.
4: Co budeme dělat? Možná by mohla paní baronka pomoct. Má styky na vysokých pozicích.
3: Ta za vás už jistě někde oroduje. Já mizím. Seženu peníze a pryč odsud.

0: Haló? Je tam někdo? Haló? Ozvěte se!
1: Na co máš ten nůž?
0: Proboha, vyděsil jsi mě. Co tu děláš? Měl jsi být pryč až do konce týdne.
1: Vrátil jsem se dřív.
0: Jsem tu nerada sama. Bojím se. Jsi od toho deště úplně prokřehlý. Pojď, posaď se ke krbu, ať si zahřeješ.
1: To není třeba.
0: Psa by dnes ven nevyhnal. Ještě si uženeš smrt.
1: Ani bych neřekl.
0: Sundej kabát. Dám ti ho uschnout. Nevzal jsi to cestou zpět přes Bexley podívat se na Stevieho?
1: Ne.
0: Michaelis by jistě poslal zprávu, kdyby s chlapcem nebylo něco v pořádku.
1: Jistě.
0: Jsem nakonec ráda, že je pryč z Londýna. To, co se stalo v Greenwichi, by ho určitě rozrušilo. Slyšel jsi o tom?
1: Dej sem ten kabát, pověsím si ho sám.
0: Už ho mám v ruce, co to děláš?
1: Nesahej na to, seberu to.
0: Co je to za obálku? To jsou peníze? Myslela jsem, že si jel zboží kupovat. Kde jsi vzal tolik peněz?
1: Nikde.
0: Nikde? Odkud jsou ty peníze, Adolfe?
1: Z banky. Vybral jsem je.
0: Proč? Proč právě teď?
1: Možná budou brzy potřeba.
0: Cože?
1: Důvěřuješ mi.
0: Kdybych ti nedůvěřovala, nevzala bych si tě.
2: Je tu pan Verloc.
0: Zajdu tam.
1: Ne, ty počkej tady.
0: Adolfe, děje se něco, bože můj. No prosím.
2: Dobrý večer.
0: Ten kabát je úplně promočený.
2: Mohl byste na chvíli se mnou?
1: Jistě. Počkejte, dojdu si jen pro kabát. Kde mám ten kabát?
0: Kdo to byl? Já jsem ho dala schnout ke krbu. Adolfe, řekneš mi, co je to za člověka?
1: Musím ještě na chvíli ven.
0: Je to někdo z velvyslanectví?
1: Kdo ti co vykládal?
0: Před časem si začal trochu mluvit ze spaní. Ale nic konkrétního. Je to někdo z těch, kvůli kterým se poslední dobou tak trápíš?
1: Ty peníze někam dobře schovej.
0: Ale proč? Adolfe, kdy se vrátíš? Řekni mi, co to má znamenat? Hrozí nám snad nějaké nebezpečí? Co to má všechno znamenat? A kam s těmi penězi? Sem. Ano, k srdci. Moment, už běžím. Dobrý večer, pane. Omlouvám se, už budeme zavírat.
3: Máte rozepnutý knoflíček. Tady, na hrudi.
0: Děkuji. Můžete přijít zítra.
3: Věc, s níž přicházím, bohužel nesnese odkladu, paní Verloková. Je váš pan manžel doma?
0: Ne, zrovna odešel.
3: Pak si, když dovolíte, trochu popovídáme spolu.

Na stanici Vltava skončila druhá část radioseriálu natočeného podle románu Josepha Conrada Tajný agent. Přeložila Petra Martinková, dramatizace Lenka Skalická, dramaturgie Martin Velíšek, režie v roce 2024 Petr Mančal. Účinkovali Jiří Vyorálek, Veronika Lazorčáková, Aleš Procházka, Petr Lněnička, Zdeněk Mariška, Otakar Brousek mladší, Milena Steinmaslová, Lukáš Hlavica, Ondřej Rychlý, Martin Písařík, Kajetán Písařovic, Jan Konečný, Lubor Šplíchal, Radim Kalvoda a Ctirad Getz. Třetí už závěrečnou část naladíte na Vltavě za týden v neděli 5. července v 11 hodin dopoledne. Román Tajný agent byl inspirován výbuchem poblíž Greenwichské observatoře v roce 1894. Román vyšel v roce 1907 a o 4 roky dříve napsal Alexander Scriabin své klavírní etídy.

Klavírní etýdy Alexandra Scriabina nám hrál americký pianista Arthur Green. Nizozemský klavírista Paul Komen debutoval v rozhlase ve 13 letech, kde hrál skladby Johanna Sebastiana Bacha a také Alexandra Scriabina, jehož preludium H-dur nám teď zahraje a pak už nám polední zvony představí Radek Rejšek.

Milí posluchači stanice Český rozhlas Vltava. O dnešním poledni se opět pomyslně přeneseme do horní police u České Lípy. Z pětice nových zvonů nyní zazní tři největší. Maria, Anna a František. Tyto tři zvony byly první dodávkou zvonaře Petra Rudolfa Manouška v roce 2020 s tím, že již tehdy se počítalo s rozšířením souboru na dnešní pětici. Hlavní tóny tří největších zvonů jsou F a As v jednočárkované oktávě a tón dvoučárkované C, tedy molový kvintakord.

0: Anna, Mária a František, zvony areálu v Horní Polici u České Lípy oznámili, že minulo poledne a na stanici Vltava začíná nedělní odpolední program.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Jana Kozubková z hlasatelny v Praze na Vinohradech a Romana Kouřilová z technického pracoviště vám přejí ze stanice Vltava dnes co nejvíce chládku. Pokud budete u rozhlasového přijímače, budeme jen rádi. Rozhodnete-li se pro stín stromů zámeckého parku v Litomyšli, setkáme se tam ve 14 hodin, kdy se v krásných hlasech vydáme na festival Smetanova Litomyšl roku 2016. Botanickou zahradu navštívíme předtím ve 13.30 v povídce Rostliny doktora Cinderely od Gustava Meyrinka a za čtvrt hodiny zamíříme k Alpskému jezeru do skladatelského domku Gustava Mahlera. Tam vznikla jeho 8. symfonie a její první část dnes zahájí polední koncert se skladateli na prázdninách.
1: Svět poezie.

Ve středu 1. července by se básnířka Jana Štroblová dožila 90 let, zemřela v loni 9. listopadu. A my si teď na stanici Vltava připomeneme její poezii plnou silného vztahu k přírodě, také existenciálních a duchovních témat i citlivého pohledu na mezilidské vztahy a pomíjivost života.

0: Budeme dnes listovat už 14. básnickou sbírkou Jany Štroblové. Čtenáři předchozích autorčiných knížek, zejména těch z posledního desetiletí, se i v těchto verších znovu setkávají se svrchovanými kvalitami básnířčina uzrálého autorského rukopisu, tedy především s úspornou, zhutnělou obrazností, s texty nesenými na vlně všudy přítomné veršové melodie i nápaditého, významotvorného rýmu, s básněmi, jejichž emocionální energie je soustředěná zejména do intenzivně působících poent, mířících ke gnómám. I myšlenkový a pocitový horizont, na němž se pohybují, je znovu plný tísně z rozpadávajícího se a hodnotově vyprázdněného světa, v němž zmizely obrysy, na jehož obloze už nezáří pravé hvězdy, ale spíš jen prskají zábavné rachejtle, z něhož se vytratilo ticho a spolu s ním i podstatné lidské srozumění a vroucnost a nakonec i vědomí souvislosti. Básnířka dobře ví o moci básnického slova, které je schopno dát tvar beztvarosti a nasvítit smysl, aby byla zřejmá nesmyslnost. A je to právě nutnost vyslovovat se ze sebe zas a znova, co brání pádu do nicoty, jejíž morózní mlčení do prázdna by teprve bylo svědectvím o definitivní porážce. Ve svých pokorně rouhavých modlitbách, i tak by se ostatně klidně mohla jmenovat celá knížka, jednou prosí Boha, aby jí dal víru starou a prostou, jindy je zas adresátem jejich veršových modliteb Bůh přírody, který například přijímá k sobě i psy. Bůh, jimž by mohla být přijata tak beze všeho a se vším. Neboť o přijetí, ve víře, naději a lásce, abychom tu připomněli i základní křesťanskou triádu, jde této autorce v posledku nejvíce.
1: Posedlost. Posedlá časem, třešně už v květu rveš. Už natrvalo bez místa na tomto světě. Ale kde se vzal, je tu verš. Neodvratný, jak krevní msta.
2: Přesvícení. Jenom tak se mi zastesklo. A žárem dávna taje sklo, z místa se už pohnou stromy, vzduch je zas napjatý, jak ticho před potleskem. V tom však i do té šťastné představy nahled kdo, vševědoucně zvědavý, snad Bůh, co všem nahlíží do soukromí. Vzal mi ten okamžik a přesvítil ho bleskem.
1: Klenba. Sloupový. Klenba lesa. Jak stavěl spane tuto gotiku? Nerostla jenom z kořenů, z temna z pleti, ale i z pachových stop větru, z dotyků, z vnuknutí, s nimiž z hůry sem tam sletí i k nám stromový duch svatý. Rostla beze lsti falešných pokání. Možná si zdosud nevšim, že zdejším kůrem, dechem listí, šelesty, cítím se přijata. Tak beze všeho a se vším. Nálada. Závidím stromům, že mají uděláno pro strach, ať si v nich hučí, jako v budoucnu v našich kostrách, měří svou bázeň jen na špetky a na hrstky. Nenaslouchají soumračnému věštci, není jim úzko z živlů ani před pogromem. Po otevřeným nebem prší paprsky. Přes můj sen ale už se ženou jestci nebeskou bránou rozraženou hromem.
2: Tanec. Drát ještě drnčí, když už ptáci odlétnou. Tón léta doposud se hrne do boje, ve výšce však se láme pod flétnou, slyšíš, jak klopítají hoboje a cítíš zemže má puchýře od tance. Všecko byl bez tak tanec na jehle. Stihne jí holoseč, pán sáhnout jí do ran chce. Zem zatím nic netuší, má ucho létem zalehlé.
1: Propast. Urvi se. Zbav se svého kořene. Pořád tě trápí stud a pokora a zatím kolem dokola takzvaní obsazují prostřené stoly. Vše mají. Pouze propast ne. Tu nemohou mít. Ta se nevlastní. A dovedou být nešťastní? A čím je štěstí pro šťastné?

0: Svátky. Ještě přípitek svatvečeru a pak už jen spěte. I do snů však porosvěcíš barvy obžerné, světe. Ráj, rej, jak poslední noc v roce, chtíč střižený podle módy, na nějž tví veršotepci vychrlí svoje ódy, mumraje mžitek a hostin, jaké rád strojíš, dunivý výsměch zvonů, světlici povláváš lojíř, i věž chrámu chce na sabat tanec svatého víta. S ránem, Bože, dej světlo sněhu, ať aspoň sněhou svítá.
1: Slavnost. I příští den by snědli k večeři. Obrali věčnost. Pěkně od kostí. Ticho se vytratilo z před dveří. Na nebesích se rachot rozhostí. V létě jsme ještě čekávali na vých meteor. Jak na vlásku svět krásně visel na světle. A dnes tmu oslepily rachejtle, vystřelované hvězdy místo pravých. Rouhání. Takovou chuť mám ještě přivonět k boží tělovým lístkům pivoněk. O starou prostou víru tě zas prosím, pane. Družičky, bílé šaty, květy rozsypané. Jenomže chci, ať vlídně přijímáš i psy, i další mé nelidské bližní. A což jde naslouchat všem touhám? Raději sešleš mračno apokalypsy. Na mě i na ty, pro něž s pokorou se rouhám.
0: Prázdniny. Duch léta zahlaholil ve zvonech, ten od Bláhova zvonil nejdéle v plnosti prázdnin. Jen pojď a všeho nech, a bylo mládí, byla neděle. Klinkal jak o život, chci všecko nebo nic, než se mu stesk. Vetřel pod hlásek. Pak už jen ticho táhlo ze zvonic a s důvěrou jsem vešla do lásek.

0: nesetkání. Bláhový sad tě poznal, uchopil větvemi, ač v něm mlhy visely a bíle, jak slatinu suchopír, potáhli dům, už bez tak skoro zmizelý. Dávno tu jabloně výhonky netasí, mlha však přikrývá všem rány na těle. Za její oponou třeba nás k bezčasí přes obzor odvlečou soucitní andělé.
1: Maska. Bělavá masko nebe, měsíci, hned oslňující, hned děsící. Zatrať tu svitu mračen strhanou víry tance, maškarádu k půlnoci odvátou. Odhal tvář. Boží? Sklidni psy i psance svou pronikavě tichou sonátou. Uragán. V končinách, kde neplatí počty, stalo se, má se stát, jako tahací harmoniku nestemný majestát varhany uragánu, aby prohřměly napříč snem. Všechno tu záviselo na přísném a bdělém oku vichru, v němž labutě i havrani beze stop mizí. Kdo ví, kdo držel varhany? Věděli jsme jen, že teprve, když nežijem, dáno nám vyslechnout své vlastní rekviem.

0: Jana Štroblová, Rouhavé zpovědi, tak se jmenoval svět poezie, který v roce 2013 připravil Rudolf Matys v režii Lukáše Hlavici. Účinkovali Jana Štroblová, Hana Kofránková a Rudolf Matys. Básnířka a překladatelka Jana Štroblová se narodila 1. července roku 1936, tedy to byla připomínka jejich nedožitých 90 let. V červenci se narodili také Leoš Janáček a Gustav Mahler, se kterými teď strávíme prázdniny. Letním průvodcem je Lukáš Hurník.
1: Polední koncert. Gustav Mahler dotáhl své prázdninové pobyty do dokonalosti, když si na nádherném místě u alpského jezera Wörthersee nechal postavit skladatelský domek. Jezdil tam pak 7 let a napsal tam v podstatě celou druhou polovinu svých symfonií, včetně 8. symfonie tisíců. Domek tam dodnes stojí a návštěvníci nechápou, jak v tak malé stavbičce mohl vzniknout takový kolos pro obrovský orchestr, 2 smíšené sbory, dětský sbor a 8 solistů. Pustíme si z ní první část. Mahler ale zdůrazňoval, že je skladatel na částečný úvazek. Jeho hlavním živobytím bylo dirigovat opery. Kupodivu sám nikdy žádnou nenapsal.

To byl hymnus z 8. symfonie Gustava Mahlera. Sbor Vídeňské státní opery a Chicago Symphony Orchestra řídil Georg Scholty. Antonín Dvořák, jak mohl, jezdil do Vysoké u Příbrami. Tamní vila byla jeho, od švagra Václava Roberta z Kounice koupil za 2000 zlatých pozemek s ovčínem a nechal ho přestavět na letní sídlo. Nazval ho Rusalka a opera Rusalka tady také vznikla. Ale nejenom ta, nýbrž i dalších 30 významných skladeb. Mezi nimi 7. symfonie, která vůbec není přírodní a idylická. Naopak, je jedna z nejdramatičtějších. To je doklad toho, jak vzdálená je hudební tvorba od atmosféry a psychického rozpoložení autora. Dvořák, motivován objednávkou z Londýna, chtěl uprostřed

To byly závěrečné dvě věty 7. symfonie Antonína Dvořáka. Berlínské filharmoniky řídil Rafael Kubelík. U Janáčka byla volba prázdninové destinace celkem jednoduchá. Vracel se do rodných Hukwald. Tady se procházel po oboře a pozoroval zvěř. Nejprve tu bydlel u bratra, později si koupil vlastní domek a na jeho zahradu vysázel růže a ovocné stromy. Psal tajné dopisy Kamile, která ho tu dokonce jednou navštívila. Ovšem se synem. Janáček tu trávil i poslední dny života. Na jedné z procházek se nachladil, dostal zápal plic, který ho připravil o život. Hukwaldy se ale nejspíš zasloužili o to, že ho nikdy neopustil pocit mládí. Förstrovo dechové kvinteto spolu s basklarinetistou Josefem Horákem v závěru dnešního poledního koncertu hrají Janáčkovu svitu Mládí.

V létě během 3týdenního pobytu v Hukvaldech v červenci 1924 napsal Leoš Janáček svou skladbu Mládí, kterou hrál na závěr poledního koncertu na stanici Vltava, poledního koncertu Lukáše Hurníka, bas klarinetista Josef Horák a Ferstrovo dechové kvinteto. A teď dovolte před odpolední povídkou Gustava Meyrinka trochu finského ochlazení.

0: Vertiná je jednou ze čtyř kapel, které se představily na loňském veletrhu Vomex, konaném ve finském Tampere. První zahrála kanadská kapela Kazdura, druhým účinkujícím byly Baltic Sisters, kvarteto zpěvaček ze spřízněných pobaltských republik, které sdílejí zálibu v lidovém zpěvu svých regionů. Dvě jsou z Lotyšska a po jedné z Litvy a Estonska. Sami se doprovázejí na citeru kokle, indické harmonium a perkuse. A do třetice vystoupila kapela věnující se sámijskému vokálnímu stylu joik a šu. A to vše nabídne na Vltavě dnešní koncert Bez hranic ve 20 hodin. Teď je 13.30.
1: Povídka.

Příběh rostliny doktora Cinderelly napsal Gustav Meyrink v roce 1905, tedy 10 let před svým slavným románem Golem. I v ní se vrací k tajuplné atmosféře staré Prahy. Ve stinném, vlhkém prostředí malostranského sklepení pěstuje doktor Cinderella tajemné, exotické rostliny.

Rostliny doktora Cinderely. Vidíš, to tamta malá černá bronz mezi svícny je příčinou všech mých prapodivných zážitků v posledních letech. Jako články řetězu zapadají do sebe všechna ta příznačná zneklidnění, jež mi vysávají životní sílu. A sleduji-li ten řetěz zpátky do minulosti, vždy najdu týž výchozí bod, tuhle bronzovou sošku. I kdybych si nalhával jiné příčiny, vždycky se vynoří jako milník u cesty. A kam ta cesta povede, jestli ke světlu poznání, nebo dál ke stále větší hrůze, to nechci vědět, a raději se upínám ke krátkým dnům odpočinku, které mi osud dopřává, až do dalšího otřesu. Vyhrabal jsem ji z písku pouště v Thébách, tu sošku, docela náhodou, jen tak holí. A od prvního okamžiku, kdy jsem si ji pozorněji prohlédl, přepadla mě chorobná zvědavost, abych vypátral, co vlastně znamená. Jak živ jsem přece nebýval, tak posedlý povědění. Zpočátku jsem se vyptával všech možných badatelů, ale bez úspěchu. Jenom jakýsi slavný arabský sběratel asi tušil, o co jde. Napodobenina egyptského hieroglyfu mínil. A to podivné sepětí rukou figurky, že určitě znamená nějaký neznámý extatický stav. Vzal jsem si bronzovou sošku sebou do Evropy a neminul snad večer, abych se nezadumal nad jejím tajným smyslem a nezahloubal se do nejpodivnějších myšlenek. Zmocňoval se mě hrůzný pocit, že se zabývám něčím jedovatým, zlovolným, co se s potměšilým uspokojením nechává vylupovat z kletby neživosti, aby se to později na mne přisálo jako nevyléčitelná nemoc a zůstalo pak temným tyranem mého života. A jednoho dne, přičem si zcela nedůležitém, mi bleskla hlavou myšlenka, která mi tu hádanku rozluštila. A přišla tak nečekaně a s takovou silou, že jsem zůstal jako omráčený. Tyhle bleskové nápady jsou v našem vnitřním životě jako meteory. Nevíme, odkud se vzal, vidíme jen, jak se doběla rozžaví a jak dopadá. Je to skoro jako pocit strachu. Potom tichonké, tak jako by někdo cizí, co jsem to jen chtěl říci, promiň, bývám někdy tak divně roztržitý od té doby, co za sebou vleču tu ochrnulou levou nohu. No ano, tedy odpověď na mé přemýšlení tu byla zčista jasná jako na dlani. Napodobit. A jako kdyby to slovo prolomilo zeď, tak ve mně vyrazila záplava poznání, že jedině toto je klíčem ke všem hádankám našeho vezdejšího bytí. Tajná automatická nápodoba, nevědomá, neúnavná, skrytý řidič všech bytostí. Všemocný, tajuplný řidič. Lodivot s maskou na obličeji, jenž z raného šera mlčky vstupuje na loď života, který pochází z oněch propastí, kam asi putuje naše duše, když hluboký spánek uzavře brány dne. A třeba si je tam dole hluboko ve stržích tělesného bytí umístěn praobraz nějakého démona, který požaduje, abychom se připodobnili jeho obrazu. A to slovo napodobit, to stručné vybídnutí odněkud, stalo se mi cestou, kterou jsem okamžitě nastoupil. Povstal jsem, zvedl jsem obě ruce nad hlavu, tak jako ta soška, a prsty jsem spustil dolů, až jsem se nechty dotýkal temene. Ale nic se nestalo. Žádná změna uvnitř, ani zevně. Abych se nedopustil nějaké chyby v postoji, prohlédl jsem si sošku podrobněji a všiml jsem si, že má oči zavřeny, jako by spaly. To mi stačilo. Přestal jsem a čekal, až bude noc. Potom jsem zastavil tikající hodiny, lehl jsem si a zopakoval postavení paží a rukou. Tak uplynulo několik minut, ale nevěřím, že bych byl usnul. Najednou mi připadalo, že z mého nitra vychází rachotivý hluk, jako když se kutálí do hlubiny velký kámen. A jako kdyby mé vědomí padalo za ním po nesmírném schodišti,
přeskakujíc 2, 4, 8, čím dál víc schodů, tak se trhavě propadalo mé vědomí života, až se na mne položil přízrak zdánlivé smrti. Co nastalo potom, to nepovím, to neřekne nikdo. Pravda, kdekdo se tomu směje, že Egypťané a Chaldejci měli magické tajemství střežené posvátnými zmijemi, jež by byl z tisíců zasvěcených neprozradil ani jediný. Není přísah podle našeho domnění, které by tak pevně zavazovali. Také já jsem si to kdysi myslel, ale v onom okamžiku jsem pochopil vše. Není to věc lidské zkušenosti, v níž věmi leží za sebou, ani žádná přísaha neváže jazyk. Jen pouhopouhá myšlenka na náznak těchto věcí zde, na tomto světě, a už ti ty zmije míří k srdci. Proto se to velké tajemství zamlčuje, že se zamlčuje samo. A zůstane tajemstvím, pokud bude svět světem. Ale to vše souvisí jen podružně s oním zžíhajícím zážitkem, z něhož se už nikdy neuzdravím. Také vnější osud člověka se dostane do jiných kolejí, prolomí-li jeho vědomí byť jen na okamžik závory pozemského poznání. Skutečnost, jejímž jsem živým příkladem. Od oné noci, kdy jsem vystoupil ze svého těla, sotva to mohu nazvat jinak, změnila se dráha mého života a moje dříve tak poklidná existence krouží teď od jednoho hádankovitého, hrůzostrašného zážitku k jinému, k jakémusi temnému, neznámému cíli. Je to, jako kdyby mi nějaká ďábelská ruka vyměřovala ve stále kratších intervalech stále méně zotavení a vsunovala mi do cesty přízraky, jež jsou případ od případu strašnější. Jakoby ve mně chtěla vyvolat nový, neznámý druh šílenství, pozvolna a s krajní obezřelostí. Takovou formu šílenství, kterou nikdo jiný nemůže postřehnout a vytušit a kterou si uvědomuje v bezejmenných mukách jen ten, kdo jí je stižen. Hned ve dnech, které následovaly po onom pokuse s hieroglyfem, vyskytly se u mne věmy, jež jsem zprvu pokládal za klamy smyslů. Slyšel jsem, jak vedlejší tóny, podivně hůčivé nebo ječivé, prorážejí hlukem všedního dne. Viděl jsem třpitivé barvy, které jsem dřív neznal. Záhadné bytosti se přede mnou vynořovaly neslyšné a lidmi nezaznamenané a v přízračném soumraku prováděly nepochopitelné a bezplánovité úkony. Dokázali například měnit svou podobu a najednou zase ležet jako mrtvé. Pak třeba splývali jako dlouhé šlemové provazce od okapu dolů, anebo ochablé a slabomyslně tupé dřepěly v tmavých průchodech domů. Tento stav zvýšené bdělosti u mne netrvá stále, narůstá a ubývá jako měsíc. Avšak trvalé upadání zájmu o lidstvo, jehož tužby a naděje ke mně doléhají už jen z velké dálky, mi prozrazuje, že má duše je neustále na nějaké temné cestě pryč, daleko pryč od lidství. Zpočátku jsem se nechal vést našeptávajícím tušením, jež mě naplňovalo. Teď jsem jako zapřežený kůň a musím jít cestami, na které mě to nutí. A vidíš, jednou v noci to mě to zase vytrhlo a hnalo ven toulat se bez plánu tichými ulicemi malé strany, kvůli fantastickému dojmu jimž působí ony starobylé domy. Je v té čtvrti hrůzno jako nikde na světě. Nikdy není jasno a nikdy úplně noc. Odkud si vychází matný mdlý svit, jako fosforeskující pára line se z Hradčan dolů na střechy. Zahneš do uličky a vidíš jenom mrtvé šero. V tom vytryskne ze štěrbiny okna přízračný světelný paprsek a prudce jako zlomyslná jehla tě bodne do zornic. Z mlhy se vynoří dům se zalomenými rameny a s ustupujícím čelem a bez duše jako zdechlé zvíře civí z prázdných vikýřů k nočnímu nebi. Vedlejší dům se nakloní a žádostivě zašilhá rozzářenými okny na dno studny,
jestli v ní ještě je Zlatníkovo dítě, které se tam před stolety utopilo. A jdeš-li dál po hrbolaté dlažbě a najednou se ohlédneš, vsadil by ses, že za tebou zpoza rohu zíral houbovitý, bledý obličej. Ne ve výši ramen, ne docela dole, kde mohou mít hlavu jen velcí psi. V ulicích nebylo živáčka. Mrtvolné ticho. Prastará domovní vrata mlčenlivě tiskla rty k sobě. Zahnul jsem do Tunovy ulice, kde stojí palác hraběnky Muřínové. Tam dřepěl v mlze úzký dům, jen na dvě okna široký, hektické, zlé zdivo. Tam mě to zadrželo a pocítil jsem, že na mne přichází onen stav zvýšeného bdění. V takových případech jednám blesku rychle jako pod cizí vůlí a stěží vím, co mi poručí příští vteřina. I opřel jsem se tam o přivřené dveře a kráčel jsem chodbou a sestoupil po schodišti dolů do sklepa, jako bych do toho domu patřil. Ta neviditelná uzda, která mě vodívala jako nesvobodné zvíře, tam dole zase povolila. A stanul jsem ve tmě a mučilo mě vědomí, že jsem jednal bez účelu. Proč jsem tam vešel? Proč mi vůbec ani nenapadlo skončit s takovými nesmyslnými nápady? Byl jsem nemocen, zřejmě nemocen, a byl jsem rád, že nejde o nic jiného, o tu příšernou, záhadnou ruku. Avšak už v dalším okamžiku jsem si uvědomil, že jsem otevřel dveře, vešel do domu, sestoupil po schodišti, aniž jsem jen jedinkrát narazil. Úplně jako někdo, kdo tu přesně zná každičký krok. A má naděje byla rázem v koncích. Ponenáhlu si oko zvykalo na tmu, takže jsem se mohl rozhlédnout. Na jednom schodu sklepního schodiště někdo seděl. Že jsem o něho nezavadil, když jsem šel kolem něho. Ve tmě jsem viděl skrčenou postavu jen matně. Černý vous nad obnaženou hrudí, také paže byly nahé. Jenom nohy, jak se zdálo, vězily v kalhotách nebo v nějaké látce. Ruce vypadaly hrozivě, byly prapodivně zahnuté, skoro pravoúhle k zápěstím. Dlouho jsem zíral na toho člověka. Byl tak mrtvolně nehybný, že mi připadalo, jako by se jeho obrysy zažraly do temného pozadí a jako by tak museli zůstat, dokud se dům nerozpadne. Hrůzou mi naskočila husí kůže i plížil jsem se dál chodbou podle jejich zákrutů. Jednou jsem hmátl pozdi a sahl jsem přitom do roztřepené dřevěné mřížky, jakých se používá k pěstování popínavých rostlin. A určitě jich tam rostlo hodně, protože jsem málem uvázl v husté síti stonkovitých úponků. Nepochopitelné bylo jenom to, že ty rostliny, nebo co to mohlo být, byly na dotek teplé jako tělo a bobtnavé, a vůbec působili na hmat úplně animálním dojmem. Sáhl jsem tam ještě jednou, ale zděšeně jsem ruku odtrhl. Tentokrát jsem nahmatal kulovitý předmět velikosti ořechu, který působil studeně a ihned odskočil. Byl to brouk? V tom okamžiku se někde roznítilo světlo a ozářilo stěnu přede mnou. Všechen strach a hrůza, který

Zářil proti mně oblak pachů, v němž bylo cosi tlejícího, humusovitého, jako houby a moruše. Kolena se mi roztřásla a byl jsem divoce kolem sebe. V tom přede mnou zažhnulo něco jako řezavý kroužek, uhasínající knot olejové lampy, jež v dalším okamžiku ještě jednou vzplála. Skočil jsem k ní a rozechvělými prsty vyšrouboval knot, takže jsem ještě zachránil čadící plamínek. Potom jsem se jedním pohybem otočil, lampu před sebou jako na ochranu. Prostor byl prázdný. Na stole, kde prve stála lampa, ležel podlouhlý, lesklý předmět. Moje ruka po něm sáhla jako po zbrani, ale co jsem uchopil, byla jen nějaká lehká, drsná věc. Nic se nepohnulo a já jsem s ulehčením vzdychl. Opatrně, abych nezhasl plamen, svítil jsem si podél zdí. Všude tytéž dřevěné špalíry a jak jsem teď zřetelně viděl, propletené zřejmě nastavovanými žilami, v nich špulzovala krev. Mezi nimi příšerně probleskovaly nesčetné oční bulvy s odpornými borůvkovitými pupenci, jež se postupně vykláněly a zvolna mě sledovali, když jsem procházel kolem. Oči všech velikostí a barev. Od jasně blízkavé duhovky až k světle modrému mrtvému koňskému oku, jež nehybně hledělo vzhůru. Mnohé byly svrasklé a zčernalé a podobaly se uschlému rulíku. Hlavní kmenové žíly se pnuly vzhůru z fiol naplněných krví, z nich si nějakým záhadným způsobem brali šťávu. Zakopl jsem o misky, naplněné bělavými kousky tuku, z nichž vyrůstaly muchomůrky potažené sklovitou pokožkou. Muchomůrky z růžového masa, které se při každém dotknutí smrskávaly. A všecko vypadalo jako části vyňaté z živých těl, s nepochopitelným uměním sestavené, zbavené svého lidského oduševnění a stlačené na čistě vegetativní růst. Že je v nich život, to jsem poznal zřetelně, když jsem ty oči osvětlil zblízka a viděl, jak se zornice ihned stáhly. Kdo asi byl ten ďábelský zahradník, jenž tuhle příšernou plantáž založil? Vzpomněl jsem si na člověka na sklepních schodech. Instinktivně jsem sáhl do kapsy po nějaké zbrani, v tom jsem ucítil ten rozpukaný předmět, který jsem si tam prve zastrčil. Leskl se matně a šupinatě. Šiška z růžových lidských nechtů. Upustil jsem ho roztřesen hrůzou a stiskl jsem zuby. Jenom ven, ven, i kdyby ten člověk na schodech procitl a vrhl se na mne. A v zápětí jsem byl u něho a chtěl jsem se na něho vrhnout sám a v tom jsem viděl, že je mrtvý. Žlutý jako vosk. Ze sepjatých rukou, nechty vytrhány. Malé řezy nožem na hrudi a na spáncích nasvědčovaly tomu, že byl pitván. Chtěl jsem kolem něho pryč a zavadil jsem o něj tuším rukou. V témž okamžiku sklouzl asi po dvou schodech ke mně, najednou tu vstál, vzpřímený, paže ohnuté nahoru, ruce k temeni, jako ten egyptský hieroglyf, totéž držení těla, týž postoj. Vím už jenom, že se lampa roztříštila, že jsem rozrazil domovní dveře a pocítil, jak démon ochrnutí bere mé pulzující srdce do svých studených prstů. Potom jsem si v polobdělém stavu cosi uvědomil, že ten muž musel být pověšen za lokty na provazy, jenom sklouznutím se schodů mohlo se jeho tělo dostat do vzpřímeného postoje. A pak mnou kdosi zacloumal. Máte jít k panu komisaři. A vešel jsem do špatně osvětlené jizby, u stěny stály dlouhé fajfky, na stojanu visel úřednický plášť. Byla to policejní úřadovna. Podpíral mě strážník. Komisař seděl za stolem, pořád se díval někam za mne a zamručel, máte jeho nacionále.
Měl u sebe vizitky, odebrali jsme mu je.

0: Slyšel jsem strážníka. Co jste pohledával v Thunově ulici před otevřenými domovními vraty? Dlouhá pauza. Vy? Napomenul mě strážník a strčil do mne. Blábolil jsem cosi o vraždě ve sklepě v Thunově ulici. Na to strážník vyšel ven. Komisař pořád hleděl někam za mne a pronesl dlouhou větu. Zaslechl jsem jenom: co si myslíte, doktor Cinderella je velký učenec, egyptolog a pěstuje všelijaké nové masožravé rostliny, nepenty, drosery nebo co, nevím to jistě. V noci byste měl zůstávat doma. Tu za mnou vrzly dveře, otočil jsem se a tam stál nějaký dlouhán s volavčím zobanem. Egyptský Anubis. Zatmělo se mi před očima. Anubis se uklonil komisaři, přistoupil ke mně a pošeptal mi: doktor Cinderella. Doktor Cinderella. A v tom mi napadlo něco důležitého z minulosti, co jsem i hned zase zapomněl. Když jsem se na Anubise znovu podíval, stal se z něho písař a měl jenom ptačí tip a podal mi mé vlastní vizitky, na nichž stálo doktor Cinderella. Komisař na mne náhle pohlédl a já jsem slyšel, jak říká: vždyť jste to vy sám, měl byste v noci zůstávat doma. A písař mě vyvedl ven a když jsem šel mimo, zavadil jsem o úřednický plášť na stojanu. Zvolna padal a zůstal viset za rukávy. Jeho stín na obílené stěně zvedl paže nad hlavu a viděl jsem, jak nemotorně napodobuje postoj egyptské sošky. Vidíš, to bylo před 3 týdny. Můj poslední zážitek. Ale od té doby jsem ochrnutý. Mám teď 2 odlišné poloviny obličeje a levou nohu vleču za sebou. Úzký, hektický dům jsem marně hledal. A na komisařství o oné noci také nikdo nic neví.
1: Podivuhodné bytosti na pomezí rostlin a lidí ožívají v povídce Gustava Meyrinka Rostliny doktora Cinderelly a tento magický horor ze Staré Prahy přeložil z němčiny Petr Mandel. V roce 1995 načetl v režii Ivana Chrze Jiří Ornest.

0: Ennio Morricone měl blízký vztah k Česku, kde často pracoval. Uměl skvěle vystihnout náladu westernu, strach, který jde z hororu, lásku a romantiku i pohodu komedie vlastně svou hudbou vytvářel. Toto byla ve 14 hodin na Vltavě jeho hudba z filmu Mise a zítra ve 13 hodin uslyšíte na Vltavě Morriconeho Klapku. Zítra na stanici Vltava začíná filmové léto.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Broučci.
3: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
4: Budu.
2: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
3: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
2: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapp them. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
6: Krásné hlasy.
0: Už po druhé se vydáme v následující hodině na Vltavě na festival Smetanova Litomyšl roku 2016.

0: Mým vzácným, a musím to zdůraznit, vzácným hostem na pódiu Jízdárny je dramaturg Smetanovy Litomyšle Vojtěch Střítezký. Dobré odpoledne.
1: Srdečně zdravím všechny v sále i u rozhlasových přijímačů. Dobrý den.
0: To epitetum vzácným musím znovu zdůraznit, protože takto na hodinku si s vámi v klidu sednout a pokusit se ohlédnout za festivalovou historií se zvláštním zřetelem na slavná jména pěvců, kteří se tady objevovali. To si kladu za čest a privilegium, protože vás odchytit, pane Vojtěchu, k takovémuto klidnému hodinovému posezení, to je opravdu těžká věc. Vy jste mi teď těsně před vysíláním řekl, mimo jiné, že jste měl teď těsně před vysíláním 12 telefonátů ohledně večerního koncertu.
1: Ale já jsem rád, že jsem vypnul mobil a že tady mohu si s vámi povídat, protože jestli mohu vyjádřit velkou radost, tak to tedy učiním. Víte, krásné hlasy z Litomyšle, z města, kde už takřka 70 let probíhá operní festival Smetanova Litomyšl, na kterém se vystřídali ne stovky, ale tisíce skvělých zpěváků. To je vzácná příležitost pro nás a já jsem šťastný, že tady s vámi mohu být.
0: Ani stovky, ani tisíce, ani desítky to nebudou v tom dnešním pořadu. Vybrali jsme jich 5 nebo 6. Je, pane Vojtěchu, nějaká geneze v tom, jak přijížděli pěvecké hvězdy na Smetanovu Litomyšl, alespoň pokud můžete vyříct z dob působení na Smetanově Litomyšli?
1: Ta geneze je zřejmá. Ten festival začínal jako ryze smetanovský s takovou aspirací, že to bude festival pouze pro operu Národního divadla v Praze a samozřejmě jezdila kompletní špička. Já teď nebudu vyjmenovávat všechny Blachuty, Hakeny, Žítky, Podvalové a tak dál. Zmíním se o roku 89, kdy se prolomily ledy listopadem a už v tom létě k nám přijela hostovat první velká zahraniční hvězda. Byla to Marta Kolalilo, kterou jsem o pár let později slyšel ve Veronské aréně a ona tady hostovala v představení Simone Boccanegra, což byla mimochodem první italská opera, kterou jsme uvedli, takže už v tom roce, v létě 89, jsme trošičku participovali události, které pak přijdou, protože po tom 90. roce sem začali jezdit zahraniční pěvci běžně, bych řekl, a občas se podařilo získat i opravdovou velkou skutečnou operní divu neřkuli hvězdu.
0: S tou začneme za okamžik, ale ještě mi řekněte, ty příjezdy těch věhlasných pěvců z ciziny, jak o tom teď mluvíte, s nimiž se tedy roztrhl pytel příslovečný po roce 1989, se ale museli plánovat taky s velkým předstihem. Tak jak se to překrývalo, ten společenský zlom v roce 89-90, s prvními hostováními těch pěvců?
1: Šlo to docela rychle, protože i, řekl bych, po listopadový rozjezd festivalu byl doslova sprintem. Starostou se zde v Litomyšli stal Mirek Brídl, který zcela jaksi pochopil ten potenciál, který v sobě festival přímo v rodišti Bedřicha Smetany skrývá a dal nám zelenou organizačnímu týmu, poměrně tenkrát bych řekl mladému, a my jsme rychle začali pracovat, využívali jsme kontaktů, které byly a už v roce 92 tady zpíval velký italský tenor, nikoli vzrůstem, ovšem hlasem určitě, jmenoval se Gaetano Bardini, ještě žije. A já musím říct, že ve Smetanově domě jsme se tenkrát potkali skutečně tedy se zahraniční hvězdou, protože tomu tady vyšlo i LPčko, lidé jej znali, zejména jako Cavaradossiho a z dalších pučiniovských, verdiovských rolí zejména. No a pak jsme se snažili skutečně jít čím dál po jménech větších a dostat je také na to druhé zámecké nádvoří. Protože musíme si uvědomit, nádvoří se využívalo spíš méně a výjimečně a hrálo se v amfiteátru, kam se ovšem samozřejmě gala koncerty velkých hvězd nepříliš hodí. Takže zprvu to byl právě ten Smetanův dům. No a vlastně poprvé jsme skutečně hodně vysoko dosáhli v roce 94 až 5, kdy jsme vyjednávali hostování Kati Ricciarelli. O níž jsme nesmírně stáli, aby přijela a bude tomu příští neděli právě 20 let, kdy zde Kaťa Ricciarelli na našem druhém zámeckém nádvoří vystoupila.
0: My si Kaťu Ricciarelli, rodačku z Bassanella, která se narodila do chudých poměrů a která vyrůstala se dvěma staršími sestrami bez otce, jenž se dobrovolně přihlásil na sovětskou frontu. My si Kaťu Ricciarelli poslechneme teď na úvod krásných hlasů ve slavném čísle z opery Giuseppa Verdiho Otelo. Jste pro?
1: Desdemona, to je samozřejmě jedna z jejich nejparádnějších rolí a také tady v Litomyšli Ave Maria zpíval.
0: Tak pojďme na to, prosím, režii.

0: Krásné hlasy vysílané dnes živě z dějiště festivalu Smetanova Litomyšl 2016. Z jízdárny litomyšlského zámku otevřela Katia Ricciarelli jako Desdemona ve třetím dějství Verdiho opery Otello. Katia Ricciarelli v roce 1970 zvítězila ve Verdiho soutěži v Parmě, o rok později v mezinárodní televizní soutěži Voci Verdiane, Verdiovské hlasy, a ještě o rok později zažila svůj debut v Americe, v Chicagu. V 70. a v 80. letech patřila k nejvyhledávanějším protagonistkám lyrických rolí v italských operách a dostala se na přední světové scény. Londýn, Metropolitní opera, New York a tak dále a tak dále. V roce 1976 poprvé zpívala v La Scale v Pucciniho jednoaktovce Sestra Angelika. My jsme si tady s dramaturgem Smetanovy Litomyšle Vojtěchem Stříteským libovali, jaká je to báječná nahrávka a jaká je to báječná až téměř mezzosopránová barva hlasu.
1: Mě to téměř dojalo, ta ukázka, protože je opravdu překrásná. Když jsem hovořil o tom, že jsme se učili hledat ty hvězdy, zvát je do Litomyšle, musím samozřejmě zmínit, že jsme to nebyli jenom my, pořadatelé, ale i novináři. Třeba já si pamatuju několik historek právě z hostování paní Ricciarelli, protože jsem se o ní od příletu na Ruzyň prostě staral až do jejího odjezdu a vím, že dostala na tiskové konferenci, kterou jsme uspořádali v Zámeckém divadelku, otázku. Prosím vás, paní Ricciarelli, proč vy u nás tady v Litomyšli zpíváte Abanéru, Carmen, když vy jste přece soprán? A vím, že tenkrát tedy odpověděla téměř pohoršeně paní Ricciarelli, proč se mě ptáte na takovou hloupost? Přece je normální, že i sopranistky musí zvládat jaksi mezzosopránové role, pro mě je to úplně přirozené. A ta barva, tu jste trefil, pane Vojtěchu, úplně úžasně. Já jsem si tadyhle připravil. Annie Finiová napsala o Ricciarelli, že má zářivý lirický soprán s ojediněle sladkým tembrem. A to z té árie skutečně bylo poznat. No Katia Ricciarelli prostě byla z těch hvězd skutečně jedna z úplně prvních a já na to setkání nemůžu zapomenout.
0: Jak to bylo s Cherylem Milesem, kterého uslyšíme teď opět ve Verdiho opeře Otello jako Iaga ze doprovodu Londýnského filharmonického orchestru. Za okamžik nám zaspívá tento někdejší solista Metropolitní opery v New Yorku. Byl tam požehnaně dlouho, od roku 1965 do roku 1997 byl Cheryl Miles solistou Met a už jako dítě projevoval všestranné hudební nadání. Kromě zpěvu hrál na klavír, na housle, violu, kontrabas, klarinet a tubu. Mohl bych si myslet, že to byl velkorysý člověk, ale vy mě možná vyvedete z omylu.
1: Cheryl Miles na Smetanově Litomyšli, to je, přátelé, tedy historie sama pro sebe, protože Cheryl Miles v Litomyšli vystupoval jako záskok. Mně se tomu ani nechce věřit, ale je to tak, měl mít gala koncert s paní Evou Urbanovou Petr Dvorský. A ten dva dny před koncertem tak ohlásil indispozici a rozhodně, že nemůže zpívat. A agentka, kterou jsme jaksi požádali o rychlou pomoc, zjistila, že má jeden volný den v Berlíně Cheryl Miles. A on byl ochoten k nám přijet. Dílem to jistě bylo způsobeno tím, že v České republice předtím opakovaně například v představeních Pražského jara zpíval.
0: To bylo ale minimálně 10 let předtím,
1: ano,
0: to bylo na začátku 80. let.
1: Věděl, do čeho asi jde a prostě kývnul z toho Berlína. Přiletěl, my jsme jej čekali na Ruzyni a přišel nám naproti opravdový Weltman v dlouhých, tedy jaksi džínách, v kožené bundě, jak někde z Texasu, kdyby se nám právě vyloupl, a i když ho nemyslím z Illinois, nejsem si jistý, a choval se absolutně přirozeně. Jediný, kdy jsem trošičku zaváhal, byla situace, neuměli jsme moc vítat hvězdy, jak říkám, všichni se učili, tak byl přivítán v hotelu Dalibor, kde jsme tenkrát ubytovávali naše největší hosty, chlebem a solí a slivovicí. Dnes už teda rozhodně podobná přivítání nikomu nechystáme, ale vím, že tu slivovici vypil s krajním odporem, na to tedy jak si nezapomenu. Nicméně potom se choval jako naprostý profík. Musel jsem jej teda doprovodit až na pokoj, prohlédl si, zdali je to ono, měl tam apartmá připravené, všechno od používal. Nakonec, jak už to v Litomyšli chodí, pěkně pršelo, takže zkouška musela být z nádvoří přenesena do piaristického chrámu, který tenkrát vůbec nevypadal jako teď. To skutečně, když řeknu, že to bylo téměř vybombardované, tak nejsem daleko od pravdy. A když jsme tam slyšeli, když to poprvé rozbalil, takzvaně, jak se říká v té hantýrce, tak to prostě člověku naskakovala husí kůže.
0: Vy jste říkal, že vám naproti přišel kovboj Cheryl Miles v kožené bundě. To sedí, protože o něm je známo, že jeho zájmy se nevždy přikláněly k opeře. Údajně býval přistižen, jak zpívá kravám svého otce, nebo cvičí operní smích při jízdě na traktoru. To se o něm taky dočteme, tohleto. A že dokonce po ukončení střední školy Cheryl Miles uvažoval o studiu anesteziologie, ale později se vrátil k hudbě. Také publikoval své vzpomínky pod titulem From Farm Boy to Opera Star, tedy od chlapce z farmy k operní hvězdě. Takže to všechno sedí, co říkáte.
1: Je to neskutečně pohodový, příjemný člověk. On se v poslední době věnuje hodně výchově mladých a je to tak jako z Richarelli. Na to nikdy nezapomenu, protože když jsme spolu z Ruzině přijeli, tak jsme si asi, to byla tenkrát nějaká Honda, nevím, no slušné auto, relativně slušné, ale on jak je vysoký, neskutečně, tak jsme si snad 15 minut rovnali záda vzájemně a ještě vím, že nemá rád okurky, protože si je nechal všechny při večeři odstranit, což bych u farmáře ne úplně čekal, nicméně k tomu zpěvu. Skutečně jeho krédo Jagovo, které tady předvedl, to nemůže člověk zapomenout. To byla taková síla. A když pak společně zpívali s Evou Urbanovou dueta a Eva tenkrát byla naprosto skutečně nejlepší, to byla taková ta optimální životní forma, která pak ještě stoupala samozřejmě. To tedy byl gala koncert, jak se patří.
0: Poprosíme naši režii o Jagovo krédo, zpívá Cheryl Miles.

0: nulla.
1: V krásných hlasech z Litomyšle, které vysíláme živě z jízdárny Litomyšlského zámku v rámci festivalu Smetanova Litomyšl 2016 a také v rámci Dne Českého rozhlasu na festivalu Smetanova Litomyšl jsme slyšeli jednoho z hvězdných hostů uplynulých ročníků Cheryla Milese v krédu Jaga ze druhého dějství Verdiho opery Otello. Máme dál na programu Neila Šikoffa, když jsme připravovali krásné hlasy z Litomyšle i s kolegou operním redaktorem Jindrou Bálkem, tak jsme si vzájemně kladli na srdce, že ten tady prostě musí zaznít, i kdyby se dělo, co by se dělo.
2: Máte pravdu, že ten zaznít prostě musí. Já jsem asi nešetřil velkými slovy v začátku, když jsem řekl, na co všechno nemůžu zapomenout, ale na Neila Šikoffa a jeho Ari Elazara z Halevyho židovky nikdo nikdy nezapomene, protože to bylo takřka nejvíc. Já se budu fakt snažit jako těch superlativů klást co nejméně, ale to, co tady on předvedl, ale nejen jaksi pěvecky, i na minimální ploše nějakých 2-3 metrů čtverečních tu árii odehrál tak, částečně v kleče, částečně opřený o dirigentský stupínek. To bylo záchvěv každého svalu, byl markantní a tak dokonale charakterizoval tu roli toho zoufalého žida, co se mu děje, co se mu stalo tomu Elazarovi. Prostě to bylo skutečně mimořádné. Celý koncert byl mimořádný, když jste mluvil na začátku, pane Vojtěchu, o tom, že si hvězdy občas něco přejí, tak Neil Šikoff byl absolutně v pohodě, co se týče komunikace, ale vymínil si jednu věc, že k nám přijede jedině za předpokladu, že jak si pozveme i jeho kolegyni, na kterou on je zvyklý, a že si vezme svého dirigenta, protože s jiným on nedělá. Pozval si vynikajícího francouzského dirigenta Frederika Chasléna, který tehdejší pražskou komorní filharmonii dovedl k velkému výkonu. A tam, když lidé stáli vteřinu po té, co dospíval, tak to vůbec nebyla žádná póza, žádné gesto. To bylo přirozené lidské počínání, že vystřelíte ze sedačky.
1: Frederik Chaslen také pořídil s Míchovským rozhlasovým orchestrem tu nahrávku árie Eleazara z Halevyho židovky, kterou za okamžik uslyšíme. Možná stojí za připomínku, že Neil Šikoff debutoval v metropolitní opeře v New Yorku jako Rinuccio v opeře Gianni Schicchi pod taktovkou Jamesa Levina. Do Met byl angažován jako představitel tenorových vůdčích rolí v Rigoletovi, v Bohémě, v Růžovém kavalírovi nebo ve Vertrovi. Werther se pak stal jeho signifikantní rolí. A nebo se jí stal ten Eleazar, to nevím.
2: Já bych nevyloučil ani jedno. Ostatně Werthera a scény se Charlotou, tady s Marianou Kulikovou, zpívali v tom gala koncertu tehdy. Končili to právě 10 let festival v roce 2006 a to byla tedy obrovská tečka. Já vím, že ta árie je poměrně dlouhá, ale je tak neskutečně krásná, že když to půjde, já se přimlouvám za celou.
1: Takže to je jasný pokyn kolegům do naší režie. My teď s Vojtěchem Střítezkým zmlkneme a budeme poslouchat Neila Šikoffa jako Eleazara z Halevyho opery Židovka.

0: Neil Šikov jako Eleazar v Alévyho opeře Židovka, Mnichovský rozhlasový orchestr řídil Frederik Šaslán, kterého si tedy dle slov Vojtěcha Stříteského přivezl Neil Šikov také na Smetanovu Litomyšl. Stále posloucháte speciální vydání Krásných hlasů z Litomyšle, v jízdárně Litomyšlského zámku si povídám s dramaturgem Smetanovy Litomyšle Vojtěchem Stříteským. Vy jste si před malou chvilkou, pane Vojtěchu, vzpomněl na film Modlitba pro Kateřinu Horovicovou v souvislosti s tím, co jsme si tu šeptali spolu, že Neil Šikov je také židovským kantorem.
1: Ten nápěv, tedy i ta technika, ta odpovídala tomu, co on umí zpívat i ve svém jaksi životě náboženském, a vlastně celá Židovka je v podstatě ten příběh, který on umí dobře prožít. Já se nechci pouštět úplně do této filozofické debaty, ale je pravda, že to je z toho nezaměnitelně slyšet.
0: Možná můžeme i v této souvislosti připomenout některé další Šikovovy role. Hoffman v Hoffmanových povídkách Jacka Offenbacha, nebo Peter Grimes, a nebo Lenský. To jsou všechno tak výrazně jaksi protichůdné pěvecké polohy. Neil Šikov byl a je schopen uchopit každou z nich originálně jako Neil Šikov prostě. Ne jako tenorista, ale jako Neil Šikov jako člověk.
1: Konkrétně tu Čajkovského nahrávku máme i v kanceláři a je s podívem, že doopravdy umí vše a vždycky je to originální, a taky on byl je báječný herecky, že? To je velký dar, když ještě jak si umí ten člověk se pohybovat na tom place přesně, jak si přeje režizera, dodává tomu ještě mnohem více, než jen po něm režie chce, a to Šikov bezesporu byl a je. A já vám řeknu, že mám velikou radost, že jsme vybrali soprán, že zněl baritón, a teď ten tenor, bez nějž není žádná opera vlastně možná. To skutečně zatím moc prima.
0: No, já myslím, že to bude, pane Vojtěchu, prima i teď, protože vy jste mi řekl, když jsme si tady domlouvali, o čem budeme mluvit dál, že o Eduardu Hakenovi byste mohl vykládat hodiny a hodiny. Také tady už teď mezi návštěvníky našich Krásných hlasů koluje fotoalbum. Teď mě řekněte to datum, vypadlo mi leden 1994?
1: Ne, nebo březen 1994. Smetanova Litomyšl, tenkrát jsme ještě byla na Dace, Smetanova Litomyšl, jsme navrhli městu, aby se Eduard Haken pro svoje obrovské zásluhy o Smetanovu hudbu, nejen o náš festival, stal čestným občanem města. A on skutečně do Litomyšle přijel, bylo mu 84 let, zpíval, a to je velmi aktuální, Kmeta árii se sborem Rozlučte se s domovem. Hodně lidí plakalo přímo v tom Smetanově domě, já sám jsem dojatý, protože to bylo fantastický. A Eduard Haken pro mě je člověkem, s kterým jsem se potkával úplně od prvního ročníku, kdy jsem zažil Smetanovu Litomyšl v roce 74, kdy on tady zpíval Mumlala a Kecala, když byla Smetanova Litomyšl obnovena, a pak postupně jsem se s ním seznamoval i v té roli jako pořadatelské, a nakonec, je to asi silné slovo, nebyli jsme přáteli, byli jsme dobrými známými, byl jsem u něj doma na Smíchově, a třeba v roce 92, kdy jsme ten festival skutečně po té revoluci hodně rozjížděli, tak my jsme tuto legendu chtěli ještě pro jedno pohostinské vystoupení získat, a on řekl: biblický písně, okamžitě k vám jedu. A zpíval je v roce 92 kompletní v rámci takzvané slavnostní děkovné mše, kteráž to tradice vydržela až do dnešních dní. A já vím, že jsem po té mši dostal z kasy nějaké peníze, abych vzal mistra Hakena na oběd. A ve Zlaté hvězdě byl tenkrát zájezd, tak jsme si tam nesedli a vedle byl otevřen takový poloautomat, jmenoval se Slezák. On říká: pojďme tam, tam budou jistě dobře vařit. A já jsem si myslel, že to budou nějaké řízky, játra po gruzínsku, nebo cokoliv, co tenkrát si vzpomnete. A on, když uviděl sekaná svíčková, okamžitě si ji dával na táce šesti, protože říkal: to je to, co mě hrozně chutná. Byl to nesmírně, tak nemusím hovořit pro naše posluchače, kdo a jak se choval mistr Haken. Prostě bylo to absolutní zlatíčko, a tak, jak zpíval, to je dodnes, myslím, velká škola.
0: Naprosto neokázalý člověk i z fotografií, které

0: na mši svatou, zpívat biblické, tu na růžový palouček. On prostě si z nich nic nedělal, takhle to řeknu. Oni mu to tedy ale nezapomínali a třeba když se jednalo o obsazení rolí v Litomyšli, tak opravdu tam nastupovalo jaksi rozhodování, že bude přeobsazen, že prostě bude zpívat alternující zpěvák. A tak
1: na základě čeho?
0: No, protože oni si přirozeně nepřáli, že dodnes je v jaksi kreditu vedení operního domu, koho postaví kam, na jaký festival a tak dále. Oni věděli, že on tady nesmírně posiluje tu komunitu, která neměla komunisty v lásce, že? A tak ho se moc nepouštěli a málem se stalo, že on by si tady nikdy nezaspíval svoji vedle Kecala nejmilovanější roli a myslím roli, v níž jej lidé mají jaksi zafixovaného a to je samozřejmě Vodník ve Dvořákově Rusalce, jen jednou jedinkrát si to zaspíval. Zde v Litomyši přitom tu roli tak miloval a já myslím, že jeho dobrácký, tačíčkovský vodník, ať mi nikdo nic neříká o nějakých hřvounech, křiklounech, kteří to perou, prostě když ubohá Rusalko bledá, slyším od Eduarda Hakena, tak to je tatíček.
1: Jste pro vodníka?
0: Všemi deseti.

0: Eduard Haken jako vodník ve druhém dějství Dvořákovy Rusalky. Orchestr Národního divadla v Praze řídil Zdeněk Chalabala. Předposlední ukázka dnešních speciálních krásných hlasů z Litomyšle, které vysíláme z pódia jízdárny Litomyšelského zámku spolu s dramaturgem festivalu Vojtěchem Stříteským. Budeme končit v duchu optimistickém a současném, protože před několika dny tu byla báječná Dagmar Pecková na festivalu Smetanova Litomyšl. S jednou její nahrávkou se za okamžik rozloučíme. Dagmar Pecková byla ta, na kterou jsem myslel hned v úvodu, když jsem mluvil o těch divách, které čím dosáhnou na vyšší úspěchy, tím jsou normálnější. To je třeba její případ, bych řekl.
1: Dáša je úplně normální, jako řekl bych, že je úplně běžná. Samozřejmě ona vyžaduje, aby se jaksi kolem ní všichni chovali, pokud možno profesionálně, proto stále méně dělá operu a věnuje se písním a různým projektům. Já ji mám nejradši v Mahlerovských cyklech, třeba písně Potulného tovaryše, Wenn mein Schatz Hochzeit macht, to je pro mě vrchol, ale já vím, že jsme mluvili před relací, že když tak by zněl Mozart, ono by to bylo dobře, aby se vyrovnali Verdiovky, Dvořák a tak dál. Cherubína vždycky dělá nádherně, obyčejně jako přídavek svých velkých koncertů. Já jsem rád i za to, že vlastně uvedeme aktuálního pěvce, který tady skutečně v úterý zpíval Kurta Weila, jeho balady, šanzony.
0: Teď nám Dagmar Pecková zaspívá Cherubína ze druhého dějství Mozartovy Figarovy svatby a já srdečně děkuji Vojtěchu Stříteskému za účast v naší besedě, v našich krásných hlasech speciál. Vojtěchu, děkuji i za práci neúnavnou, kterou odvádíte tady jako dramaturg festivalu.
1: To je díky celému pořadatelskému týmu. Jeden člověk by takový kolos naprosto nezvládl nás.
0: Jenže vy jste všude. Já jsem vás dneska viděl na několika místech najednou.
1: Já děkuju všem v sále a samozřejmě i vám, vážení posluchači u rozhlasových přijímačí, bylo mi ctí.
0: Vojtěch Stříteský a teď Dagmar Pecková.

0: Mezzosopranistka Dagmar Pecková zpívala árii Cherubína z Mozartovy opery Figarova svatba. Vojtěch Spurný vedl pražskou komorní filharmonii na festivale Smetanova Litomyšl roku 2016, kde natáčel Vojtěch Babka s dlouholetým festivalovým dramaturgem a ředitelem Vojtěchem Stříteským. Na stanici Vltava právě skončily Krásné hlasy.
1: Český rozhlas Vltava.

0: Klidné nedělní odpoledne, vážení a milí, přejí z Vltavy Jana Kozubková od mikrofonu a Jana Studecká od mixážních pultů. Je 15 hodin. Pokud nejste právě někde u vody, v lese či v jeskyni a máte u sebe rádio, uslyšíte teď hru pro pamětníky a v 16.30 pak filmovou hudbu Nina Roty.
1: Pro pamětníky.
0: Na prokuraturu přijde anonym. Oznamuje, že ředitel místní lidové školy uděluje svým zaměstnancům mimořádné odměny, ze kterých ale část odebírá zpět. Vyšetřování přinese trochu jiný obraz a také ukáže na hlubší systémové problémy i na některé morální otázky reálného socialismu. Před námi je na Vltavě hra Karla Tachovského Kvintet.

0: Dvořák, doktore, máte na okamžik čas.
1: Přijďte ke mně, prosím.
2: Posaďte se. Tady jsme dostali docela zajímavý dopis. Přečtěte si to.
3: Okresní prokuratuře. Vážení soudruzi, považuji za svou občanskou povinnost upozornit vás na závažné porušení hospodářských předpisů a nařízení, k němuž došlo na zdejší lidové škole umění. Ředitel této školy, Antonín Smetana, vyplácel v tomto roce učitelům školy mimořádné prémie a přiměl je k tomu, aby mu část těchto neoprávněně získaných peněz opět vraceli. Tímto způsobem si vytvořil jakýsi tajný fond, kterým financoval stavební úpravy provedené na škole bez schválení příslušných orgánů. Jsem upřímně přesvědčen, že je to jasný projev hrubé hospodářské nekázně a že by se tímto případem měla okresní prokuratura zabývat. S pozdravem, Míru Zdar. Podpis?
2: Podpis nečitelný. Je to vlastně anonym, milý kolego. Takový stydlivý anonym. Autor je zajisté své cti dbalý občan, který by se tu zebránil, kdybyste mu řekl, že poslal prokuratuře anonymní udání. On přece dopis podepsal, že? Takže pro začínajícího vyšetřovatele prokuratury je takový dopis pravou lahůdkou. Podívejte se na to, doktore, buďte tak laskav.

0: Jo, Smetana. A o co jako kráčí? Tak ten Smetana. Já bych řekl, že je to dobrý chlap. Celkem. On je takový... takový uminutý. No, co tím myslím? On tenhle ředitel, rozumíte mě, soudruho doktore, on nevidí vlevo, vpravo. On vidí jen tu svou lidušku. Abyste mě nerozuměl špatně, soudruhu doktore, liduška, to my tak říkáme lidové škole umění, LŠU, prostě liduška. Abyste si nemyslel, že on nám ředitel bíhá za ženskými, to zas ne, no, pokud vím. Ale jo, o nějaké stavební úpravy žádal, ale to je právě to, co říkám. On vidí jen tu svou školičku a mha před ním, mha za ním, jak praví básník. Podívejte se, soudruhu doktore, já mám na starosti 12 základních škol. Jedno gymnázium, 2 průmyslovky, ale to vás vlastně ani nezajímá. S výjimkou 2 nových základních škol, každá, soudruhu doktore, každá ta škola potřebuje nějakou stavební úpravu. Někde potřebují celou reinstalaci, někde nové podlahy, někde třeba jen zatéká na půdu. Ale když ono to všechno něco stojí, že ano, finanční prostředky jsou tak akorát, že trochu dýcháme. A stavební kapacity, soudruhu doktore, to bych vám mohl vykládat horory, co to je, než školský odbor získá volnou stavební kapacitu. Horory! A teď vám přijde ředitel Lidušky, že potřebuje semhle, tamhle jenom pár cihel. Tak co mu řeknete? Řeknete mu, nemám. Přijď za rok. Co mu řeknu za rok? No, za rok mu řeknu přece to samý. Ne, ale vážně, doktore, člověk musí vidět také nějaké pořadí důležitosti, že? Do základní školy nám chodí všechna děcka, do hudebky, chápete to, soudruho doktore? No, tak to vidíte. A ředitel Smetana to prostě nevidí. Teď si tam udělali nějaké úpravy své pomoci. Ne, bližšího o tom nic nevím. Ale iniciativu z dola musíme podporovat. Že ano?
1: Allegro feroce.

0: Ano, učím tam na klavír. Zástupce ředitele. Prosím vás, soudruhu doktore, to je skoro směšné, ne? Na takovou miniškolu je už titul ředitele trochu moc a zástupce ředitele to už snad není vůbec žádný titul. Smetana si ostatně všechno dělá sám. No, vycházíme spolu docela obstojně. Nebo abych byl naprosto přesný, neměli jsme spolu žádné větší konflikty. Ale znáte to, soudruhu doktore, když je pár lidí pohromadě a musí být spolu od pondělka do pátku a od rána do večera, to se nějaká ta moucha vždycky najde, ale Smetana je celkem slušný. Muzikant ovšem nic moc. Na konzervatoři, jak jsem slyšel, to byl takový ten průměr, který absolvuje bez větších potíží, ale taky nijak neoslní, znáte to. Ale pro tu naši školičku jen žije, to se musí nechat, proto by obětoval všechno. Tak o tom pěkně prosím nic nevím. To byla akce výhradně našeho soudruha ředitele. Přes prázdniny dal jednu místnost přepažit příčkou a schodby se prorazily dveře. Ale nic bližšího o tom nevím, s takovými maličkostmi se mě Smetana nesvěřuje. Jestli to bylo nutné? No, svým způsobem to bylo nutné. A jistě to znáte, soudruhu doktore, ta naše škola není vůbec žádná škola. Je to rodinný domek z konfiskátu, bydlet se tam muselo pěkně, ale učí se tam mizerně. Samá improvizace. Byla tam jediná větší místnost, snad bývalý obývák, no a právě ten obývák dal Smetana přepažit, abychom získali navíc jednu učebnu. Ale na podrobnosti se mě neptejte, soudruhu doktore, nic víc o tom nevím.
1: Andante con sentimento.

0: Ředitel Smetana. Pane doktore, to je strašně, strašně hodný člověk. Pro naši hudební školu jen žije. A člověk je to velmi laskavý, velmi laskavý. Snad to sem ani nepatří, já vím, ale já vám to musím říci. Alespoň pro ilustraci. Jestli mi dobře rozumíte, pane doktore, já jsem panu řediteli Smetanovi osobně velmi zavázána. Víte, pane doktore, já jsem ještě z té vymírající generace učitelek hudby, které chodili po domech učit hře na klavír, jaksi v lepších rodinách. To se tenkrát tak říkalo, jestli se račte pamatovat. Žádná velká sláva, pane doktore, Bajerka, těch pár sonatin. A s tím jsem chodila dům od domu. A když tady byla založena hudební škola, no já bych prostě neměla z čeho žít. Chápete to, pane doktore? Tenkrát pan ředitel Smetana mi vyšel vstříc s nevšedním porozuměním. Přijal mě na školu a nechává mě tam dodnes, protože já nemám odpracováno dost let, víte? A to jsem s tou Bajerkou chodila. Ale proč já vám to vlastně povídám? A ano, já už vím, pan ředitel Smetana je prostě výborný člověk, na kterého se můžete ve všem spolehnout. Pan zástupce, to je, pane doktore, veliké neštěstí. Snad jste o tom někdy slyšel? Ne. Pan zástupce ředitele byl totiž velmi nadaný pianista. Na konzervatoři jste nejnadanější z celého ročníku. A k tomu byl i velmi ctižádostivý a houževnatý. A věřil byste, že právě tyhle krásné vlastnosti se mu staly osudnými? Po prvních úspěších on totiž získal i několik cen na soutěžích. A potom on cvičil takovou kromobyčejnou pílí, že začal trpět chronickými záněty nervů, až musel koncertní činnosti vůbec zanechat. No to byla veliká škoda. A je to velmi nešťastný člověk, pane doktor. Jaký je pedagog? Já jsem ta poslední, která by to měla posuzovat, pane doktore. On jistě ví o hudbě víc než my všichni dohromady, ale k pedagogické činnosti, k té je třeba i trocha trpělivosti a snad i trochu schovývavosti, jestli mi dobře rozumíte, pane doktore.
1: Allegro affettuoso.
2: Ale to je hrozná nespravedlnost, soudruhu doktore. Ředitel Smetana je vynikající člověk, je to čestný, obětavý člověk, kterému všichni jen hážou klacky pod nohy. Ne, nepřerušujte mě, prosím, já bych vám toho chtěla tolik říct, protože... Promiňte, prosím, já vím, že je to vaše povinnost, ale člověka to hrozně bolí. Když vidí, jak je šikanován člověk, který by si zasloužil spíš ocenění a uznání. A ještě já přece mluvím k věci, soudruhu doktore. Co byste chtěl ještě slyšet? Ředitel Smetana by pro školu obětoval všechno. Všechno. A místo, aby dostal pochvalu, tak si voláte nás a my sem chodíme jako... Nezlobte se, soudruhu doktore, jako k zubařovi. A měli bychom... My bychom měli... Co od nás vlastně chcete slyšet? Pravdu? No to je krásné, tak pravdu! A když vám ji říkám, tak se na ní tváříte jako... Promiňte, soudruhu doktore. A já o žádné jiné pravdě nevím.
1: Moderato flematico.
3: Já nevím, proč mě sem vůbec voláte. No, na hudebce učím, samozřejmě, to se snad nesmí.
4: Promiňte, to mě jen tak ujelo, já přece nechci zlehčovat úřední jednání. Na hudebce učím kytaru. Prosím vás, pane doktore, koho by mohlo bavit poslouchat, jak děcka brnkají, pletou si přitom prsty. Jo. Jo, konzervatoř mám. Co jsem chtěl dělat? No rozhodně jsem nechtěl jít učit na hudebku. Chtěl jsem jít do nějaké skupiny, ale ne takové to vává, je. Znáte to, pane doktore? Já jsem chtěl dělat jazz rock. Měl jsem jim moc fajn nabídku, ale přišli mě do toho zkoušky a absolventský koncert. Já jsem chtěl tu konzervu dodělat a šance mě uplavala. Tak jsem zatím vzal tu hudebku, než se něco najde. Provizorium? Jo. Dalo by se to tak říct. No, samozřejmě vím tak trochu, co se na škole děje, ale já se o to moc nezajímám, jestli mě dobře rozumíte. Takže zase tak moc nevím, co se na škole děje. Podívejte se, pane doktore, ti kantoři na hudebce, to je taková sehraná parta, táhnou to spolu už kolik let a já z toho tak trochu trčím, že?
3: Ale ne, to oni se ke mně chovají docela fajn, ale my si prostě nemáme spolu co povídat. Domluví se rozvrh, občas si prohodíme nějakou tu hodinu, no a co? Dobrý den, naschledanou, naschledanou.
4: Ne, žádné neschody.
3: Ale taky žádný velký kamaráčovty.
4: Akorát ředitel, ale to sem vlastně vůbec nepatří.
3: No, ředitel by byl radši, kdybych do školy nenosil džíny.
4: Ale jinak je to slušný člověk. Jo, to myslíte tu zeď?
3: Tak nějaká zeď se tam postavila.
4: Ale já o tom nic nevím. No opravdu ne. O tyhle věci já se nezajímám, pane doktore.

Housle, prosím. Učím na škole skoro od samého začátku, ale to bych chtěl zdůraznit už nyní, pěkně prosím, že si nejsem vědom žádného porušení zákona. Takže nechápu, proč okresní prokuratura... No ne, totiž chápu samozřejmě, že je vaší povinností... To jsem se vyjádřil velmi neobratně, promiňte, prosím, ale... Ale nás to zneklidňuje. To jistě chápete. Do školy to vnáší neklid, který jistě není na prospěch věci. Chápete mě, soudru doktore? Ptáte se mě na pana ředitele Smetanu, ale to pěkně prosím nelze odpovědět zcela jednoznačně. Ono je to trochu složité. Dovolíte mě také otázku, soudru doktore? Bude pan ředitel Smetana odvolán z funkce? Ne, ne. Já sám k tomu nevidím žádný důvod, ale kdyby okresní prokuratura... Ne, prosím, ne, ne, to ne. Neptám se, protože by to mohlo nějak zásadně ovlivnit mou výpověď, ale přece jen... Že ano, mohu si zapálit. Děkuji. Já se pořád, soudru doktore, nemohu jaksi přesně vyjádřit, ale vy mě jistě pochopíte. Ono se vlastně těžko žije v takové nejistotě, že? Čekal jsem tuhle otázku, soudru doktore. Ale ono to není tak docela snadné na ní odpovědět, že ano? Ta záležitost, jak už jistě račte vědět, není jednoznačná. Já myslím, že i ostatní kolegové a kolegyně, že... Ano, prosím, to chápu. Že by vás zajímal můj vlastní názor. Jinak byste mě sem nevolal, že ano? Ne, chápu, já naprosto chápu. Konkrétně. To není jen tak, soudru doktore. Já vím docela bezpečně, že ředitel Smetana vyvinul značné, opravdu značné úsilí, aby té adaptace dosáhl legálně, chci říci normální cestou. Ale to jsem přece neřekl, soudru doktore. Promiňte pěkně, prosím, ale já přece netvrdím, že ta nešťastná příčka byla postavena nelegálně. To bych si vůbec netroufal posoudit. Chci říci jen tolik, že i v tom případě, a to prosím netvrdím, že se postupovalo ne zcela podle předpisu, i když snad ne přímo proti zákoně, vyjadřuji se dost přesně, i v tom případě, i za těchto ne zcela normálních okolností, tedy ředitel Smetana jen s těmi nejlepšími úmysly. Ale podrobnosti já neznám, soudru doktore. Věřte mi, prosím. Podrobnosti, to tedy opravdu ne, promiňte.

0: Mně se o tom bude moc těžko mluvit, pane doktore. Snad taky nebudu dost objektivní. Smetana je totiž můj starý kamarád, ještě z konzervatoře. No, asi bych měl právě tou konzervatoří začít. Smetana byl od začátku trochu jiný než my ostatní. V prvním ročníku to jsme byli sami Kubelíci, Rubinštajnové a Kasalsové. No, potom jsme, pravda, ročník od ročníku trochu slevovali, ale pořád jsme se viděli přinejmenším v České filharmonii. Někdo taky v bostonské. No a potom někomu to vyšlo víc, někomu míň, ale skoro každý se musel prokousat nějakou tou deziluzí. Smetana ne. On chtěl od začátku jenom učit. A to jenom dávám do uvozovek. Neměl žádné skvělé koncertní ambice, ale Smetana to je prostě rozený kantor. Takový kantor, jakých se rodí snad stejně málo jako virtuózů. No, já jsem vám říkal hned, pane doktore, že asi nebudu dost objektivní, ale tohle mě můžete věřit. Znamenitý kantor. No, možná se vám zdá, pane doktore, že mluvím od věci, ale já jsem to musel předeslat, abyste pochopil, o co mě jde. Pro nás na škole je učení jakž takž snesitelným východiskem z nouze nebo taky jen přechodnou stanicí. Smetana je školou posedlý a je pro ní ochoten udělat všechno.
1: Já ho neomlouvám, pane doktore.
0: Sám jsem mu říkal, že se žene do průšvihu, ale on jenom mávl rukou a nakonec... No nakonec ta jeho posedlost člověka jaksi strhne, jestli mě dobře rozumíte.
1: Ne, to na mě nechtějte, pane doktore.
0: To bude vaše práce, že? Já bych ani nedovedl posoudit, do jaké míry to celé bylo legální nebo nelegální. Já jsem vám chtěl jenom, no to se dá těžko vyjádřit, snad jenom to, že jsou určité pohnutky, které... já se do toho trochu zaplítám, že? Ale já myslím, že do trestního zákona se všechno prostě nevejde.

čekám už 3 dny. Kdy si mě konečně zavoláte? Už jste mluvil se všemi, že? Mě jste si nechal nakonec. Proč byste se omlouval, je to zbytečné. Všechno. Nemusíte kolem toho obcházet, pane doktore. Všechno je přece jasné. Stejně už víte všechno, co jste potřeboval vědět. Možná ještě ledacos navíc, že? Nic nechci popírat. Stejně by to nemělo smysl a já hlavně nechci. Ano, dal jsem přepažit jedinou větší místnost, abych získal 1 učebnu navíc. Je to stejně málo. Ale jinak to prostě nešlo. Nemáte ponětí, jaké potíže jsme měli s rozvrhem. Některé děti museli chodit i v 7 večer, takže je rodiče raději nechali vyškrtnout. Ale to vás asi nezajímá, že? Vás spíš zajímá to, že jsem kantorům odebíral část prémií, že jsem si tím vytvořil takzvaný černý fond a že jsem z těch peněz zaplatil fuškaře. No, protože jsem prostě neviděl jinou možnost, pane doktore. Všechny legální možnosti selhaly. Mimochodem, tomu zedníkovi jsem platil 50 korun za hodinu. Tolik brávali nejlepší profesoři, pokud vůbec přijali soukromého žáka. A to už musel být někdo, aby si mohl říct o 50 korun. A tady jsem vyplatil 3000. Některé hodnoty jsou velmi relativní, že? A já vím, že to sem nepatří, pane doktore, mě to srovnání právě teď tak napadlo, promiňte. Cihly byly moje. Stavěl jsem na chalupě takový přístěnek a zbylé cihly jsem odvozil do školy. Ano, fakturu mám. Dokonce sebou, kdybyste se chtěl podívat. A to já vím sám, že to nebylo správné, ale já jsem to prostě musel udělat, jinak bychom se nehnuli z místa. Ta velká nevyužitá místnost, to byl jako bolavý zub. Už jsem se na to nemohl dívat. A to mě mohly být všechny paragrafy ukradený. Promiňte. Já vím, pane doktore, že vy nemůžete jinak. Ale já taky ne. Já jsem taky nemohl jinak.

0: Doktore, mohl byste na okamžik? Přijďte, prosím.
1: Pozeďte se, kolego. Čtu tady vaši zprávu. Ten anonym měl zřejmě pravdu, že? Ředitel Smetana si skutečně vytvořil jakýsi černý fond, sehnal si fuškaře a provedl bez povolení nevelkou stavební úpravu. Žádal o ní legální cestou, ale adaptace byla stále odkládána, jak vám to potvrdil referent Národního výboru. Potud je všechno jasné, že? Dále mě tedy píšete, že případ nelze v plném rozsahu subsumovat pod žádný paragraf, ani pod 132, samozřejmě, protože to není žádná banální rozkrádačka, nejde to ani pod 137, protože Smetana jako ředitel školy sice porušil své povinnosti uloženému podle zákona, ale nedá se tak jednoznačně říci, že by tím způsobil škodu na majetku v socialistickém vlastnictví. Spíše naopak, že? Dobře. Dále mě tady dovozujete, že podle 127 sice porušil povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky, ale že to přesně za to nebyly prostředky organizace. Nýbrž prostředky víceméně soukromé ad hoc vytvořené a že přitom způsobená škoda, dá-li se jako škoda vůbec definovat, nedosáhla hranice 5000, která je pro posouzení trestnosti podle paragrafu 127 rozhodující. No, to je všechno sice složité, ale krásné, milý kolego. Jen jedno mě v tom vašem přepečlivém rozboru chybí. Chcete vy vůbec podat návrh na žalobu? Nebo nechcete?
2: Že to nevíte? Ale kdo to má vědět, prosím vás?
1: Ale to už jsem si přečetl, že to nelze subsumovat pod žádný paragraf. To mě nemusíte opakovat. Řekněte mě jasně. Žalovat nebo nežalovat?
2: Ublížit.
1: Tak vy byste nechtěl Smetanovi
2: ublížit.
1: Tohle slovo laskavě vyškrtněte ze svého pracovního slovníku. Zlý prokurátor, stejně jako zlý nebo hodný soudce, to je do značné míry jen literární fikce, to obstojí snad v detektivce. Ale s naší praxí to nesmí mít nic společného. Zákon zná jen ano, ne. Provinil ses, budeš souzen. Neprovinil ses, vyvázneš z toho se zdravou kůží. Nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege. Není viny bez zákona, není trestu bez zákona. No jo, já vím, že vám to nemusím překládat. Nemusíte se hned tak tvářit. Ale ono se teď na latinu tak moc nedrží. Že? Slabikář. Pane kolego, slabikář. Jednání, které může být společensky nebezpečné, které ale přitom nenaplňuje žádnou skutkovou podstatu, není trestné. A stejně tak jednání, které sice má znaky trestného činu, kterému však chybí společenská nebezpečnost, není rovněž trestné. To je zrovna takové sacrosanctum, milý latiníku, a naše subjektivní pocity s tím nemají co dělat. Jistě, strom života je věčně zelený, že? Narazíte ještě na desítky případů, které se na první pohled nevejdou do žádného paragrafu. Budiš. Ale nakonec se stejně musíte rozhodnout mezi ano, ne. A když se jednou rozhodnete pro ano, tak už je zbytečné mudrovat, jestli jste někomu ublížil nebo ne. Zákon ostatně dává dost možností korigovat nebo eliminovat všechny subjektivní pocity. I subjektivní omily, pane kolego. Ale já se přece nedomnívám vůbec nic. Na tu otázku mě budete muset odpovědět sám. Žalovat, nežalovat. Ostatně, máte tady to anonymní udání.
0: Musím vás, kolego, upozornit ještě na jednu větu. Poslouchejte. A přiměl je k tomu, aby část těchto neoprávněně získaných a tak dále.
1: A teď se podívejme, co nám říká 237. Kdo jiného nutí, zneužívají jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl a tak dále. Byli učitelé té školy na svém řediteli závislí? Co myslíte? Nebyl to nakonec útisk podle paragrafu 237? No samozřejmě, že by to bylo pro smetanu horší. Ale potom je mám v této chvíli s prominutím houpeles. Vy si prostě musíte tu otázku položit a odpovědět. Ano.

Vy myslíte, soudruhu doktore, že v tom byla nějaká levota? To mě překvapujete. Ten Smetana vypadal jako slušný chlap. Trochu střelený samozřejmě, ale jinak docela slušný. Já se na to podívám, soudruhu. Určitě se na to podívám. A co nejdřív?

to je těžké říct, soudruhu doktore. Prostě jsme dávali všichni dobrovolně, ale povinně. Jestli nás k tomu přinutil? Smetanovi řekl, že ne. Ale byl to jednou ředitel. Řekněte sám, kdo by se mu z toho našeho slavného sboru mohl postavit. Jeden je jeho starý kamarád, druhý je s odpuštěním podělanec. Třetí se už nemůže dočkat, až ze školičky vypadne. Nechá si narůst ještě delší vlasy, ještě delší fousy, bude s kytarou trdlovat po estrádách a vydělá si možná mnohem víc, než my všichni tady dohromady. A ženské? Staruška je strašně ráda, že jí Smetana nechá donekonečna učit 168 taktových cvičení a sonatiny Clementidu si kulau. A naše mladá, to je zkrátka dobře zamilovaný teleta, by dala Smetanovi všechno. Ne jen část prémií. Co? Já? Já mám na škole trochu zvláštní postavení. To bych vám musel sáhodlouze vysvětlovat, s případem to nijak nesouvisí, ale kdybych byl odmítl přispívat, tak to bych jen zbytečně zdůraznil to své zvláštní postavení. Tenhle dopis? A proč bych ho měl znát? Neznám. Nebo si snad myslíte, že... No to bych si vyprosil, soudruhu doktore.

0: Largo appassionato.
1: To je pomluva, pane doktore. Nenutil nás. Nikoho nenutil. Vysvětlil nám, že... Vysvětlil nám všechno a my jsme sami... Dobrovolně. Proč jsem se o tom nezmínila při našem prvním rozhovoru? Protože je to strašná nespravedlnost. A já jsem měla pocit... Já jsem myslela, že bych tím jenom nahrávala té nespravedlnosti. Promiňte. Já vím, že je to vaše povinnost. Ale kdybyste ho lépe znal, tak byste pochopil, jak je to všechno strašně nízké.

nic se mě neptejte, pane doktore. Pro boha vás prosím. Už se mě na nic neptejte.

Nutil, co by nás nutil? Řekl, dávejte, tak jsme dávali. Ale kdyby to šlo, pane doktore, tak mě z toho prostě vynechte, jako bych nebyl. Stejně na škole zůstanu jen do prázdnin a pak se tam můžou všichni podusit ve vlastní šťávě, ale mě už z toho vynechte.

0: Allegro con moto.
1: Dovolíte mě napřed otázku, soudruhu doktore? Na škole se proslýchá, že ředitel Smetana bude přece jen odvolán z funkce. Vy o tom zatím nic nevíte? Takže nevíte ani, kdo by byl případně nástupcem ředitele Smetany? To je pro mne s vaším dovolením, soudruhu doktore, naprosto zásadní věc. Naprosto zásadní. Protože by to vrhalo do celé záležitosti jisté světlo, že ano? Splnili by se určité obavy, které jsem já sám, teď už to mohu přiznat, jisté pochybnosti, které jsem měl od samého začátku. Já si ovšem plně uvědomuji, že jsem měl už při prvním výslechu, že ano? Nezbývá mě, soudruhu doktore, než apelovat na vaše lidské porozumění. Uvážíte-li mou choulostivou situaci? Rozumíte mě, soudruhu doktore? To prosím nelze říci zcela jednoznačně. Ředitel Smetana na nás nevykonával žádný zvláštní nátlak. On jenom jaksi předpokládal, že k věci zaujmeme stejné stanovisko, jaké zastává on sám. Na druhé straně je ovšem třeba říci, že vysloví-li takové přání ředitel, jako náš přímý nadřízený, potom je ovšem neobyčejně obtížné postavit se na odpor. To jistě chápete, soudruhu doktore. Snad, alespoň já osobně jsem si nebyl tak docela vědom toho, že tím bez děky nahrávám něčemu, co není tak docela, Tím bych ale ovšem nechtěl řediteli Smetanovi nijak ublížit. To rozhodně nikoliv, soudruhu doktore.

Pane doktore, já nemám ke své minulé výpovědi co dodat. Ostatně všechno už je jasné. Nebo ne? Nátlak? Ale ne, to by se tak nedalo říct. Smetana nám to prostě navrhl. A protože jsme věděli, že je to nutné, tak s tím všichni souhlasili. Jestli dobrovolně? Nebo dokonce rádi? No, do lidí není vidět, pane doktore. Ale nikdo nic nenamítal.

0: Neříkejte mě soudruho řediteli, pane doktore. Já už žádným ředitelem nejsem. Nevíte, ještě nevíte? Myslel jsem, že jste se o to přičinil. Promiňte. Ne, můj dosavadní zástupce se ředitelem nestal. Málem bych dodal naštěstí, ale to sem nepatří. To byla jen taková ryze osobní poznámka. Ředitelem byl jmenován starší učitel z jiné hudební školy. Slušný člověk. Já na škole zůstávám jako řadový učitel. Zatím. Ne, pane doktore, ne. Žádný nátlak jsem na nikoho nevykonával. To mě nemůže nikdo prokázat. Všichni s mým návrhem dobrovolně souhlasili. No, to je pravdu, všichni asi ne. Jinak by celá tahle aféra asi nevznikla. Jestli se nemýlím. To je s dovolením moje věc, jestli jsem zatrpklý nebo ne. Konec konců můžu učit dál. Jinak by to pro mě bylo daleko horší. V každém případě to bylo užitečné ponaučení.
1: Pro vás to bylo taky dost užitečné ponaučení, pane kolego. Nemám pravdu?

co prokázalo vyšetřování jednoho anonymního udání. O tom byla hra z roku 1984, hra Kvintet Karla Tachovského, který do literárně dramatické redakce brněnského studia Československého rozhlasu nastoupil na konci 50. let a výrazně se zasadil o obrodu původní rozhlasové dramatiky, ať už jako dramaturg nebo jako autor vlastních rozhlasových her a adaptací. Dramaturgicky spolupracoval na textech her Milana Uhdeho, Miloše Rejnuše, Antonína Přidala a Ludvíka Kundery. Pro rozhlas upravil například Brechtovy hry. A k antické klasice Aeschylův Prometheus se také hlásí Karel Tachovský. Z moderní dramatické světové poezie upravil hru Janise Ericose Žena a moře. A jako autor zaznamenal Tachovský úspěch osobitou variací antického námětu Kudy bloudí Odysseus a hrou Chatrná paměť pana Z. S nástupem normalizace ovšem musel Karel Tachovský v roce 1970 z rozhlasu odejít. Ještě se stihlo odvysílat několik jeho detektivních příběhů pod pseudonymem Karel Kalenda. U hry Kvintet byla v roce 1985 uvedena jako autorka Tachovského manželka Blanka Budínová. Sám Tachovský pracoval jako pomocný dělník, později expedient v královopolské strojírně Brno. Omlouvám se, několik let pak byl zaměstnán v archivu Moravské galerie v Brně. My jsme tady dnes vyslechli jeho Kvintet hru, v níž účinkovali Jiří Adamíra, Zdeněk Řehoř, Viktor Preiss, Blanka Valeská, Tatiana Medvecká, Jiří Ornest, Josef Vinklář, Josef Beck, Věra Preslová a Josef Sommer. Hudbu složil Jiří Smutný, dramaturgem byl Jiří Hubička a Ivan Škapa, režii měl Josef Melč. Milí posluchači, přejeme vám dobré nedělní odpoledne v 15 hodin a 46 minut. Po Kvintetu přijde Kvintet hudební, tedy klavírní Kvintet Antonína Dvořáka Ádur, ale předtím ještě tyto Dvořákovy drobnosti.

Housle a klavír se rozezněly v rukou dua Gil a Orly Shaham v hudbě Antonína Dvořáka. Teď k nim přibudou ještě jedny housle, viola a violončelo. A obsazení potřebné pro provedení dalšího Dvořákova díla bude kompletní. Ať už se jedná o volbu tematického materiálu, vynikající instrumentaci nebo dokonalou tektoniku jednotlivých vět, kvintet číslo 2 A-dur je ve všech směrech reprezentativním dílem Dvořákova zralého mistrovství. Tak si poslechněte do 16:30 klavírní kvintet číslo 2 A-dur Antonína Dvořáka v podání Evgenie Kysina a Emerson String Quartetu.

0: Velká část klavírního kvintetu A-dur Antonína Dvořáka vznikla na jeho letním sídle ve Vysoké a idylická atmosféra tohoto prostředí jakoby se promítla i do samotné hudby. Jedná se o dílo bezkonfliktní s převažujícím pozitivním výrazem, který v závěrečných dvou větách přechází až do nespoutaného veselí. A my jsme poslouchali klavírní kvintet číslo 2 A-dur Antonína Dvořáka v podání Evgenie Kysina a Emerson String Quartetu. Tak pokud máte i vy možnost, milí posluchači, vyměnit rozpálené město za alespoň trochu přívětivější venkov, budiš vám přáno. I tak se k vám dostane hlas Českého rozhlasu, teď konkrétně stanice Český rozhlas Vltava. Od jejíhož mikrofonu vás zdraví Daniela Čermáková. Spoza vysílacího pultu se přidává také Jana Studecká. Je 16 hodin a 30 minut. Teď přesně. A za půl hodiny vás pozveme do sídla, do bytu Jolany Heršelové a Matěje Šámala, kteří bydlí v bytě o výměře 37,5 metrů čtverečních. Tak mi napadá, že v tomto čase je to metráž poněkud podměrečná. Když vlastní bydlení hledali, věděli, že chtějí mít stropy do výšky, aby mohli prostor využít. Jak to se dozvíte ve vizitce, kterou nabídneme dnes mezi 17. a 18. hodinou. Teď vás zveme do filmového světa. Zajímat nás v něm ale bude hudba. Před námi tedy za minutku je před námi další vysílání Klapky. Respektive hned tři díly jsou věnované filmové hudbě skladatele Nina Roty. Ten dnešní díl je zaměřen na Rotovu spolupráci s režisérem Federikem Fellinim. A Klapku uvádí a připravil je Tomáš Pilát. Jehož hlas k vám promluví za minutku.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Klapka. Ital Nino Rota byl všestrannou hudební osobností, má za sebou obrovské skladatelské dílo, byl pianistou, dirigentem a také pedagogem. Vedle klasiky se věnoval, a možná především se věnoval hudbě filmové. Ozvučil více než 150 snímků, mnohým pomohl ke slávě. Proslul spoluprací s Federikem Fellinim, Lucinem Viscontim, Mariem Monicellim, Francisem Fordem Coppolou či Kingem Vidorem. Získal mnohá ocenění, ale hlavně se zapsal do srdcí milionů filmových fanoušků. Třídílné ohlédnutí za jeho tvorbou začínáme jeho sepětím s klasikem filmu, celosvětově ceněným italským režisérem Federikem Fellinim.

Bílý šejk byl prvním samostatným režijním počinem Federica Felliniho a současně prvním snímkem, u kterého režisér požádal Rotu o hudbu. Premiéru měl v roce 1952. Jde o komedii, kde čerstvě sezdaná dvojice navštíví Řím a tak začnou mnohé bláznivé i dramatické mikropříběhy, které postupně gradují. V jedné z rolí filmu se objevuje i režisérova manželka Giulietta Masina. O rok později měl premiéru další společný film dvojice Fellini-Rota – Darmošlapové.

Film Dermošlapové je vhledem do života pětice třicátníků v jednom italském městě. Po svém odchodu do Itálie si v něm zahrála i česká herečka Lída Bárová. Vhledem do italské a vlastně jakékoliv společnosti přes jeden symfonický orchestr je snímek Zkouška orchestru z roku 1978.

Mnohaletý pracovní vztah Roty s Fellinim je jedním z nejoslavovanějších v dějinách kinematografie. Do značné míry vycházel z hlubokého porozumění pro napětí mezi komedií a tragédií, které pro oba tvůrce stělesňovala melancholická karikatura cirkusového klauna. Čteme v knize Mervina Cooka Dějiny filmové hudby. A jednou z nejoslavovanějších rotových hudeb pro Felliniho je muzika ke snímku Silnice z roku 1954. Hlavními kočujícími hrdiny tu jsou cirkusový provazochodec s přezdívkou Blázen, cirkusový silák a jeho pomocnice. Jeden z nejslavnějších filmů světové kinematografie.

To byla hudba Nina Roty k filmu Silnice. Nejméně slavným Felliniho filmem s rotovou muzikou je snímek 8,5, který režisérovi přinesl jednoho z několika Oscarů. Příběh režiséra v tvůrčí i osobní krizi, ze které je jen těžká pomoc, přišel na plátna kin v roce 1963.

To byla muzika k do značné míry autoterapeutickému filmu 8,5. Snímek Satyricon nebo Feliny Satyricon natočil Feliny podle fragmentů antického románu Gaia Petronia Arbitera římského patricie z prvního století v roce 1968. Obraz zanikajícího impéria ve formě specifické road movie je hodně stylizovaný, ať jde o výpravu a architektonické řešení ateliérových scén nebo herecké projevy protagonistů.

To byla hudba z filmu Satyricon. Ve snímku Boccaccio 70 z roku 1962 se o režii Fellini podělil s Vittorem de Sicou, Mariem Monicellim a Lucinem Viscontim. Jde o povídkový film, který zkoumá zvyky, hranice a tabu v sexuálním chování člověka moderní společnosti. V hlavních rolích se to vedle sebe objevili Anita Ekberg a Romy Schneider.

Prakticky dokonale jsme si rozuměli, popisuje spolupráci s Ninem Rotou režisér Federico Fellini a pokračuje. Nino se na moje filmy vůbec nepotřeboval dívat, při promítání dokonce několikrát usnul. Potom si ale jednotlivé scény pustil i 10krát nebo 20krát, aby si prostudoval tempa a rytmy, nicméně obraz jako takový vůbec nevnímal. Když jsem se ho zeptal, proč k určité sekvenci napsal právě takovou či onakou hudbu, pochopil jsem z jeho odpovědi, že obraz pro něj nic neznamená. Zajímal se o vnitřní svět, do kterého realita téměř neměla naději proniknout. Tolik Fellini o Rotovi.

To byla hudba Nina Roty k filmu Julieta a duchové z roku 1965. Excelentní výkon Juliety Massini v tomto trochu mysteriózním a současně romantickém dramatu nadchl svět, včetně českého filmového básníka Juraje Jakubiska. Ten se tím nikdy netajil a podařilo se mu dokonce Massino obsadit do svého snímku Perin Baba z roku 1985. Mluvili jsme už o snímku 8,5. I Amarcord je do velké míry autobiografickým snímkem. Odehrává se v místě režisérova narození, Rimini, a vrací se k jeho dětství, dospívání a prvním milostným zkušenostem. Fellini za něj dostal dalšího Oscara.

Po hudbě z filmu Amarcord ještě jednou zacitujme ze vzpomínek Federica Felliniho. Kolikrát jsem se postavil vedle klavíru, abych Rotovi vysvětlil, co přesně se ve filmu děje, co jsem chtěl tím, kterým obrazem nebo sekvencí sdělit a abych mu navrhl, jaký hudební doprovod by se k tomu hodil. Ale on mě neposlouchal. Kreativita z něj vyzařovala tak silně, až jste z toho měli takový opojný pocit, jako kdybyste tu hudbu tvořili vy sami. Pronikla do postav, atmosféry, barev mých filmů tak hluboce, že jsou teď hudbou přímo nasáklé. Líčí Federico Fellini svoji spolupráci a duševní soužití s Ninem Rotou. Týkalo se to i dalšího velmi slavného filmu Sladký život. To se psal rok 1960. Než zazní Rotova ceněná muzika k tomuto filmovému opusu, ještě rozloučení. Spoustu hezkých chvil s dobrou filmovou hudbou přeje a příště u Rotovy muziky pro další italské režiséry se těší autor pořadu Tomáš Pilát. A teď Sladký život ve stvárnění Nina Roty.

0: Hudba Nina Rotti ze slavného filmu Federica Felliniho Sladký život zakončila dnešní klapku, kterou připravil a uváděl Tomáš Pilát, a další dvě části na toto téma, tedy filmová hudba skladatele Nina Rotti, nabídneme 5. července a pak také v pátek 10. července. Tak možná vás napadá, že byste si mohli zopakovat tuto filmovou klasiku, ale pokud jde o film, toho bude plné letošní vltavské léto. Film pronikne do mnoha programových řad, jako jsou Osudy, Vizitka, Rozhlasová dramatika, Četba na pokračování. A v poledním vysílání můžete sledovat už od minulého týdne speciál To byl můj film, ambiciózní letní projekt, který vás provede podivuhodnou historií domácí kinematografie od prvních černobílých políček až po žhavou současnost. Pětice filmových insiderů už sestavila elitní 50 snímků, ale hlavní slovo budete mít vy, který film se stane absolutním králem diváků, tak o tom právě vy rozhodnete svým hlasováním na vltavských webových stránkách, tak je navštivte a zúčastněte se této naší soukromé soutěže. 17 hodin a 2 minuty, to je aktuální čas našeho vysílání. Jolana Hršelová a Matěj Šámal se rozpovídají o svém životě. Jsou to hosté dnešní vizitky, kterou vám nabízíme v repríze ze 4. června tohoto roku.
1: Vizitka.
2: Zatím každý, kdo u nás byl, řekl, tyjo, nemůžete být v 37,5 metrech čtverečních. Ale my využíváme i prostor nad hlavami. Náš předchozí pronajmutý 90-metrový byt měl své kouzlo, ale postupem času jsme zjistili, že jsou pro nás jeho dispozice naprosto nevyhovující. Někdy to prostě není jenom o metrech. Říkají naši dnešní hosté Jana Hršelová a Matěj Šámal, rodiče tří synů, se kterými se přestěhovali právě do bytu o výměře 37,5 metrů čtverečních. A já vás tady vítám, ahoj.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Já ještě budu pokračovat, ahoj.
3: Dobře.
2: V době, kdy se sen o prostorném rodinném bydlení vzdaluje stále většímu počtu lidí, se rozhodli proměnit omezení ve výzvu. Jejich mikrobyt díky chytrému řešení prostoru a odvaze vzdát se nadbytečných věcí funguje jako plnohodnotný domov. Z původně odvážného experimentu se stal promyšlený životní koncept, který sdílejí i na sociálních sítích pod názvem 37,5 metrů čtverečních. Na Instagramu máte už neuvěřitelných 26 tisíc sledujících. Jak se to povedlo?
4: Evidentně to téma lidi tak nějak zaujalo a je pro ně důležitý. No. Nic víc v tom, myslím, není, kromě toho názvu 37,5 metrů.
2: No, vy si taky říkáte sardinky.
3: Jako někde jsme to použili párkrát, no, jako no. Takový fórek.
2: No a připadáte si tak, nebo vlastně jste přišli na to, že na 37,5 metrech čtverečních se dá bydlet standardně? My tady vás nemáme jako nějakou takovou, jako takové exponáty zoologické zahrady, ale...
4: Hezký, děkujem.
2: Jako vlastně část rodiny, chybí tady ještě vaši tři kluci, tři synové, jako část rodiny, kteří vlastně našli způsob jednak pomocí architektů, které jste zapojili, já se omlouvám, do té přestavby toho bytu, ale jednak jak se do něj vejít, ale hlavně jak v něm bydlet, v podstatě s minimem věcí, což je asi to podstatné. Tak pojďme si říct úplně na začátek vlastně tu hlavní motivaci, protože já jsem v tom úvodu řekl, že jste opustili velký 90-metrový byt, v kterém by leckdo rád bydlel, kor v pražských Dejvicích, to se zdá být jako ideální adresa. Tak proč jste odešli a proč jste hledali byt v podstatě třetinové výměry?
3: Ono to bylo jednoduché, my jsme k tomu v podstatě byli donucení, protože ten byt, v kterém jsme bydleli, tak to byl pronájem a celý ten barák se rekonstruoval, to znamená, všichni se museli vystěhovat a tím pádem jsme začali řešit, jako co dál. Mm-hmm. Takže když jsme o tom přemýšleli prostě a začali jsme se koukat na různý pronájmy, na koupě bytu a tak, tak jsme došli k tomu, že je lepší už si teda nějaký byt koupit, než ho pronajímat, protože ty pronájmy byly v té době, to jsou 2 roky zpátky, 3 skoro.
4: Skoro 3.
3: Hodně jako vysoko. A začali jsme řešit teda, jak to udělat. Koupě bytu se zdála být jako možnost, ale samozřejmě ty byty byly taky dost drahý, takže kolem nějakých těch 6,5 milionů korun, který jsme si na to vyčlenili, protože jsme věděli, že ještě něco budeme potřebovat na rekonstrukci, tak se objevovaly byty, které byly takhle malý.
2: Mm-hmm.
3: A my jsme začali řešit, jestli je možný to nějak upravit, aby to vlastně bylo funkční.
4: No a ten začátek byl, že vlastně my jsme začínali na metráži kolem 55 metrů, jsme si mysleli, že do toho se vejdem.
2: Aha.
4: A tenhle byl vlastně výjimečný od začátku, tím, že byl takhle malinký.
3: Byl výjimečně malý.
4: Byl výjimečně malý, mě trvalo týden, než jsem se odvážela vůbec to celý rodině ukázat, že jsem objevila takovýhle krásný byt, protože i mě to trošku jako to trošku malej, no.
2: No a čím vás ten byt zaujal, že vlastně jste si řekli, no tak půjdeme ještě o 20 metrů míň?
4: Tak je na krásném místě, měl moc hezkou atmosféru. Když jsme tam přišli na prohlídku, tak byla zrovna taková ta obrovská letní průtrž mračen a nebylo tam na dvorku vyčištěná kanalizace, takže tam byl i bazén. je tam ten dvorek velký.
3: Ty jsi toho hrozně odflákla tohle, jako. My jsme fakt přišli do toho, ty se otevřely ty dveře, prostě mi dobrý den, jdeme na prohlídku a teď jsme vešli do té chodby a jenom jako během prvních 10 sekund pod náma byla kaluš jak prostě, jak utopit doktora Vanáčka, prostě, jakože to bylo fakt takováhle průtrž. A teď ta byla úplně brutálně nervózní, ta makléřka, protože samozřejmě věděla, že tam je ta terasa, přes kterou to chtěla prodat, ale ta terasa, to bylo jak Titanic, prostě tam bylo jako...
2: No terasa, byl to vlastně dvoreček, protože se jedná o byt v přízemí.
3: Pardon, dvoreček. A tam prostě bylo jako 15 centiáků vody.
2: Jo. Takže jste šli s cenou trochu dolů.
3: No tak opatrně, no já jsem hrozně chtěl, jenže Jola první co, tak viděla ten byt a říkala, ježiš, tady to je perfektní, to je nádherný. Takže to vlastně jako nešlo vlastně jako smlouvat, protože Jola řekla, že to je všechno skvělý a že ten bazén tam vůbec nevadí, prostě to je perfektní.
2: Takže jste se nedomluvili strategicky dopředu.
3: No, Jola se strategicky nedomluvila dopředu, protože věděla, že bych mohl couvnout totiž.
2: No nicméně tenhle ten byt teda zvítězil, ale byli jste teda předtím, jak vlastně byt uspůsobit 5členné rodině, byt, který má 37,5 metrů čtvereční. To znamená, jak jste na to šli, protože vlastně i ta architektonická úprava byla velmi zajímavá, nejsem si jistý, jestli nedostala i nějakou cenu. Mám ten pocit, že byla minimálně nominovaná. Každopádně, jak to teda vlastně, jak jste na to šli?
4: Tak my jsme od začátku věděli, že hledáme byt, který bude mít tak vysoký stropy, aby jsme mohli jít do vejšky.
2: Takže ho vlastně rozpůlit teda jako vlastně...
4: Ano, přesně tak.
2: Na dva nad sebou.
4: Je to tak. A my jsme poměrně jasně věděli, kde co chceme mít. Akorát potom vlastně architekti skvělý Hurá Studio to namalovalo, což my jsme nebyli schopní a to jsme byli šťastní. A to se stalo právě i díky tomu profilu, že se nám ozvali. Ozvalo se nám několik architektonických studií, ale tady to bylo prostě vidět od prvního obrázku jejich, že to jsou oni. A byla to moc hezká spolupráce. A taky jsme měli teda obrovský štěstí na truhláře, který byl schopnej a ochotnej ty jejich obrázky realizovat.
2: No a tak pojďme si říct, v čem je ten princip. Tak řekli jsme si ten základní, vy jste ho rozpůlili vlastně, to znamená, že tam vznikly vlastně, je to vlastně dvoupodlažní byt, ale ne tak docela. Každopádně, jak se dají vlastně vytvořit 3 pokojíky pro 3 kluky, aby měli svoje soukromí na takovéhle ploše?
3: Ta dispozice toho bytu je jako klíčová, si myslím. My jsme věděli, že pokud do toho půjdeme, tak potřebujeme, aby kluci měli svůj vlastní pokoj. Jo. Tak to byla první věc, to ten byt splňoval a vlastně v tom pokoji my jsme jim vyrobili, protože jsme se inspirovali jak v nějakém na Pinterestu a různě...
4: Japonský hotely
3: a tak, takže jsme jim vyrobili s pomocí právě Hurá studia takový kajuty, tomu říkáme, takže když si představíte tu krychli, jako, tak ta se rozdělila vlastně jako křížem do 4 a každý vlastně má svoji kajutu a v té poslední prázdný jako zdířce je taková šatna docela veliká.
2: No, to je zajímavé, půjdeme se podívat potom dál ještě, jak jste na to šli s tím nějakým hlavním setkávacím prostorem, s obývacím pokojem, kuchyní a také vaší ložnicí. Teď ovšem už si zahráme první písničku. A sice z filmu nebo z alba The Best of Bud Spencer and Terence Hill. Tak by mě zajímalo, s čím jste vlastně přišli, co to je za písničku a proč jste ji vybrali, protože také prozradím, oba dva pracujete, řekněme, ve filmovém průmyslu, oba jste střihači nebo správci sítí a tak dále. To znamená, že jste z tohoto prostředí, tak by mě zajímalo, proč tato píseň z filmu Buda Spencera a Terence Hilla.
3: Tak já jenom začnu, si to pak doplním. Mm-hmm. Já jsem kdysi dávno, nebo já jsem tuhle písničku objevil, protože já jsem miloval filmy s Budem Spencerem. To mě můj děda vždycky prostě jako pouštěl, když jsem byl malej. A tohle je z jednoho filmu s Budem Spencerem písnička a vlastně ji mám strašně rád. A když ji Jola slyšela, tak řekla, že to je boží.
4: No, já to mám tak, že vlastně my od začátku našeho vztahu, tak je to takový, že jako Maty má nastavený takový jako krásný písničky na buzení a jeho nikdy nevzbuděj. Takže já si vždycky doposlechnu do konce a mám je strašně ráda a tohle je jedna z nich a nikdy se mi nevoposlouchala.
2: Tak snad probudí tato píseň také vás. Připomínám ještě dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Naši dnešní hosté jsou Jolana Hršelová a Matěj Šámal. Jsou to rodiče tří synů, se kterými se přestěhovali do bytu o celých 37,5 metrech čtverečních. A my teď řešíme, jakým způsobem se v takovém bytě dá bydlet, bydlí, co to znamená pro změnu životního stylu. A je to také samozřejmě odraz dnešní doby, kdy bydlení je velmi nedostupné. To znamená, že je to dokonce i jeden z hlavních důvodů v současné době řešené porodní krize, která v České republice a v celé Evropě probíhá. A pravděpodobně se zdá, že jako zvětšení rodičovského příspěvku, tak jak nabízí současná vláda, není asi to kruciální. Asi mnohem důležitější by bylo zpřístupnit bydlení. Vy jste se vydali cestou bydlení bytu pro vás dostupného, ovšem na úkor tedy té bydlící plochy. My jsme už zjistili, že dětský pokoj pro tři vaše syny byl vyřešen tak, že jste jej rozdělili vlastně do kříže, že jsou nad sebou čtyři takové kostky, vy jste říkali kajuty, v kterých vlastně tři synové bydlí a v jedné mají šatnu. Jak jim to vyhovuje, jak je ten prostor pro ně vlastně velký? Tam mají asi spaní, předpokládám, ale už se jim tam určitě nevejde třeba psací stůl, který je třeba docela důležitý pro přípravu do školy.
1: Tak psací stůl máme jeden i na tři syny. Ale ze zkušenosti právě, kterou jsme udělali i v tom 90-metrovém bytě, tak většinou ty stoly se nepoužívaly, byly prostě zahalený jako knížkama, sešitama a tak dál.
2: Oblečením, hračkama.
1: Takže a nejčastěji se vlastně všechny ty úkoly dělaly buď to u stolu v kuchyni,
2: Což takže, se nezměnilo.
1: Takže, no, to se nezměnilo, takže my jsme to aplikovali jenom na ten současný byt a řekli jsme si, že prostě tři psací stoly nepotřebujeme.
2: A naopak třeba na dvorku ještě používají na domácí úkoly ten velký stůl, což je vlastně daleko hezčí, ještě příjemnější.
0: No, nicméně nejsme úplně jako v nějaké jeho evropské destinaci, to znamená, dost často tady prší. Už jste to vyřešili na dvorečku, což je teda další místnost, kterou využíváte v uvozovkách místnost, třeba nějakým zastřešením právě toho stolku, abyste tam mohli být v létě, když prší?
1: Nic takového jsme zatím nevyřešili.
0: A plánu nemáte?
2: Máme velký plány s dvorečkem, k čemu už nás donutila i současná, respektive budoucí situace. To bude velká zábava.
0: Tak o co bude?
1: No, náš syn se dostal na školu, kde bude mít mimo jiné povinně 4 roky piano nebo hru na klavír. Takže jsme samozřejmě začali... Jo, dobrý.
0: Posluchačům, trpím kašlem.
1: Takže jsme samozřejmě začali řešit, kam se nám ten klavír nebo piano vejde.
2: S tím jsme úplně nepočítali, když jsme se stěhovali tady do toho bytu.
1: Tak jsme si říkali,
0: bude to teda pravděpodobně koncertní křídlo?
1: No, samozřejmě. Ne, říkali jsme si, že by vlastně nějaký malý piánko bylo fajn, kdyby bylo na dvorku a vlastně v nějakým malým takovým jako domečku, do který by mohl chodit jako hrát.
2: Nicméně celoročním a tím pádem odizolovaným, takže to nebude asi úplně sranda.
0: No každopádně bude to pravděpodobně piano, který když si bude muset hrát do sluchátek, protože předpokládám, že celý potom vnitroblok, který by teda sledoval jeho studium, by asi možná dlouho nevydržel s trpělivostí.
2: Ale je tam jeden saxofonista, toho já strašně mám ráda. Maty říká, že po těch 2 letech už se trošku zlepšil, on teda nezdílí můj nadšení.
1: Jo, je lepší, jako každým rokem je lepší a lepší, si myslím, protože na začátku to bylo jen takový foukání a teď už to vydává i nějaký jako tón, takže dobrý.
0: No dobře, takže probrali jsme to, že teda kluci používají k přípravám do školy teda jeden stůl, to je ten kuchyňský, ale k tomu je potřeba říct, že ten kuchyňský stůl vlastně taky není typický kuchyňský stůl, že je to vlastně část linky, na který se vlastně připravuje jídlo. To znamená, že vy nemáte, řekněme, 2 pracovní plochy, jednu k přípravě jídla, tak jak to bývá běžné, a jednu potom, kam se to odnáší, je druhý stůl, kde se jí, ale vy vlastně máte součást vlastně té linky i tenhle ten jídelní stůl. Čili vlastně i to nakládání, vlastně celá ta, řekněme, distribuce těch věcí musí probíhat trochu jinak.
2: No, ta kuchyně, přestože to zní jako, že to je malinký a že máme, já nevím, jídelní stůl nebo něco někde v chodbě, tak je vlastně, na to jsem fakt pyšná, je udělaná opravdu dobře. Takže je tam normálně kuchyňská linka, která je vlastně do L-ka.
1: No je to taková jako slza velká, když si to představíte, kulatá.
2: No ale slza je právě jenom část a zároveň třeba ta plocha na přípravu toho jídla, je normálně na další stěně. Takže vlastně paradoxně je to nejlepší pracovní místo v kuchyni, který jsem kdy měla. Mm-hmm. Že to neomezuje
1: člověka. Je to tak, a tím, že to je v prostoru, což je důležitý říct, tak vlastně z jedné strany může probíhat ta příprava, když se to jako zrovna potká, a z druhé strany můžou kluci klidně si tam něco kreslit nebo dělat nějakou jinou činnost do školy.
0: No, každopádně to znamená ale, že spolu bydlíte všichni dost nablízko. Kluci rostou, není to tak, že by postupně potřebovali přece jenom mít kolem toho prostoru trošku víc, protože přece jenom děti jsou rádi samozřejmě společně, že jo, a tak dál, spíš se vyhledávají, ale od určitého věku naopak trošku se můžou začít chtít prostě vyrůstající děti trošku vzdalovat, mít trošku prostor sami pro sebe a tak dál. Tak jak jste vlastně zjistili tuhletu, tady tuhletu kinetiku a jak se vyvíjí?
2: Tímto bychom chtěli poděkovat Skautskému institutu a kam chodí ještě dál samý.
1: Do dalších kaváren. Archa Plus třeba.
2: V tom je Praha dobrá, to centrum, no. Mm-hmm. Strategické místo tady bydlet.
1: My, když jsme do toho šli, tak jsme věděli, že nechceme žít jenom v tom prostoru 37,5 metrů čtverečních, ale že chceme využívat celý vlastně ten prostor té Prahy, nebo mm-hmm. toho, co ta Praha umožňuje. A na tom nejstarším našem synovi, kterýmu je teď 16, to je vlastně vidět, že když chce být doma, tak doma je, a když doma nechce být, tak taky jinde prostě, a tam má ten svůj klid nebo tu svoji pohodu, kterou by třeba doma neměl, protože tam jsou kluci, co ty malí, že jo, co třeba tam nekřikujou nebo nějakým způsobem jako jiným ho rušej, takže jde to udělat.
0: No, děti většinou taková základní dvě reakce, jak reagují na své rodiče, že buď to jako následují je v jejich šlepějích, anebo se vůči ním docela tvrdě vymezej. Pokud teďka vezmeme ty dva základní póly, samozřejmě celá ta škála je někde ve všech odstínech, všech barev někde mezi, ale máte pocit, že oni budou bydlet taky na takhle miniaturních prostorách, nebo naopak budou chtít bydlet v reakci na to, co zažili celé dětství prostě v obřích loftech?
2: My jsme vždycky chtěli bydlet v obřích loftech a v předělaných továrnách, klidně i nepředělaných, takže to oni chtějí taky, no.
1: Je samozřejmě otázka, jak se jim to poštěstí, ale myslím si, že ať už budou v malém nebo ve velkém, tak nebo to, co se jim snažíme jako předat, je, že vlastně si to vždycky jako můžete udělat nějakým způsobem hezký, nebo si najít to dobrý. A vlastně je důležitý, aby byli spokojení a byli s lidma, který si mají rádi, jako, protože my kdybychom se neměli rádi, tak spolu nevydržíme prostě na takhle malém prostoru.
0: No, možná ani na ve 100 metrech.
1: Určitě. Takže jako důležitý je nějaký jako respekt vlastně k tomu druhému a vůbec k těma lidma, s kterýma žijete. No, to je...
2: To byla jsem.
0: Dobře, pojďme ještě, než se zase dostaneme k tématu jiného životního stylu na takto, řekněme, malé ploše, tak pojďme ještě do té další části toho bytu, a to je ta kuchyně, protože v dětském pokoji jsme byli, tam si to dovedeme plus minus představit, byť samozřejmě pohled na nákres by byl pro nás určitě mnohem jednodušší v tom, jak se zorientovat se v tom, jak to máte, nicméně pojďme do kuchyně, protože kuchyně je zároveň teda kuchyní, obývacím pokojem, pracovnou vlastně, protože že tam je ten pracovní stůl, ale zároveň vaší ložnicí. Tak jak je to vyřešeno?
1: Mám já začít? Nebo?
2: Klidně.
0: Začíná Matěj.
1: Tak jo, tak dobře. Tak překvapivě dole je teda ta kuchyně a nahoře nad tou kuchyní my máme jako vlastně spací patro. Tím, že ta kuchyně má francouzský okna, se tomu říká? Ty
2: myslím,
1: dveře?
2: Že jo.
1: Jo?
2: Takový výlez na ten dvor.
0: Jo, jsou tu ty dveře vlastně na dvůr?
1: Tak, to jsou ty dveře na ten dvůr a nahoře je ještě malý okno, který se dá otevřít, takže tam je nějaká cirkulace vzduchu, která je OK, není úplně nejlepší, ale je OK. To jsme zjistili za ty dva roky. Dál nevím, nahoře máme ještě síť, nad tou vlastně jedna část té kuchyně je jako patro a to patro navazuje na síť, na který můžete jako ležet a vlastně chillovat. To znamená,
2: gauč.
1: To znamená, že
0: je to je vlastně místo gauče, který tam vlastně chybí, takový to klasický, takový ten klasický pobytový gauč, na kterém se sejde celá rodina, kouká třeba na televizi, tak to je vlastně tahle ta síť.
1: Je to tak, to máme tady a pak to máme ještě venku na tom dvorku, máme vlastně takový gaučík, kde taky dost často jako felíme.
0: Máte takový ústřední místo, kde se kouká na televizi nebo prostě na počítač, na film?
1: No, můžem...
2: Několik.
1: No, je to...
0: Jo.
1: Tak povídej, promiň, ty jsem mluvil.
0: Tak, ne. Ke slovu se dostává Jolana.
2: Výborně, to je moje téma zrovna tohle. Mm-hmm. Pořídili jsme si nakonec dokonce i televizi, která je v té kuchyni a vlastně jsme schopní se na ty filmy koukat od toho kuchyňského stolu, mm-hmm. což dělají hlavně kluci, když právě třeba připravuje jídlo. Ale potom se docela často koukáme na filmy i z postele od nás. To je totiž takový místečko, jako, který třeba přes den funguje hodně chillově za mě. A možná je v něčem i lepší přes den, než v noci na to spaní, protože tam je to opravdu hraniční.
0: Jako se vzduchem. To,
2: je to tak. Ale jako to chillovací místo je to úplně geniální a to jsem taky nikdy takhle jako nezažila. A to si myslím, že jsme všechny ty byty vlastně měli vždycky zařízený hrozně jako hezky. Hmm. Tak tohle tady jako miluju.
0: No, pojďme si říct, v čem to teda ještě zlepšit, protože jste tady několikrát už zmínili, že nahoře teda je horší cirkulace vzduchu, tak je to možný, že byste si tam dali nějaký barovej, prostě barovou vrtuli?
1: Vám asi useklo hlavu. Ne, my tam máme čističku normálně vzduchu a máme tam otevřený to okno, a takže to je jakoby v pohodě nějakým způsobem. Samozřejmě, když jsou jako velký vedra, tak jako nejnepříjemně v jakýmkoliv skoro pražským bytě a tady to není výjimkou. Takže to si myslím, že ten problém. A rozdíl mezi naším patrem a u kluků je ten, že kluci to mají vyšší nahoře.
0: Ten
1: třeba,
0: strop?
1: Ten strop třeba o 30 centiáků si myslím, takže tam je to vlastně úplně skvělý. Mm-hmm. A ta cirkulace funguje bezvadně a je to vlastně úplně jako jiný prostor, než to, co my máme, kde si sice sednem, nad hlavou máme furt prostor, ale je to jako, toho prostoru je míň a tím pádem to cirkuluje. Jako
2: se dostáváme k tomu, že to je prostě o kompromisech, protože my jsme chtěli mít vyšší kuchyň, aby tam člověk to neměl klaustrofobicky, když tam vaří. Mm-hmm. A tím pádem jsme si ubrali toho místa jakoby nad těma hlavama. Ale jako já myslím, že rok od roku jsou větší a větší vychytávky, takže si myslím, jako nemám o to strach, že by to nějak jsme nedávali.
0: Mm. No, přirozeně se dostáváme k dalšímu tématu a to jsou, řekněme, prostory pro skladování věcí. To znamená, že tady mě napadá, že to musí fungovat podobně jako třeba v obytňáku nebo v karavanu, že opravdu každý kout je vlastně nějak prakticky využitý nějakou vysouvací nebo zasouvací zásuvkou. Jolana se o to hrozně hlásí, takže pojďme si říct, předpokládám, že stejně po tom přesunu z toho 90-metrového bytu jste se museli vzdát velké většiny vlastních věcí. Nebo se tam vejde úplně všechno?
2: Tak na začátek, já nemám vůbec žádnou zkušenost s žádným obytňákem ani karavanem. Mm-hmm. Zbavili jsme se strašně moc věcí, prakticky všeho. Opravdu jsme se tam stěhovali s tím, že každý měl dvě krabice, jednu na oblečení a jednu na své osobní věci.
0: Velikosti třeba od banánu?
2: O něco větší.
1: Taková ta klasická nastěhování, typický rozměr.
2: Mm-hmm. No. Ale jestli v něčem vnímám jako kompromisy v tom bytě, co jsme se o tom bavili před chvílí, spaní a tak, tak co se týče věcí, tak vůbec. Já z toho mám neuvěřitelnou radost a mám pocit, že nám jako opravdu nic nechybí, že těch věcí je míň a je to super.
0: Mm-hmm. No, čeho jste se museli vzdát? Ještě pojďme k tomuhle tomu. Když jste zredukovali všechno z 90-metrového bytu na každý osobně dvě krabice plné osobní věcí, tak co šlo vlastně, co jste vyhazovali, co jste předávali dál?
2: Všechny ptákoviny.
0: Co to je? Pojďme si to říct.
1: To znamená, to jsou věci, ke kterým, které buď to nejsou dostatečně kvalitní na to, aby vydrželi a vážili jsme si jich, nebo jsou to věci, ke kterým nemáme emoční vztah, nebo jsou to věci, které jsme už nepoužili strašně dlouho a víme, že až je zase budeme někdy potřebovat, tak se dají sehnat znova.
0: Hmm. Jaký to je příklad? Třeba v šatníku udělali jste jako v tomhletom ohledu nějaký zásadní řezy v šatnících?
1: V šatníku proběhla velká čistka, to je pravda. Já jsem třeba osobně, já jsem všechny věci takový ty oblečení, který jako přestanete nosit ven a začnete si říkat, že je máte na doma, tak ty jsem všechny vyhodil, protože většinou jsem je jako mám je na doma, ale vlastně nepoužívám, protože na doma stejně rád nosím ty věci, které mám rád teď a takže to šlo všechno pryč. Pak já nevím, teď jsme...
0: Co třeba knížky, to je obrovský téma, protože člověk si přečte knížku a nechce se jí hned vzdát, ale zároveň málo kdo jí třeba čte za 10 let po druhý, že jo? Ale zároveň no. Třeba chcete nechat nějaký knížky pro kluky, protože si říkáte, tak to by si měli přečíst, až dorostou.
2: To bylo moc zajímavý ten výběr, protože opravdu jsme brali knížku od knížky a pečlivě vybírali. Ale nakonec z toho vylezlo, že stejně jako k těm ostatním věcem má člověk ten opravdu osobní vztah jenom k pár kouskům a všechny ostatní, když bude potřeba, si buď půjčí, nebo si je koupí a pak to zase jde dál. Takže já mám v tomhle taky jako dost čisto. Hmm. A ty ostatní knížky to vidí, že jo, Matej, vždycky povídej.
1: No jasně, ne, je potřeba říct, že těch knížek jsme měli jako fakt mraky. Jako, že my jsme fakt měli strašných knížek a zbavili jsme se jich jako ve velkém počtu, vlastně každému zbylo, já nevím, 6 knížek, prostě plus minus. A byly to ty kousky, o kterých jsme nechtěli přijít, ke kterým se vracíme prostě, nebo je máme jakkoliv rádi a všechno ostatní jsme si řekli, že seženem v knihovně. Hmm. Nebo případně, když budeme potřebovat, si je koupíme znovu.
0: Čím jste se inspirovali, případně jestli pro vás byly inspirací také japonské hotely, k tomu se dostaneme po další písni. Tou je I Can See Clearly Johnnyho Nashe. Proč tato píseň? Odkud se vzala?
1: No, Jola jí má moc ráda. A já vlastně taky, je to jedna z těch písniček, co nás neomrzí, je to jako má to pozitivní vibe.
2: Já myslím, že to má ten vibe celého toho našeho, tak jako i příběhu, no, nějak to tam cítím.
0: Říkají Jolana Hršelová a Matěj Šámal, hosté dnešní vizitky, pokud se chcete na cokoliv doptat, jak se jim bydlí v bytě ještě se 3 syny, který má výměr 37,5 metrů čtverečních, tak použijte dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: 37,5 metrů čtverečních, to je plocha, na které bydlí Jolana Hršelová a Matěj Šámal, naši dnešní hosté, i se svými třemi syny. Ten nejstarší má 16 let, dozvěděli jsme se, že ve škole, kterou bude pravděpodobně studovat, ne?
2: Ne, ten prostřední.
1: Ten prostřední bude muset využívat piano, takže tam dojde k takovému oskvotování toho dvorečku, který ale patří k vám. To znamená nikoli tedy veřejného prostoru pro ostatní, tedy také nájemníky toho, nebo bydlící v tom domě bytovém, v kterém bydlíte v Pražských Dejvících, budete muset udělat drobné změny. Ale já jsem končil ten předchozí vstup tím, jestli vás inspirovali například japonské hotely, protože tam se také pracuje s minimálním prostorem. Dokonce v různých i japonských bytech se pracuje s takovými těmi zvedacími postelemi, které se potom zvednou vlastně, aby vznikla vůbec plocha k bydlení, a jsou to vlastně pak takové jakoby maskované skříně. Tak co Japonsko?
3: Tak tam jsme ještě nikdy nebyli zatím.
2: Škoda.
3: Ale jinak ta inspirace tam určitě byla.
2: Jo. V podstatě já si myslím, že my jsme se tady na tu akci jako vlastně tak jako připravovali x let, ani jsme o tom nevěděli, protože jsme jako nabírali spoustu materiálů, my ty věci máme rádi, takže ty Pinterestové nástěnky jsou fakt jako plný. Nicméně.
1: Různých inspirací. Jak řešit
2: prostor
1: a byt.
2: Ale co se týká těch sklopných postelí třeba a takových těch věcí, tak to byla první věc, kterou nám pan Truhlář vysvětlil, že to je jako úplně ale kardinální blbost. Jo? Že by se
3: to říkal on, ne, to jsme říkali my.
2: Ne, to říkal on, ne, v obráceně.
3: Já jsem nechtěl sklopný věci ani náhodou.
2: No a to jste si právě notovali, já jsem chtěla sklopný věci.
1: No a v čem to teda není výhodné?
2: No při tom strašně častým používání.
1: Nahoru a dolů.
2: Nahoru a dolů to prostě nevydrží.
3: Ne, o tom to vůbec není.
2: To je,
3: kdyby to udělal náš pan Truhlář, tak to vydrží prostě
1: všechno.
3: Úplně všechno, to je v pohodě. Problém je v tom, že my nejsme tolik disciplinovaní jako Japonci, takže my bychom to podle mě jednou rozložili a pak už bychom to nikdy nesložili. A vlastně tu funkčnost by to ztratilo.
2: Já to zase úplně zapomněla.
3: To si myslím já.
2: Jo, to byla ta druhá věc, co říkala. No.
1: Čímž by vlastně zůstal ten prostor. Já se omlouvám, slyšíte mě, milí posluchači, že já tady opravdu dneska trpím na této vizice. Já trpím díky nějakému kašli, který jsem dostal. Nicméně vrátím vám slovo a budu trpět potichu v růžku tohoto studia. V čem byla teda nějaká inspirace pro vás nejzásadnější, kromě tedy těch pinterestích nápadů a nástěnek, tak třeba ty kajuty a tak dál, tak tohle to přišlo odkud?
3: No já si myslím, že to je právě z těch obrázků z toho Japonska, kdy oni s tím takhle pracují, protože jsou zvyklí na to využívat jako ten prostor komplexně a na maximum.
2: Je to tak?
1: No, kde trávíte dovolené a kde trávíte čas svůj, jestli máte taky tendenci vlastně z tohoto bytu trošku prchat do větších prostor, nebo jakým způsobem vlastně uspokojujete tu potřebu po trochu větších prostorech?
3: Vždycky, když přijedeme někam na dovolenou, tak si říkáme, tyjo, tady to je velký. Tak to je za mě, povídej.
2: No, ale mně se třeba minule stalo, já jsem se opravdu hrozně těšila na normálně vysokou ložnici, jo, že se tam jako vyspím pořádně a tak. A vlastně jsme potom přijeli domů a úplně jsem se tam cítila strašně hezky. A vlastně už na té dovolené v té ložnici jsem pochopila, že to není ono. Vlastně jsem se tam cítila jako... To bude znít hrozně, ale jako opravdu ten velký prostor mi nedělal dobře.
3: Protože ty tomu říkáš bdílko tam u nás.
2: To je pravda.
3: A jsi ráda na svém bdílku.
2: Já totiž můžu pozorovat z toho vrchního patra přes tu síť, co tam dělají u toho kuchyňského stolu.
1: Takže to trochu šmírování ostatních.
2: Ano. Tím já jsem si naplnila takovou tu potřebu, protože v těch ostatních bytech my jsme vždycky bydleli úplně nejvejš. A to jsem vždycky mohla koukat třeba tak jako na ostatní, kdo co dělá, a tak si vymýšlela ty příběhy, jak tam třeba žijou a tak, což teď nemůžu. Takže šmíruju aspoň vlastní rodinu.
3: My ti v podstatě vyrábíme takovou life reality show. Dole.
2: Přesně tak.
1: No ale tím se dostáváme k důležité věci, a sice vlastně dostatku soukromí. Protože to je přece jenom určitá potřeba, kterou člověk jako samozřejmě může nějakou dobu omezovat. Nicméně pak jako napružená pruženka může někdy vystřelit. Tak jak řešíte tady tuhle tenhle ten střet?
2: Já si myslím, že kluci mají výjimečný soukromí v těch kautkách, daleko lepší, než měli v tom velkém bytě, protože tam měli velký pokoj, opravdu velkorysej pokoj, ten asi 40 metrů čtverečních, ale ze tří stran světových byly okna. Takže oni vlastně třeba postele měli spolu, jako vedle sebe, spolu, uprostřed toho pokoje a nic moc se tam nedalo udělat. Ty kautky jsou opravdu skvěle vymyšlený. Je tam soukromí, není tam tak málo místa, jak by si člověk myslel, to je v klidu. Co se týká té kuchyně a té postele, tak mně se třeba stává, že jsem třeba odpoledne nebo k večeru taková unavenější, takže jsem normálně si vždycky šla lehnout do té postele a měla jsem strašně špatný pocit, že jsem jako oddělená od té rodiny, že se něco děje v té kuchyni, že někdo po mně něco chce, neslyšíme se a tak. Teď se slyšíme a bydýlko je pro mě úplně nádherný prostor, kde já akorát jsem odstíněná od nich. Jakoby i tou vejškou a vším. A vlastně mi to maximálně vyhovuje. Ale samozřejmě, když jsme dole, omlouvám se, nebo pokračuji s tím.
3: Ne, já jsem jenom chtěl říct, že jako reálně, a to opravdu myslím vážně, někdy se stane, že přijdu domů a nikoho nemůžu najít. Leď se to zdá divný.
1: Všichni jsou zalezli ve svých kajutách a na bydílku.
3: Přesně, když si každý zaleze do té své kajuty, nebo tady jola na bydílko, nebo to, tak já přijdu domů. A říkám, halo, kde jste všichni? A teď se ozve, tamhle, tu někdo. Já se kouknu nahoru, teď vidím, že jeden leží na síti a neviděl jsem o něm. Takže to se jako děje. No.
1: Dobře, ale ještě když jdu zpátky k tomu soukromí a budu konkrétnější, tak kluci už dorůstají, řekněme, do nějakého věku, kdy třeba začnou řešit, že prostě si chtějí zavolat prostě svý holce, třeba, když to takhle zjednoduším, a úplně nechtějí, aby jako vlastně byl slyšet, prostě přece jenom je to věk, který je velmi křehký, citlivý a tak dál. To znamená, že tohle to jsou momenty, které třeba já, kdybych si představil na sobě, tak bych s tím třeba měl určitý problém. Jo? V nějakých svých prostě 16 letech. Tak jak tohle to řešíte? Tak, není to pro ně trošku nátlakový prostor? Neustále přítomnosti
3: to
1: ostatní?
3: Asi by bylo jako potřeba se zeptat i jich, ale třeba vím, že když chtějí, tak buď to jdou na dvorek si zatelefonovat.
1: Tam je teda slyší celý zbytek baráku.
3: No ale to je takový jakože... No. To je něco jiného, než že vás slyší rodiče. Myslím,
1: jako
3: že
1: je to něco jiného, ale zároveň to není úplně, že bych měl na to jako soukromí, který třeba bych potřeboval.
2: No já tak to mám jakoby vypozorovaný, tak samozřejmě v kuchyni nikdo svým slečnám jako nevolá, ale pochopila jsem, že u nich v pokojíčku je to tak, že jako pokud vím, tak jako nejstarší syn, tak ten je schopný provolat jako celou noc třeba. A bráchové o tom jakoby vědí, ale přesto se to děje a nikdo si pak jako společně neřeší, co kdo jako říkal. Prostřední to má vlastně taky tak, ten měl teď takovej maraton.
1: Maraton čeho?
3: Telefonování s kamarádkama, ale to je jedno, ale jako jo, je fakt, že ten starší si zaleze do kajuty a tam si prostě telefonuje a vlastně my to fakt neslyšíme.
2: A ty tři, mám pocit, že tak nějak jako respektujou, jakože sice po sobě jdou jako v jiných situacích a tak klasicky jako bráchové, ale v tomhle ohledu myslím, že to tak nějak ctějí, nevím, jestli to pochopili, že v tom prostoru to jinak nepůjde, ale
1: no. No, co se týká ještě toho omezení těch předmětů a věcí denní potřeby a spotřeby, tak samozřejmě, že toto omezení se týká také kluků. Chápu, že v dospělosti, kdy vy si to vyberete, tak je to věc, za kterou si stojíte. Oni jsou samozřejmě ve vleku toho vašeho rozhodnutí, nebo byli do jisté míry, samozřejmě čím jsou větší, tím méně. Nicméně můžou třeba, mohli je potkat situace, kdy ve srovnání se svými spolužáky najednou zjistili, že jim spousta věcí chybí. Nedá se to prostě udělat tak, aby je měli opravdu třeba jako jejich spolužáci, protože se vám tam prostě nevejdou.
2: Napadá vás něco konkrétního?
1: Já nevím, může to být, teďka řeknu blbý, autodráha. Je to něco, co třeba po čem já jsem v životě netoužil příliš, ale napadá mě nějaká takováhle věc, která má nějaký poměrně velký rozsah, ale můžeme přijít na to, že ani vaši kluci třeba zrovna po ní netouží. Ale může to být prostě, já nevím, mikroskop prostě, protože třeba jeden z nich je hrozně zanícený biolog a strašně rád by tam něco měl, nebo byste tam chtěli mít prostě klec s prostě morčatama nebo s kanárkama a tak dále a tak dále.
3: Hele, je to tak, že vlastně si myslím, že když s něčím takovým přijdou vždycky a může to být třeba právě to piano, tak vlastně děláme všechno pro to, aby jsme to vždycky vymysleli nějak. a vlastně se myslím, že se to děje. A jediný, co se teda jako přes, co nejede vlak u mě aspoň, tak jsou teď momentálně zvířata, kočky, psy a tak. A to není, není to jenom kvůli tomu malému prostoru, ale je to i jako kvůli tomu, že prostě když někam jedete, tak vlastně teď jako se o ně musíte starat, nebo nemusíte. Je to jako, má to spoustu věcí.
1: Chápu, ale rozhodnutí nemít zvíře není úplně odvislý od velikosti prostoru. Znám celou řadu svých různých kamarádů, spolužáků, rodin, kteří bydlí ve velkých bytech a z podobných důvodů se rozhodli, že prostě zvířata mít nebudou. Takže to chápu.
2: Měli jsme kočku, ta odešla, umřela a nemáme kočku a je nám to všem hrozně líto, dětem a mně, a chybí nám zvířátko.
1: Jo?
2: Strašně moc.
1: Byla by jako poptávka, jo? No, každopádně můžete tam mít kanára, který tam může volně lítat. To není cesta.
2: No, volně lítat. Já si myslím, že ptáci prostě mají lítat venku.
3: Volně.
2: To je takový volně. No, jako volně. To je, jako ještě chtěla bych kanára, ale nakonec prostě dospěju tady k tomu, že si nechci.
3: Máme na dvorku, máme budku, tam nám lítají ptáčci, jako pozorujeme z kuchyně, to je vlastně hezký.
2: Na stromě tam jsou dvě hnízda.
1: Dobře, ale přesto, furt narážím na další věci. Jsou to různě lyže, snowboardy, kolečkový brusle, kola. Jo, to je spousta věcí, vybavení, který má člověk, může mít zavalený celý sklep nebo dokonce celou jednu místnost. Jak řešíte tyhle věci?
3: Určitě, tak sklep máme, teda. Máme tam dokonce jedno kolo pro středního syna, teď už bude asi spíš tomu menšímu. Ale teď jsem zrovna byl na kole s tím prostředním, a bylo to tak, že jsme si půjčili rekolo a projeli jsme se ve Stromovce. Kdyby jsme jeli někam nahory na kolo, tak si ho nejspíš půjčíme na tom místě a pak ho tam se vrátíme.
1: Jo, jo, takže řešíte ty věci prostě jakoby dost jako standardně prostě půjčováním. Co jde si půjčit, tak jako nějakou vazbu, že byste potřebovali, že občas je fajn, někdo chce mít kolo svoje, protože prostě ho chce mít, tak to zatím tuhle tu potřebu třeba u těch kluků necítíte.
3: Tuhle potřebu teď u nich necítíme momentálně, ale zase je to nějaká věc, která se jako dá řešit, kdyby někdo řekl, já prostě potřebuju jako kolo, protože budu jezdit celý život už jenom na kole, tak buď se mu to vyjde do sklepa, nebo se dá uskladnit někam jinam, jako to jsou věci, které se dají řešit.
2: Prostě ty věci člověk musí vymyslet jinak a já se tím necítím nějak omezená, nebo pak mám pocit přesně, když máte tři děti, teď se tady bavíme o nějaký krizi, demografický a tak, ale jako zkuste všem kupovat každý dva roky třeba lyže. S tím, že víte, že na nich pojedou třeba čtyřikrát do sezóny. Jako, my jsme si to spočítali a opravdu to jako ekonomicky nedává smysl. A když máte ten velký prostor, tak vás vlastně ani nenapadne to řešit jinak a jedete si v tom vleku toho, jak to má být, nebo jak to dělají ostatní. A když ho nemáte, tak se nad tím prostě musíte zamyslet jinak a mnohdy z toho vyleze, že to řešení je naopak jako lepší, no.
3: No, nemusí být horší, ale znamená to přemýšlet nad těma věcma jinak. A vlastně i ten byt byl možný zrealizovat jenom z toho důvodu, že jsme o těch věcech začali přemýšlet jinak.
1: Říká náš dnešní host Matěj Šámal, samozřejmě společně se svou ženou či partnerkou Jolanou Hršelovou. Každopádně oba jsou rodiče společně svých tří synů, se kterými bydlíte v Pražských Dejvicích v bytě o výměře 37,5 metrů čtverečních. A teď zahraje Fool's Garden píseň Lemon Tree, který vám pravděpodobně na tom dvorečku ale neroste. Proč jste vybrali tuhle píseň?
3: Tuhle píseň mají rádi vlastně všichni v naší rodině. Jako dokonce i kluci umějí text, což se nám stává u velmi málo písniček, že bychom jako registrovali nebo uměli text. Takže si často i v autě jsme si jako jí zpívali, víc, s klukama. Takže to je taková naše rodinná písnička.

0: No a my si dál budeme povídat s Jolanou Hršelovou a Matějem Šámalem. Hršelovou a Matějem Šámalem. Říkám to dobře.
1: Vždycky to říkáte správně.
0: Já jsem tady nějak zaregistroval nějaký takový pošťuch, tak jsem si nebyl jistý, jestli nedělám chybu. Nicméně my si povídáme o tom, jak bydlet v vlastně zmenšených prostorách oproti standardu a hlavně, jak tomu uspůsobit vlastně životní styl. Tím pádem jsme se dostali také k tomu, že co člověk využívá jenom vlastně párkrát za sezónu, tak jste přišli na to, že je lepší si vlastně půjčovat, než to mít. Přišli jste ještě na nějakou další jinou zásadní vlastně změnu oproti vašemu dřívějšímu bydlení v 90-metrovém bytu nebo bydlení dříve, když jste bydleli se svými rodiči prostě a bydleli jste standardním způsobem?
1: No, já mám tendenci celý život k tomu ty věci schromažďovat právě. Mm-hmm. Takový to, že se ještě něco bude hodit. Byla doba, kdy jsem měla doma takovou v podstatě dílnu. Pak jsem si udělala ateliér jinde v Pragovce, ale není mi to přirozený.
2: A tady, co ti není přirozený?
1: Není mi přirozený mít těch věcí jakoby málo. A já teda ještě jakoby vždycky jednou za pár let jako kompletně vlastně změním, čím se jako živím, čím se zabývám. A díky tady tomu profilu a tomu bytu jsem vlastně se jako zbavila všech těch rukodělných věcí, myslím, k radosti nejvíc Matyho.
0: Je no to ale prostě... není to ke smutku tvému, Jolano? Není tam nějaká nostalgie po těchto těch věcech?
1: Je to etapa. Já to tak mám. Já ty věci ráda měním úplně všechno, kromě své rodiny a svého muže.
2: A... Děkuju.
0: To je dobrý přiznání. Nebo plán možná.
1: Je to dobrodružství. Je to celé dobrodružství a jakoby mám radost z toho, že vlastně opravdu jsme nucený o těch věcech přemýšlet jinak a ne, jako je to dobrý, no.
0: Matěj, co pro tebe bylo vlastně v tomhle ohledu jakoby největší změna? Zjišťuješ?
2: Hele, no, že ty věci vlastně, i když jako se vytříděj, tak se stejně zase nahromaděj a je potřeba je vytřídit znova. To syslení jako neuvěřitelný a to není jenom Jola, to jsem i já, jsou to kluci, prostě jako čas od času je dobrý si ty věci vytřídit a některých se zbavit, protože vás naplní taková lehkost trošku potom.
1: A je to jednodušší vlastně. Se jich tady zbavovat, čistě proto, že prostě ten prostor je malej, takže vám to dochází racionálně jinak, prostě, že to nejde. Takže když si pořídíte kravinu, tak

0: prostě víte, že jako je to kravina, jako jasně můžete si říkat, jo, to bylo drahý a kde si co si, ale prostě, když se to naučíte, tak ten pocit vždycky je osvobozující, že prostě jste
1: se
0: toho zbavili.
1: V poslední době tak jako těžce loučili, co jste si řekli, no tady při tomhletom právě, při té probírce, při tom zbavování se, co tak bolelo?
0: Žlutej svetr.
2: Čověče, já jsem měl takový kabátek zimní, který mi připomínal kabát ze Sám doma. To měl ten táta toho Kevina, měl takový kabát ze Sám doma, jako ten jsem měl.
1: No možná je v tom Podprahově to, že netoužíš potom být někdy sám doma?
2: Čověče, toho nevím, ale já ten film měl prostě strašně rád, mám ho vlastně do dneška rád. A tak ten, ale prostě už jsem ho nenosil, no, tak jsem si řekl,
1: půjde pryč.
2: Čau.
1: No jo, to se nedá nic dělat. My máme před sebou poslední píseň, se kterou se rozloučíme. Nicméně, pojďme si říct dopředu do budoucna. Vy jste říkali, Jolana to tady říkala, že máš ráda změny a zároveň jste rádi, když váš život je dobrodružství, tak chystáte se k nějaké takové velké změně, nemyslím teďka, že se zbavíte kabátku nebo žlutého svetru, ale něco, co vám opravdu zase zamíchá kartama?
2: To se asi uvidí. My si jako vlastně neplánujeme.
1: No něco přijde samo, něco se dá naplánovat.
2: No a já mám pocit, že my to úplně neplánujeme, ten život. Že ono, jak to chodí, tak to berem.
1: OK.
0: Je to tak?
1: To je potvrzení, tak jo, tak my vám přejeme teda spoustu dalších radostí a dobrodružství. Děkujeme za vaši velkou inspiraci, že jste nás inspirovali, jakým způsobem se taky dá žít na nejenom malé ploše, ale s méně věcmi, což si myslím, že v dnešní době je velmi zásadní. Je to také docela zajímavá odpověď na současnou demografickou krizi, kdy spousta mladých lidí má pocit, že tím, že nemůže bydlet v dostatečně velkém prostoru, tak tím pádem vlastně si netroufne ani mít děti, tak to je podle mě taky dost velké a velmi inspirující, protože tam bydlíte se třemi dětmi. No a my se teď už dostáváme k uvedení poslední písně, a sice Moon River Audrey Hepburn. Proč jste ji vybrali?
2: Díky toho, jo.
0: Dobře, tak to je písnička, kterou jsme pouštěli našim dětem, když byly miminka a oni u ní usínali.
1: Tak to se krásně hodí k tomu, co jsem říkal.
0: Je to tak.
1: Takže víc mimin, víc usínání a tedy Moon River zazní právě teď. Já vám děkuji, našimi hosty byly Jolana Hršelová a Matěj Šámal, rodiče tří synů, se kterými jsme rozebírali, jak se bydlí v bytě na 37,5 metra čtvereční. Díky moc, mějte se krásně.
2: Vy taky a moc děkujeme za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: Tak to byla dnes repríza vizitky ze 4. června. Hosty byly Jolana Hršelová a Matěj Šámal. Zítřejší vizitka bude jedna z těch filmových, tedy spadajících do zítra začínajícího filmového léta. A první z nich bude vizitka s Lukášem Hixou, kameramanem, který má za sebou celou řadu filmových projektů. Nejnověji se jako kameraman podílel na 6-dílném seriálu Moniová. Tým vizitky vyrazil za Lukášem Hixou na natáčení detektivky. A co všechno obnáší práce kameramana na filmovém place, jaký je rozdíl mezi hlavním kameramanem a druhým kameramanem a co všechno mají na starost osvětlovači, i to se dozvíte od Lukáše Hixy, hosta zítřejší vizitky, kterou můžete poslouchat dopoledne po 10. hodině. Teď je 18 hodin. Dobrý jazzový podvečer.
1: Popme se 2026. Einstürzte Centenoi Bauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Jazzový podvečer.
4: Hudbě zdar a jazzu zvlášť. Ze stanice Vltava vás zdraví Jiří Starý.

Hola, hola, dámy a pánové. Patříte-li alespoň k příležitostným příznivcům hororově laděných hudebních příběhů, vězte, že tentokrát jste ve správném okamžiku na správném místě. Vaším hostitelem je prominentní americký skladatel, aranžér, kapelník a saxofonista Donny McCaslin. Výrazově temná skladba Wasteland z jeho aktuálního profilového alba Lullaby for the Lost už naznačila, že tentokrát nás nečeká žádná přehnaným optimismem projasněná muzikantská idylka. Půjde spíš o poněkud pesimisticky vyznívající výpověď přemýšlivého kumštíře o nepříliš radostném stavu současného světa.

Celestial. Rafinovaný multižánrový mix improvizovaného elektroakustického jazzu, soudobého R&B, progresivního roku a syntetických groovů zazněl ve studiově vycizelovaném provedení mimořádného amerického saxofonisty Donny McCaslina, jemuž více než zdařile sekundovali dlouholetou spoluprací prověření sidemeni. Klávesista Jason Lindner, kytaristé Ben Wonder a Ryan Daly, basisté Tim Lefebvre a Jonathan Maron, jakož i alternující bubeníci Zach Denzinger a Nate Wood, vám po boku jednoznačně dominujícího kapelníka za okamžik naservírují energickou hřičku Tokyo Game Show. Bezprostředně poté se rozezní širokodeché téma McCaslinovy ústřední kompozice Lullaby for the Lost.

široko daleko, neveselo truchlivo. Po hypnoticky uhrančivé tokijské herní úderce zazněla depresivně rozladěná ukolébavka pro ztracené. Přesvědčivě vykrystalizovaný skladatelsko-interpretační styl všestranně disponovaného amerického jazzmana Donnie McCaslina pravděpodobně oceníte také v sonicky zajímavě strukturovaném titulu Mercy, jenž náš dnešní pořad smířlivě uzavře. Ještě předtím vám ale připomenu, že umělecky pozoruhodné konceptuální album Lullaby for the Lost vyšlo na specializovaném britském labelu Edition Records 26. září 2025. Z Vltavského studia Českého rozhlasu v Praze se s vámi loučí mistr zvuku Petr Váně a také autor tohoto příspěvku Jiří Starý. Carpe diem.

0: Ta muzika nese tíhu osobního i společenského traumatu, ale také odolnost, jaká může z traumatu povstat, vysvětluje Donny McCaslin ke svému CD. Jde tu o naději, aby naše vnitřní světlo nezhaslo, ale místo toho se transformovalo. Donny McCaslin prostě nechce ztracené ukolébat, ale burcovat. Dočteme se o nahrávce Ukolébavka pro ztracené Donnyho McCaslina. Nahrávku tohoto umělce z loňského roku představil Jiří Starý už na jaře. Dnes jsme slyšeli reprízu tohoto jazzového podvečera. V premiéře se dnes večer vydáme na Vomex 2025. Nabídneme vám dvě vystoupení. Jedno kanadské kapely Kazdura, jejíž zvuk a styl určují dva arabští protagonisté, zpěvačka Lean Hamo a kytarista John Abu Chakra. A druhým účinkujícím budou Baltic Sisters, kvarteto zpěvaček ze spřízněných pobaltských republik, které sdílejí zálibu v lidovém zpěvu svých regionů. Záznamy dvou Vomexových koncertů vám nabídneme dnes mezi 20. a 22. hodinou. Teď je 18.30.
1: Četba na pokračování.
0: A my se tímto dostáváme k 11. části četby z knihy z románu Lenky Elbe Uranova. V němž současná česká autorka vypráví spletitý příběh, který se odehrává v roce 1968 a v 90. letech 20. století v Londýně a především v Jáchymově plném tajemství a záhad.

Jak je možné, že se jí to předtím zdálo jako dobrý nápad? Tvrdá a nemilosrdná léčba šokem. O to tady doktorce šlo. Žádná sofistikovaná reminiscenční terapie. Ale po pořádku. Za všechno mohla ta noc, kdy otevřeli hrob Angely Kurz. Ani pro ní to nebylo nic jednoduchého. Když se pak vrátili ze hřbitova, dolehla na ní melancholie a deprese. A to byl zřejmě důvod jejího zkratu. Tu noc se jí zmocnil nutkavý pocit, že musí do života Henryho Robotama nějak zasáhnout. Chodila tam a zpátky jako lev v kleci. Spát nemohla. A tak tehdy počkala, až se Franz Schmidt ve skleníku osprchuje a odejde do svého pokoje. Do rozbřesku zbývaly jen 2 hodiny. V dílně si pak nazula pracovní boty a skrze systém trojích dokonale ukrytých dveří vešla do zahrady sevřené mezi vysokým skalním masivem a obvodovou zdí budovy. K altánu, jehož silueta se opírala o stěnu skály, evidentně už hodně dlouho nikdo nešel. Cestu si k němu musela proklestit srpem. Altán byl bohatě zdobený a z ptačího pohledu by člověk viděl, že má půdorys hvězdy. Ale co je komu do toho, jak vypadá z výšky? Uvnitř něj se sehnula pod jednu z lavic a vytrhla prkno z podlahy. Nešlo ale o normální prkno. Bylo to křídlo malých dvířek s rezavým železným pantem na straně. S druhým křídlem to bylo obtížnější, protože ohnutý pant blokoval otevírání. Dvoukřídlá dvířka odhalila pod podlahou masivní železné víko se zámkem. Klíč měla. V zámku ale byla hlína a proto se zprvu odmítal pohnout. Nebylo divu. V hlavě si spočítala, že ho naposledy odemykala asi tak před 9 lety. Poté, co se původní 100letý altán propadl a ona pod ním objevila přístup do středověké štoly. Nechala proto postavit repliku a dala vybetonovat vstupní prostor. Cvak. Klíč se otočil a západka povolila. Za těch 9 let úplně zapomněla, jak moc náročná ta cesta je. Ale co, zvládla to, špinavá a vyčerpaná, ale byla tam, kde potřebovala být. Před jejími zraky se rozprostřelo jezero husté, černé tekutiny, připomínající roztavený asfalt, do kterého jakoby někdo zamíchal světlé kamínky a rozlámané větve. Ani jedno z toho to ale nebylo. V jezeru totiž plavaly kosti. Lidské kosti. Nic z toho neviděla poprvé. Stará známá věc. Sama tuhle zvláštní směs pojmenovala mrtvoslis. Poblíž se kdysi propadl hromadný hrob zabitých vězňů a tak ta černá lesklá hmota v sobě smísila fragmenty koster, zubů, ale taky knoflíky, strouchnivělé kusy látek a kulky, které je zavraždily nejspíš při pokusech o útěk. Koktejl lidských těl naložených ve smolincovém prachu a spodní vodě. Chvíli se tam jen rozhlížela, jako když člověk přijede po letech do rodného města a intenzivně vnímá, co všechno se změnilo. Dlouhé gumové rukavice si natáhla až k lokti a pak ruce zabořila pod mazlavou hladinu Černého jezera. Prohrábla prostor u břehu a na dlaní jí ulpěly drobné prstové kůstky. Hodila je zpátky. Najednou se něco zalesklo vzadu. Nohou v pracovní botě nakročila až k okraji tekuté plochy a natáhla se. Byl to zlatavý projektil a pod ním něco mnohem většího. Objekt sice nahmatala, ale stále držel pod hladinou. Protože hmota byla hustá a těžká, musela táhnout vší silou oběma rukama. Podařilo se. Ulovila lebku. Vedle ní byla ještě jedna. A další. Pamatovala si, že lebek tam bylo vždycky dost, ale nikdy ne tolik. Musela se asi pohnout spodní voda, že se tak vyplavili nahoru. Když vzala do ruky 4. lebku, rozesmála se.
Opravdu moc se smála. Smála se tolik, až brečela. Doslova, slzy vytryskly. Slzy štěstí. Ne snad, že by ženy měly na pohled o mnoho jinou lepku než muži, ale u téhle s jistotou věděla, že patřila ženě. Nikdo by jí to nevymluvil. Byla to ženská lepka a hotovo. Byla její. Konečně se našla. Přesně poznávala svoje zuby, ty špičáky, plombované stoličky, co jí dělal doktor. Ten zubař, jehož jméno už si nevybavovala. Měla ho na jazyku, ale prostě si nevzpomněla. V zadní části byla její lepka taková placatá, což vždy maskovala vyčesaným drdolem, který si občas pro větší objem vypodložila pšeničnou houskou. Pravý oční otvor byl rozražený do obří díry, což dřív samozřejmě neměla. Způsobilo to až zranění těsně před smrtí. Nepřestávala se usmívat. Lepka byla plná nejen černé hmoty, ale i krásných vzpomínek. Radostí se chtěla zbláznit, což rozhodně nebyl Estelin styl. Nikdy by nevěřila, že by se to mohlo stát. Našla svoji lepku. A jak už bylo řečeno, právě v téhle euforii se zrodil ten nedobrý nápad vzít Henryho robotáma dolů a oznámit mu, že to ona je Angela Kurtz. Pořád jí to běželo hlavou. Musím ho sem vzít. Tohle musí vidět. Byla přesvědčená, že jen tam bude mít šanci, aby jí uvěřil a pochopil, že se to skutečně mohlo stát. Byla to hodně intenzivní noc. O tom nebylo sporu. Vždyť před pár hodinami v tom otevřeném hrobě uviděla svůj kufr. Ten kufr, který v době, kdy tahle lepka byla stále schovaná uvnitř její hlavy, držela v ruce. Stála tam u toho pojízdného krámu a pak přišla rána, která nepřišla. Tu si totiž domyslela, protože jí připadalo přirozenější, aby její smrt měla výrazný zvukový doprovod. Ve skutečnosti to nějak zvlášť hlasité nebylo, až na ten křik. Někdo jí tahal za ruku, ale neudržel ji. Ještě z pádu si pamatovala tmu, chlad a bolest. Pak se asi o něco praštila a omdlela. Když se probrala, ležela tam v černočerné temnotě zavalená kameny. Nohu měla zaklíněnou pod kusem skály, tělo naprosto sedřené z kůže. Dusila se smolincovým prachem a obří kámen jí drtil půl obličeje. Ani nevěděla, že o jedno oko už přišla. Vidět stejně nic nemohla. Tíha závalu neustále tlačila její tělo dolů a ona se postupně propadala do jakéhosi divného bahna. Potápěla se a snažila se ho vyplivávat z úst. Bylo tam stoprocentní ticho. Zvláštní. Najednou přestala cítit veškerou bolest. V tom se ale znovu propadla o kus níž a rázem se to celé otočilo. Bolest se vrátila a byla tak strašná, že ji mohla i slyšet. Byla tak silná a mocná, jako by se na ní dalo i sáhnout. Propadala se stále dál a dál do hlubiny. Její vědomí ale neodcházelo. Zůstávala všemu přítomna. Nedostavil se žádný pocit opojení a úlevy, co přijímají lidé při umírání. Byla tak moc při smyslech, že se dokonce zdály být ještě zostřenější. Vnímala naprosto všechno. Bolest ale byla už tak ukrutná, že se toužila svléknout z kůže, strhat ze sebe všechny tkáně, svaly, orgány a všechno to vyhodit, protože už to vypovědělo službu. Prostě to dát někam pryč a zdrhnout od toho. V tu chvíli netušila, že už vlastně utíká.
Cítila, že z fungujícího oka jí něco začalo vytékat. Později i z ucha a taky z úst. To něco chtělo nutně ven. A její vědomí s tím bylo v naprostém souznění. Nemohla se dočkat, až se to z ní vyvalí úplně všechno. Podvědomě si položila ruku na srdce, jako by ho chtěla pohladit, prohmatat tak, jak to lidé dělají, když se trápí, nebo je zleknutí píchne u žeber. Jenže její prsty se nezastavily na povrchu kůže. Prošly hlouběji skrz rozšklebenou ránu na hrudi až do útrop těla. Zabrala vší silou. Téměř všechna žebra už přelámaná byla. Některým pomohla a tahem svůj hrudník rozevřela jako škebly. To něco, co z ní předtím jen vytékalo, se teď v obřím kuse uvolnilo z kráteru v jejím těle. Široký potok černého slizu z hrudi se pak venku pomalu spojoval s tenkými proudy, které se jí draly z oka, ucha, úst a nosu. To ona vylezla ze svého těla. Její vědomí a všechny smysly se přesunuly do oné hmoty. Zbyl z ní jen slizký černý patvar, který netoužil po ničem jiném, než se ponořit do jezera smolincového mrtvoslizu, v němž ležela i její zohyzděná tělesná schránka. Podobnost obou hmot nebyla náhodná. Když se její duše, ten černý kus slizu připomínající obřího slimáka, dotkl hladiny, spojily se v jedno. Rozpadla se na malé části, aby se zas za chvíli spojila zpět do toho beztvarého objektu pocházejícího z lidského nitra. Později tomu začala říkat jednoduše živoslis. Těžko to pojmenovat. Možná to byl pocit absolutní síly a neporazitelné moci. Něco dosud naprosto nepoznaného. Zmocnilo se jí neovladatelné nutkání vrátit se zpátky do lidského těla. Ve formě živoslizu se tak proplazila k bezvládnému vraku sama sebe s plánem prolézt dovnitř skrz díru uprostřed hrudi. Smysly jí ale fungovaly. I jako tahle amorfní věc si velmi dobře uvědomovala obludnost svého zohaveného těla. Vzpouzela se svému pudu vrátit se zpět a patvar jejího živoslizu se mrskal před troskami z masa a kostí a bránil se kontaktu s nimi. Konečně se začala lehce vzdalovat. Když se odplížila dostatečně daleko, touha po návratu ztratila na síle a konečně dostala jiný směr. Nabrala rychlost. Plazila se nad jezerem mrtvoslizu, ani nevěděla jak, ale prostě kopírovala hladinu. Jako by byla její součástí a zároveň plula nad ní. Instinkt ji vedl někam ven. Narazila na miniaturní škvíru do úzké důlní chodby a proplazila se jí do vyššího patra. Pak ještě jednou. Nakonec se protáhla kolmou trubkou starého ventilačního systému a vylezla až na povrch země. Něco hledala. A to něco bylo pořád jedno a to samé. Tělo. Potřebovala nové tělo. Půl dne proležela vedle jakéhosi umírajícího starého muže, ale ani přes tu hrůzu v očích, kterou měl, když ji vedle sebe uviděl vyčkávat, nezemřel. Něco s ní trhlo. Jakoby nový instinkt, který ji táhl k tělům, která se brzy uvolní. Svalilo jí to na zem a táhlo ven. Vyplazila se z domu onoho starce a šinula se trávou, lesem, podél škarpy u silnice až do nějaké zahrady, kde uviděla perfektní verzi toho, co by potřebovala. Doktorku Estelu Hansovou, 41letou vystudovanou psychiatričku, 169 cm, 58 kg. Nic z toho v ten moment nevěděla. Teď to pro ní bylo jen umírající tělo ležící v trávě obličejem k zemi. Nalepila se na ní a čekala. Neviděla jí do tváře,
ale krvácela a dusila se. Za několik vteřin byla mrtvá. Lusk. A tím pádem prázdná. Vsoukala se jí do ucha, nosních dírek, do úst i očí a zabydlela se uvnitř. A tehdy ho uviděla poprvé. Menšího postaršího muže kolem 60 s kamennou tváří. France Schmidta. Sklonil se k ní a zkusil, jestli dýchá. Pak začal na někoho křičet česky. Pak zas promluvil k ní, ale jediné, čemu tehdy rozuměla, bylo slovo telefon. Estela se pohnula a řekla něco ve smyslu, co je to se mnou? Ale ten muž se na ní rozpačitě podíval, jako by jí nerozuměl. Anglicky nemluvil. Jízda sanitkou. V nemocnici samozřejmě všichni mluvili jen česky, takže vůbec nebyla schopna komunikovat. Ztrátu řeči připisovali otřesu mozku a možná taky neobvyklým hodnotám ve výsledcích jejich krevních testů, z nichž byli místní lékaři opravdu v šoku. Její případ se vymykal běžným poznatkům o tom, jaké poškození organismu je či není slučitelné se životem. Jeden z lékařů byl dokonce přesvědčen o tom, že tento nevídaný jev, téměř jako z jiného vesmíru, byl důsledkem právě probíhající invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Tělo, které si vybrala, nepatřilo jen jakési psychiatričce, ale bohužel i aktivní disidentce silně nepohodlné místnímu režimu. Nezvolila si dobře, ale co pak mohla? V té době nebyl výběr vlastně v ničem. Bylo to k vzteku. A teď? Jak tohle převyprávět Henrymu Rowbothamovi, aby to nepovažoval jen za výplod choré mysli? Nalezenou lepku omyla ve dřezu ve skleníku. Kusy mrtvoslizu, které z ní vypadly, hodila do sáčku a schovala do kapsy. Ještě jednou ji propláchla v koupelně u sebe ve věži. Osušila ji a opatrně položila do lékárenské skříně v pracovně. Věděla, že to nebude, jako kdyby se po 30 letech potkali na abiturientském večírku a prostě se jen nepoznali. Nic takového. Ta hlava, které se kdysi tak rád dotýkal, teď ležela tady ve skříni. Nikdo jí přece nemůže mít za zlé, že v tuhle chvíli jí ta cesta do dolu přišla jako opravdu brilantní nápad.

Sama sobě dala druhou šanci. Poslední. Ale tentokrát na to musí jít s rozvahou a připravit se opravdu na všechno. Stála tam ve své soukromé koupelně ve věži a dlouhou chvíli zírala na měděnou vanu. Tu, ve které si občas jen tak ducla. Odemkla lékárenskou skříň. Za léky, mastmi a krémy ležel klíč, kterým otevřela vedlejší skříň plnou lékárenských dóz. Po jedné z nich se natáhla a odšroubovala víčko. Byla plná jen z poloviny. Byla to ta, do které naházela zbytky mrtvoslizu po nevydařené koupeli Henryho ženy. Ano, má ženu. Toho nespochybnitelného faktu jsem si plně vědoma. Zašroubovala dózu a strčila ji do pytle, který měl Henry ještě před chvílí na hlavě. Než otočila klíčem, došlo jí, že jedna nádoba stačit nebude. Vyprázdnila proto dózu od makové koupelové směsi a společně s lékárenskou miskou a špachtlí ji do pytle přihodila. Mezi máky na zahradě stála už po třetí během posledních 24 hodin. Cesta do štoly s mrtvoslizem už se pro ní stala jistou rutinou. Rukavice, dózy, miska, špachtle. Úkol byl zřejmý. Potřebovala získat co nejčistší hmotu. A tak když se zas dostala dolů, mrtvosliz přebírala a vyhazovala z něj všechny kosterní, textilní a všelijaké další pozůstatky. Popravdě byla schopná se zbavit jen těch větších kusů, ty opravdu malé fragmenty tam zůstaly. Když naplnila obě nádoby až po okraj, byla mise splněna. V tom najednou za krkem ucítila nepříjemně suchou sprchu. Podívala se nahoru. Prach a drobné kamínky se sypaly spod dřevěné výstuže, která držela strop důlní chodby. 300 let starý trám se musel pohnout. Uhnula. Rána. Prach se sypal dál. Po chvíli přestal. Výstuž to nakonec ustála. Záleží ovšem na jak dlouho. Když se zase vyškrábala nahoru a uzavřela altán, padla v zahradě do lehce chrastivých máků. Vysílená, ale sama se sebou spokojená. Nejdřív musí vědět, že jsem nesmrtelná. Až potom si můžu dovolit tvrdit, že jsem někdo jiný, než ve skutečnosti jsem. Každý přece touží po nepomíjivém životě. Takže, když mu nabídnu, že to pro něj zařídím, získám víc času, potažmo věčnost, na to, aby mi uvěřil. Konstruovala v hlavě dokonalý plán. Už svítalo. Páteční ráno. Vyběhla do věže, dózy

mrtvo slizem pečlivě zamkla ve skříni a převlékla se do čistého bílého pláště. Vůbec nespala, což hrálo do karet jejímu strachu a úzkosti. Nebylo jí dobře. Nechtěla ho vidět. Naivně doufala, že se téhle situaci letos vyhne, ale nakonec jí to stejně dohnalo. Ctila profesionalitu a tak musela vykonat vstupní prohlídku i u Joea Sagrada Colorada Chuchina. Naštěstí už jí v krevním oběhu začala úřadovat koňská dávka léků na uklidnění. Šlo jen o takovou prevenci, to, aby případně předešla panickému záchvatu, který ji tak ochromil v den jeho příjezdu. Věděla, že ji pozoruje a snaží se analyzovat každý její pohyb. Jak píše, co píše, jak drží tušku, tvar uší, tvar nosu, kde má mateřská znaménka, kde jí prosvítají odrostlé šediny a nejspíš i ten lehký třas. Prásk! Asi už mu došla trpělivost. Konečně získal její pozornost. Na první stránku anamnézy z předloňského roku přistála jeho ruka odhalená až k předloktí. Zohyzděná zhruba 10 cm od lokte až po konečky prstů. Na celé ploše nebyl snad ani jediný chlup. Na dlaních a prstech byly staré světlejší jizvy přerušeny tmavými, čerstvými popáleninami. Musela jsem si připomenout, co se stalo a jak jsme to léčili, ale vidím, že to nyní vypadá o poznání hůř. To proto, že opět tvrdě pracuju. Nové dílo přináší nové oběti. Výborná nahrávka. Přesměrovat rozhovor na sklářské řemeslo se doktorce zdálo jako dobrý prostředek k přečkání celé téhle anabáze. Nové dílo, aha, a co pak to bude? Projevila pro Čučina nečekaný zájem. Není potřeba o tom mluvit. Dokud to není hotové, nemá to smysl. Setřel ji okamžitě, nejspíš, aby dokázal, že směr konverzace určuje sám. Ovšem, můžu vám prozradit, že se vás to významně dotýká. Ale teprve, až bude stát před vámi, tak to pochopíte. Nadechla se. Ne, nemělo smysl bojovat za svoji důstojnost. Mlčky připravila lahvičku s vodičkou, vatové tyčinky, gázu a pinzetu, natáhla latexové rukavice a pustila se do ošetřování mokvajících ran. Radonové koupele vám samozřejmě napíšu jako vždy, ale bohužel tu ruku namáčet nesmíte. Tu vám sestra vždy ováže a vy... Ne, letos žádné koupele nechci, odsekl jí. To byla pro doktorku ovšem nadmíru neočekávaná informace. A to nejen v souvislosti s tím, že vedla radonové lázně. Vždycky si myslela, že o to mu jde využít všeho, co hotel nabízí a deptat ji svojí blízkou přítomností. Všechny ty předchozí roky to tak rozhodně dělal. Kontaminované nástroje a rukavice hodila do koše. Aha, tak... Proč tu tedy jste? To byste chtěla vědět, že? Ale já myslím, že se ptáte jen tak na oko. Vy už to trochu tušíte, zvážněl. Víte, jezdím sem tolik let a pořád nevím, co schováváte. Nechápu. Přijel jste, abyste se podíval na záhony se zeleninou a dílnu našeho údržbáře? Vždyť jste to včera viděl na vlastní oči. Je tam skleník, odpověděla nechápavě. Jistě, pousmál se. Skleník. Romantické místo pro tajné schůzky s oblíbenými pacienty. Nebo jen s tím jedním, panem, jakže se to jmenuje? Roubotam. A můžu vás ujistit, že o nic nešlo. Jen nahlédl, jako vy. Jak jsem vám říkala, do toho skleníku nemají hosté z bezpečnostních důvodů přístup. Protože není skolaudovaný, to už jsem slyšel, utnul ji. Přeju vám dobrý den,
paní doktorko. Když už stál na prahu dveří, ještě se na ní otočil. Je opravdu radost s vámi bojovat.

Prvotina Lenky Elbe Uranova je velmi sympatickým a ambiciozním pokusem, jak sdělit závažné poselství populární formou, která může oslovit široké vrstvy, zejména mladých čtenářů. Tak porota cen Magnesia Litery zhodnotila román, který máme právě teď rozečtený. Text je oslnivým ohňostrojem nápadů, příběhů a žánrů, osciluje mezi thrillerem, fantasy, sci-fi, dystopií, romancí. Běžné každodenní situace se průběžně a nečekaně střídají s nadpřirozenými scénami. Vítězem Litera za debut roku se kniha Lenky Elbe stal v roce 2021 a my posloucháme premiérové rozhlasové zpracování této knihy, románu současné české autorky Lenky Elbe. K četbu připravila Klára Vyčíková, účinkuje Marie Štípková v režii Dimitrie Dudíka. Četba je 21-dílná, 12. část této četby nabídneme na Vltavě zase zítra v 18 hodin a 30 minut. A premiérová je také naše noční četba. Dnes vám nabídneme první část slavného románu Margaret Atwoodové Příběh služebnice. Budeme tedy sledovat Ameriku, kterou ovládne teokracie. Rostoucí neplodnost společnosti řeší tím, že z plodných žen udělá služebnice násilně nucené k početí a rození dětí. K této četbě si podrobněji řekneme něco více za hodinku, poté co strávíme tento čas necelých 60 minut v sedmém nebi.

0: Tak toto byla písnička Všední dny od Lucie Dlabolovej. Lucie, ten album je prenádherný, působí autenticky, prirodzeně, vyspelo. Ako je možné, že toto je debutový album?
1: No tak já mám pocit, že to souvisí s tím, že jsem si na něj počkala do zralejšího věku a že jsem možná pečlivě zvažovala, co vlastně potřebuju sama pro sebe sdělovat vlastně sama sobě a tím pádem vlastně pak nejbližším kamarádům a možná posléze i nějakému širšímu publiku.
0: Je to tak, že ty pesničky vznikaly nějakou dlouhou dobu, alebo k tebe naraz přišlo, že tak teraz by som chtěla něco vydat?
1: No, písničky na tuhle desku vznikaly asi 7 let, ale já mám pocit, že vlastně ta tvorba ke mně přicházela celý život, že jsem potřebovala zpracovat různé věci v životě a počkat si, abych možná vyprávěla nějaký příběhy nebo mikropříběhy nebo mikroobrazy v době, kdy jsem taková nějak pevnější sama v sobě.
0: Ty pesničky na mňa pôsobia dosť obrazotvorne. Ty vlastne skladáš aj texty, k tomu sa ešte dostaneme, že niektoré texty sú zhudobnené iných ľudí a niektoré sú tvoje. Súvisí to s tým, že žiješ na dedine, ako si dneska, keď sme boli v bufete, povedala pánovi bufetárovi?
1: Je, to je. Takže jestli tá obrazotvornosť súvisí s tým venkovským, s prírodou, určitě. Já mám moc ráda zahrady třeba a květiny a moc ráda se na ně dívám a vlastně každý večer se dívám z okna na západ slunce nad lesem a říkám si, že vlastně to, co člověk vidí z okna, se nutně musí propisovat do jakékoliv tvorby.
0: Čo mi pripomína, že ja som si prichystala úvod, ktorý som nepovedala. Takže, milé posluchačky, milí posluchači, Lucie Dlabolová je pianistka, skladateľka, záhradnice, zdravotní klaunka a divadelná dramaturgička. Takže o tej záhradničke sme sa bavili, že pestuješ všetko možné. Čo napríklad pestuješ?
1: Nejvíc vidím z okna na moji krásnou anglickou růži, která teď kvete a krásně voní, ale pěstuju třeba i zeleninu na zahradě a pokouším se pěstovat ovocné stromy, což je trochu potíž, protože v Podkrkonoší je zima a jsou tam krušnější podmínky, takže tam rostou jenom švestky. A mám pocit, že mě ta zahrada... že jak já pečuji o ní, tak ta zahrada nějakým způsobem pečuje i o mě. Tak možná to se pak propisuje v té hudbě nebo v těch textech některých.
0: A ty máš přímo pesničku, která se volá Jezdecká.
1: Ano.
0: Ta souvisí s dalšou tvojou vášňou.
1: Ano, to je další vášeň, díky nebo kvůli které jsem se ocitla na venkově, protože pocházím z Brna a léta jsem žila v Hradci Králové. A teď žiju v Podkrkonoší kvůli tomu, že jsem si tam pořídila 2 koně.
0: Můžeme se spýtať, ako se volají?
1: Starší klisna se jmenuje Fatra a kůň se jmenuje Ringo podle Ringo Stára.
0: Oh, wow. Tak Fatra je moja oblúbená minerálka.
1: Aha, já jsem hora, pohoří.
0: A názvy koní, tak to už by sme odbehli veľmi ďaleko, ale ja myslím, že to je taká spoločná československá vášeň, sú dosti a sásky, takže...
1: No, tak, ale teď bych chtěla citovat nějakého koně, nemůžu si vzpomenout ani na jednoho. Na poli.
0: Ano, Dahoman. Dobre, tak to sme odbočili, ale poďme si pustiť teda pesničku Jezdecká.

útroby vnitřnosti, maso kůže kosti, příbytek lítosti, maso kůže kosti, neřesti a ctnosti.

0: toto bola skladba jezdecká a mňa by veľmi zaujímalo, tie piesne alebo skladby sú aj veľmi zaujímavo instrumentálne spracované. Ako k tomu prišlo? Mala si nejakú predstavu? Vznikali pri klavíri? Alebo nechám teba povedať, ako to všetko bolo.
1: Moje hudba vzniká u piana a zpívam. A někdy mám nejdřív text a pak zhudebňuji ten text. Někdy přijde hudba a s ní představa o nějakým tématu nebo o obrazu, který se pak teda tu hudbu se snažím naplnit textem. A no, takže jenom asi takhle, že to prostě přichází buď to od hudby, nebo i od textu.
0: A texty aj vlastné si někdy, že nejprv píšeš jako básně a potom jich nějak počuješ v té hudbě?
1: Jo, někdy mi přijde obraz, že vím třeba jednu větu z té písničky a vím, že to bude o něčem. To byl třeba případ těch všedních dnů, že jsem dlouho hledala nějakou cestu k tomu, jak uctít tu každodennost, kterou žijeme a to všechno. A tak jsem vlastně napsala spoustu textů o všednosti. Ale ty všední dny už jsou vlastně takový extrakt toho, když jsem si opravdu potřebovala vypsat, co všechno dělám každý den a čím vším vlastně každý člověk nějak prochází.
0: Mně se velmi páčilo, když jsme se bavili, že jako dnešní den vyzeral, že si hovorila, že si nejprv obracala seno, potom si zaplávala v lesní tunice a išla si na vlak na rozhovor do rozhlasu.
1: No, ale tak to byl takový zrovna opravdu výjimečně venkovský den, protože jinak často vlastně po kávě hned skočím do auta a někam jedu. Takže to byl takový slavnostní venkovský všední den.
0: Ale krásný. Já si uchovám tuto představu. Ano. Že ak by som bývala na venkově, tak by tak to vyzeralo. A nahrávali jste album v studiu Golden Hive a s muzikantami ste sa stretli až tam, alebo ste, mňa by iba zaujímalo, ako celý ten proces od toho, že ty sedíš pri tých klávesoch a niečo sa rodí, až po to, že tu nakdržím v ruke tvoje CDčko, ktoré ináč veľmi odporúčam, pretože je aj vizuálne naozaj krásne a sú v ňom všetky texty. Takže aká bola tá cesta?
1: Ta cesta, tak jak jsme už o tom mluvili, že sedím u piana a zpívám, tak potom je u nás doma můj muž, Petr Dlabola, který je basista a ten vlastně je první poslucháč a potom vlastně to se mnou nějakým způsobem zpracovává nebo obrábí tu píseň tak, aby měla nějakou třeba jasnější formu, protože někdy jsou to jenom takové obrázky nebo fragmenty. Někdy už vím přesně já tu formu a Petr si do ní udělá basu, tak aby nám to fungovalo nám dvěma spolu rytmicky a harmonicky. A vlastně, když už ty věci nějak nám dvěma spolu fungovaly, pokud teda mluvíme o vzniku toho alba, tak jsme přemýšleli, s kým dalším spolupracovat. Petr si velmi přál potkat se po mnoha letech s Milošem Dvořáčkem, protože s Milošem Dvořáčkem a Jardou Friedlem hrávali kdysi v Hradci v jazzovém triu. A Petr si prostě přál je potkat aspoň takhle při této zkušenosti. Takže Miloš s náma chvilku zkoušel a pak jsme šli do studia. Miloš dal podněty k několika písničkám, ještě třeba k formám. A vymyslel někde nějaký stopky nebo prostě nějaký vylepšení a pak jsme nahrávali v Golden Hive. No, ale zároveň tak to bylo, jako to byla ta jedna strana, která byla přes Petra a já jsem zas, protože jsem velká faninka kapely a líbí se mi tvorba Marka Doubravy, tak jsem oslovila Marka, jestli by nám taky s tím nějak nepomohl. A on nám dal spousty cenných rad. Sešel se s náma v Hradci, pak jsme to poslouchali, říkal nám svoje nápady a pak jsme se i s ním sešli v tom Golden Hive. A vlastně postupně, vždycky, prostě když se pracovala na každé písničce zvlášť, tak ta písnička mám pocit, že si řekla o svého ještě dalšího hosta. Takže kromě kytaristů Jardy Friedla, Honzy Páchy a Marka Doubravy na desce hrají Michal Mihok na akordeon, Filip Jelínek na trombón, Jan Vítek na lesní roh a Martin Brunner starší na příčnou flétnu.
0: To som sa vlastne pýtala, že či to je ten Martin Brunner, môj spolužiak z konzervatóre, ktorý je pianista, či sa zázračne naučil na fletnu. A samozrejme odpoveď je nie, že je to,
1: jeho tatínek.
0: Ako sme sa bavili, že niektoré pesničky už si mala v hlave dopredu ako proste predstavu, ako budú. Čo keby sme si pustili nejakú z tých, ktorá napríklad, že si vedela, že takto to bude a aj sa vlastne veľmi podobá tomu, ako naozaj je na tej deske.
1: Mm-hmm. No to je napríklad Sirorís. Tam som viedela, jaká bude struktúra, tá byla pomierne pevne daná. Je to zúdemnená poezie Jána Sedala, takže vlastne je to minimalistický text, je to vlastne taková haiku skoro. A co bylo tak to tam jsem věděla formy, věděla jsem piana, to bylo jako tam nebylo dobrodružné nic až na ty hosty, kteří vlastně přišli těsně před dokončením písničky, a to byl Michal Mihok a Filip Jelínek na trombon.

0: skladba Sirori, z ktorej text napísal Jan Sedal a hudbu teda ty. Je tu so mnou v štúdiu Lucie Dlabolová. Iba pripomeniem, rozprávame sa o jej albume Lucidní snení. Ja som sa musela pozrieť, ako sa povie Roris po slovensky, pretože som nevedela, ako ten vták vyzerá.
1: Aha, a jak sa řekne
0: Dážďovník obyčajný.
1: Dážďovník obyčajný. Takže by sa to slovensky řeklo si dážďovník obyčajný. To by byla úplně jiná píseň teda.
0: Tak možno se jedného dňa dočkám preložené písně. Myslím, že je to tým, že ty dážďovníky lietajú vlastně, keď má pršať, tak lietajú nižšie a že jsou takého lastovičkového charakteru. Mm-hmm. Chcela jsem se spýtať, s Honzou Sedalem vy jste mali vlastně úzkou spoluprácu a ještě aj za jeho života?
1: Ano, já jsem Jana, my jsme mu říkali Janíka mm-hmm. Sedala. A on byl taky z Bratislavy, teda mm-hmm. mimochodem rodák z Bratislavy, takže Janko Sedal nebo Janík byl herec brněnského Hadivadla a on mě pozval k mé první dramaturgické spolupráci mimo tehdejší JAMU, takže vlastně pak to bylo představení Zpátky a zase tam, aneb jak daleko dojdeš, než se vrátíš. A byl to takový příběh chlapce, který se stane mužem tím, že odejde z domu a pak se do něj zase vrátí, do toho domova, ale už jako zralý muž. Takže tam jsem s ním byla dramaturgyní a pak jsem ho zažila jako kolegyně, kdy jsem já byla dramaturgyní i při nějakých jeho hereckých rolích a pak jsme spolu dokonce jednou hráli v Královéhradeckém divadle Drak mm-hmm. v inscenaci Labyrint světa podle Komenského. Mm-hmm. Takže jsme měli takovou jako letitou sporadickou pracovní spolupráci a Jano byl velmi intenzivní v tom, že mimo ty pracovní věci prostě posílal svým kamarádům básně po nocích, SMS-kama a pak se mu stal úraz hlavy a Arnošt Goldflam ty básně měl všechny zapsané a vydal je jako knihu. Takže v době, kdy byl Jano v komatu, tak vlastně mu vyšla ta sbírka a on se stihl probudit a tu sbírku dostal do ruky a byl velmi šťastný, ale potom už vlastně do konce svých dní trpěl poruchou řeči, takže já jsem měla pocit, že mě vlastně i k té hudební tvorbě otevřelo to kamarádění se s Jánem, že jsem byla tak okouzlená těma básničkama, který jsem znala vlastně z těch SMSek, ale nezapisovala jsem si je. Mm-hmm. A pak jsem mu čas od času vždycky nějakou zhudebněnou báseň poslala a bylo to hrozně hezký, protože on vlastně skoro nemohl mluvit, ale vždycky říkal jenom to krásné, děkuji. A to jsem napísal.
0: Mm-hmm.
1: Že si to vlastně nevybavoval mm-hmm. a vždycky byl jako strašně šťastný, že má písničku. No. Mm-hmm.
0: Tak to je.
1: A to mě asi nějak mm-hmm. pomohlo vlastně, že on byl to publikum širší, než jenom to nejúžší. Mm-hmm. No, protože mm-hmm. jsem jinak vlastně dost byla vždycky stydlivá, co se týkalo hudebních vystoupení. Mm-hmm.
0: Tak pustíme si ještě nějakou další s jeho textem. Mm-hmm. Je jich tam, myslím, celkom 5 na tom albume. Například Přijď?
1: Přijdi, to je taková nejdivočejší. Mm-hmm.

že neví nic. A naše srdce po nocích sáňkují po nebi plném slunečnic. Kdo v noci nikdy ne

0: Toto bola skladba A naše srdce, ktorá vznikla tiež na text Jána, alebo teda Janíka Sedala. Na albume sa nachádzajú ešte ďalšie textárky alebo poetky, ktorých text si zhudobnila, napríklad Dora Kaprálová, a dočítala som sa, že text k pesničke bol jej darček pre teba.
1: No, dokonce je to text k písničce Rodná údolní, která se původně jmenovala nějak jinak, a já jsem měla pocit, že se to má jmenovat jako ta naše rodná ulice Údolní, protože my jsme spolu s Dorou kamarádky z rodného města, ze stejné ulice, z ulice Údolní. A Dora mi ji poslala jako dárek k narozeninám, což mi přijde jako nejkrásnější forma dárku, posílat si básničky nebo písničky. A k téhle jsem opravdu skočila hned ten den, a myslím, že hned ten den, kdy jsem ten text dostala, už jsem měla první verzi s takovým dětským motivem, takový jako dětský stroječek, který tam hraje celou dobu pod tou písničkou, a vlastně je to asi jediný text, který otevřeně mluví o smrti.
0: Alebo o posmrti.
1: O posmrti, no. Nebo o životě jindy než teď. A je to vlastně o tom, že se asi nedá vrátit do té vysněné a zidealizované krajiny dětství, protože prostě už je příliš idealizovaná, už je to příliš dávno. A taky jsme s Dorou na jaře ještě s Natašou von Kopp natočili videoklip, kde jsme se vrátili do Doři národného bytu, kde jsme opravdu mnoho let nebyli, nebo já jsem v tom bytě dlouho nebyla. Tak to bylo takový silný. No, a je to vlastně hodně osobní. Věnujeme ji asi svým rodičům, si myslím. A sami sobě. Pardon.
0: Nie. Mne z hodou okolností tento klip poslala Eliška Vidomus, ktorá tiež pracuje vlastne na Vltave, s tým, že práve cestujem do Brna, poznáš túto fantastickú speváčku. Tak som povedala, áno, poznám, a dokonca bude v Sedmém nebi. Takže môžeme si rovno Rodnú údolní pustiť a budeme sa baviť ďalej.

0: rodná Údolní s textom Dory Kaprálovej. Ja Údolní znám a vlastne musela som sa pozrieť do mapy a zistila som, že tá Údolní je skutočne veľmi dlhá ulica, ktorá od centra, kde to teda poznám, ide až...
1: Na Kraví horu.
0: Áno, až na Kraví horu. No. A z ktorej časti, ak sa smiem spýtať, ste pochádzali vlastne?
1: No, Dora bydlela blíž k centru, to měla jako lepší trochu, protože bydlela v centru dění, bydlela kousek od Červeného kostela. A abychom se mohli navštívit, tak vlastně Dora musela skočit na tramvaj na Obilňáku a jet na zastávku na Úvoz. A já jsem bydlela naproti vchodu na VUT. Mm-hmm. Takže už vlastně v tak těsně před tím, než začínaly Vilky.
0: Mm-hmm. A tak to je vlastně trochu náhoda, že jste se takto spoznali.
1: Oni se kamarádili naši tatínkové, takže my se opravdu známe ještě z dob, kdy jsme si úplně ani nevybrali.
0: A pak a teď jsme si to...
1: Ano, ano, protože tatínci byli kamarádi. Mm-hmm. A...
0: Ale často tyto přátelství nepřetrvávají do dospělosti.
1: No, my jsme se potom s Dorou potkali na JAMU, kde Dora studovala rozhlasovou a televizní scénáristiku a dramaturgii a já jsem tam studovala divadelní dramaturgii. Takže tam už jsme si to vybrali, to přátelství, uh-huh, a stvrdili jako dospělé ženy.
0: Uh-huh. A je tam ještě jedna spisovatelka, Hana Voříšková.
1: Je tam Hanka Voříšková, která je velmi specifická, všestranná umělkyně a milovnice života, jak sama říká. Je to i výtvarnice a divadelnice. A s Hankou to bylo zase jinak, protože Hanka mě... oslovila, jestli pro křest její básnické sbírky si nechci vybrat nějaký básně a jestli je nechci zhudebnit. A já jsem tam našla takový, jako několik věcí a na ten křest jsem je zhudebnila a zahrála a vlastně na desku se mi líbila písnička Popěvek do tmy, která se původně jmenuje Básnička do tmy. A mně se líbilo slovo popěvek, protože je to vlastně už si to člověk zpívá. Mm-hmm. A že to je vlastně taková věc o úplně drobném okouzlení světla sirky, plamínku, který, mm-hmm, prostě vyvolá v nás nějakou velkou naději.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pustíme si.

0: Bavili sme sa, že by sme si možno pustili aj nejakých hudobníkov alebo hudobníčky, ktoré ťa inšpirujú. Vzala si to skutočne najlepším možným spôsobom zbierkou CD-čiek, ktoré práve počúvaš v aute.
1: Áno.
0: A nebudeme mať úplne priestor na to si ich vypočuť, aj keď ten výber vyzeral super, bolo tam a Bára Zmeková a Miloslav Kelník. Ale mňa zaujalo jedno CD-čko, ktoré vôbec nepoznám. Povedala by si niečo o ňom?
1: Ja som teď nově okouzlená album Zábrana od Martina Brunera a Markéty Foukalové. Jsou to zhudebněné básně básníka a překladatele Jana Zábrany. A já teď mám takový období, kdybych už možná měla poslouchat něco jiného, ale nemůžu. To jsou vždycky takový soundtracky potom k jízdám autem. A vybrala jsem píseň Svět hučel, kde mám po každé si tu píseň musím zastavit a pustit znovu, protože tam mám, jak se řekne po slovensky, zimom riavky. Mm-hmm. Líbí se mi to slovo víc než husí kůže. A je to nějaká kombinace melancholie a takového ticha v noci, kdy prostě člověk píše a hudebník skládá, tak myslím, že to zachytili Martin Brunner s Markétou Foukalovou úplně fantasticky.

0: toto bola pre mňa úplná novinka, pieseň z albumu Zábrana Markety Foukalové a Martina Brunera. Hovorila si, že ten album vyšiel iba nedávno?
1: Já jsem to CDčko dostala před pár týdny, protože jsem přispívala na něj na Donio kampani a myslím, že ho mám v CD přehrávači asi třetí týden a ještě z něho nevystoupilo.
0: Tak velmi pěkně děkujem aj za tip. Vrátíme se ještě k tebe. Otvorili se ti aj nové koncertné možnosti s tímto albumem?
1: Tak je to zatím takový skromnější, ale hrajeme, hráli jsme nedávno ve Valštejnské loďi v Jičíně, což byl pro mě mimořádný zážitek, protože mám ráda jednak jak ten prostor, tak Kastelána a dramaturga Jirku Vidru, kterého tímto zdravím, protože tam se vždycky člověk nemůže splést, i když jde na nějakou úplně neznámou kapelu nebo divadlo, protože tam prostě člověk chodí na toho kurátora, Jirku.
0: Jirka skutečně vytvoril, že taký priestor, iba doplním pikošku, že minule mi právě Jirka písal, že poslouchá Sedmé nebe, že se vrací z nějakého výletu a jak je neděla večer, takže tak Jirku možno zdravíme aj takto.
1: To by bylo fajn. A teď mě čeká hraní na Unijazzu v
0: Boskovicích?
1: V Kaštanu. Tady v Praze. Jako abych odpověděla na tu otázku, ano, jsem tam nějaký hraní jsou a jsem za ně moc ráda a moc mě to baví vlastně hrát a vyměňovat si energii s posluchači.
0: A vzpomínala si, že možno se cítíš tak ještě opatrnější před publikom. Je to stále tak? Alebo já se cítím opatrnější před publikom a to hrám asi 20 rokov.
1: No já se jako zároveň cítím opatrně a na druhou stranu mám pocit, že pak někdy úplně ztratím zábrany a vlastně mám takovou jako živelnou radost, že mám možnost toto zažívat. Někdy je to docela vlastně i divočina k mému překvapení.
0: Velkém. A ako vyzerá teda koncertné uskupení kapely?
1: Těch možností je víc. Mm-hmm. To stále těleso, říká se to tak, stála skupina jsem já a můj muž Petr Dlabola. A když se zadaří časově a i jinak, tak jsme moc rádi, když s náma hraje Marek Doubrava, který teď s náma v tom Unijazzu hrát bude.

0: A ještě taky jsme hráli křty s Milošem Dvořáčkem, kterého tímto taky zdravím. Ahoj, uh-huh. Miloši.
1: A cez leto máte přichystané nějaké koncerty?
0: Ano, budeme hrát v Dů v Pardubicích na festivalu Pernstein Love 30. července a potom 8. srpna v Brně na maraton hudby na písničkářské scéně.
1: Tak všetkých velmi pozýváme. Bude to určitě super. A my jsme se postupně dostali na záver. Lucie, velmi pěkně ti děkujem, že jsi byla dnešnou hostkou v Sedmém nebi. A z tvojho albumu Lucidní snění by jsme si ještě na záver pustili jednu pěseň. Máš návrh?
0: Já bych ráda pustila písničku Prvohoře, kterou chci věnovat mojí mamince a mé zahradě. A moc děkuju za pozvání.
1: Velmi pěkně děkujem. Toto byla Lucie Dlabolová a krásný zbytok nedělného večera vám ještě zo studia pre Nina Marinová.

0: Lucii Dlabolovou, klavíristku, skladatelku a zpěvačku, která hraje písně vlastní i skladby svého otce Jiřího Bulise, si pozvala k mikrofonu Nina Marinová u příležitosti vydání zpěvaččina debutu, tedy z CD s názvem Lucidní snění. Vystoupení 4 souborů, které se představily na loňském veletrhu Vomex konaném ve finském Tampere, nabídneme za chvíli a máme pro vás kompletní programovou nabídku pro dnešní večer.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A večer, je to poslední nedělní červencový, zdraví vás Daniela Čermáková. Večer se už hlásí k našemu filmovému létu, které naplno začíná zítra. Hlásí se k němu skrze premiérovou četbu s hvězdičkou. Půjde o román Margaret Atwoodové Příběh služebnice, který jste pravděpodobně schlédli, co by seriál. My vám tedy nabízíme knižní podobu tohoto legendárního dystopického románu kanadské autorky, románu, ze kterého mrazí. V Spojených státech amerických proběhl státní převrat, původně liberální demokracie se změnila v teokratickou diktaturu. Neexistuje ústava ani kongres, úzká skupina mužů se chopí moci a nastolí extrémní patriarchát. Vlivem otráveného životního prostředí dochází k rychlému úbytku populace. Schopnost přivést na svět zdravé dítě se stává nedostatkovým zbožím. A tak si vládnoucí vrstva činí nároky na to nejcennější. Ženy jsou zbaveny svobody, mají zakázáno číst, hospodařit s penězi, chodit do práce, společenské uplatnění je jim přiděleno. A z dosud plodných žen se stanou služebnice s jediným právem počít a porodit dítě, které si následně přivlastní jejich pán se svou manželkou. Tak tolik obsah Příběhu slunečnice románu Margaret Atwoodové, který začneme číst dnes po 23. hodině. V celkem 16 dílech je připravena tato nová premiérová četba s hvězdičkou. Ve Futurisimu se ohlédneme za pražským jarem, které od roku 22 dává systematicky prostor soudobé hudbě, a to v projektu Prague Offspring. Za letošním projektem Prague Offspring se ohlédneme dnes ve Futurisimu po 22. hodině. No a teď slíbený koncert Bez hranic, míříme na loňský veletrh Vomex.
1: Koncert Bez hranic.
3: Dobrý večer. Začíná koncert Bez hranic. U jehož poslechu vás vítá Aleš Opekar. Dnešní program nás zavede na 3 koncerty z posledního ročníku veletrhu Vomex, který se uskutečnil ve finském Tampere v říjnu 2025. Zahrají a zaspívají Kazdura, kapela z Kanady se syrskou zpěvačkou Lynn Hamo, Baltic Sisters, kvartet zpívajících kamarádek z pobaltských zemí, a na závěr pak uslyšíme několik záběrů z úvodního ceremoniálu, kde se představili umělci z hostitelské země, například skupina Ašu nebo slavná Vrtine. Kazdura. To znamená v levantinské arabštině něco jako procházet se. Jádrem kapely z Toronta je duo zpěváka, saxofonisty a kytaristy Johna Abu Chakry, který přišel do Kanady z Libanonu, a zpěvačky Lynn Hamo, která sem před 8 lety prchla před válkou v Sýrii. Duo doplňují další přizvaní hudebníci. Dnes uslyšíme hráče na klávesové nástroje George McDonalda, dále Noyaka Bedirjana na baskytaru a bubeníka Tio Gase. Společně propojují moderní a tradiční arabskou hudbu s archaickými psychedelickými prvky, funkem a soulem. Vokální projev Lynn Hamo zůstává v etnickém duchu bohatě ornamentální a emocionálně hypnotický. Texty si píše sama. Zachycuje v nich ironické komentáře k vrtochům lásky i úvahy o vykořenění a sounáležitosti ve společnosti. Poté, co se etablovali na torontské klubové scéně a rozličných kanadských festivalech, a vydali v roce 2025 své první album Gojum – Mraky. Vyrazili i za hranice Kanady, na turné po Evropě nebo Africe. Hraje a zpívá Kazdura.

Posloucháte Český rozhlas Vltavu a koncert Bez hranic, ve kterém se vracíme k loňskému veletrhu Womex, který proběhl v říjnu 2025 ve finském Tampere. Slyšeli jsme skupinu Kazdura, usazenou v kanadském Torontu. Orientální přídech jejich písní mají na svědomí zpěvák, saxofonista a kytarista Johnny Abu Chakra z Libanonu a zpěvačka ze Sýrie Lean Hamo. Další kapelou dnešního pořadu je kvarteto Baltic Sisters. Nejedná se o rodné sestry, ale o zpěvačky ze spřízněných pobaltských zemí. Sami zanedlouho rozvinou

jedinečný litevský polyfonní zpěv, známý pod označením Saturtines. Jsou to po staletí tříbené staré formy rituálních zpěvů, které vzešly z cyklů zemědělského života. V průběhu dalšího vývoje pak přirozeně zpěvačky sdílely i lidové kořeny dalších pobaltských národů, což dokumentuje už jejich první a zatím jediné album z roku 2025 s názvem Verav Verti Vartaj, což v jejich jazycích znamená brána nebo portál. Zpívají, hrají a své písně komentují Baltic Sisters.

0: Thank you, Paldies.
1: Ajta.
2: Thank you, Achu.
0: Thank you.
3: Slyšeli jsme Baltic Sisters, čtyři zpěvačky z Lotyšska, Litvy a Estonska, které společně rozvíjejí odkaz starých zpěvů sesterských pobaltských zemí. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháme koncert Bez hranic se záběry z loňského veletrhu Vomex, konaného ve finském Tampere. A právě z hostitelské země budou následující účinkující. Skupina Ašu, která se zabývá tradičním vokálním projevem jojk. Hudební doprovod obstarají Olaf Torget a Harald Skulerdu, zatímco svůj sámejský jojk rozvine Ulla Pirttijärvi. A nakonec přidá pár songů legendární již kapela Vartiné. Příjemný poslech vám přeje Aleš Opekar.

0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Na stanici Český rozhlas Vltava končí koncert Bez hranic s ukázkami z loňského veletrhu Vomex. Slyšeli jsme kanadský soubor Kazdura se syrskou zpěvačkou Lynn Hamo, zpěvačky z Lotyšska, Litvy a Estonska Baltic Sisters a na závěr záběry z úvodního ceremoniálu, kde se mimo jiné představili finské veličiny Ašu a Vertine. A právě Vertine nám ještě zaspívají poslední skladbu pořadu Sääli Nikkoi. A od mikrofonu se loučí a hezký zbytek večera a noci přeje Aleš Opekar.
0: Hey, and the last song of this wonderful concert, well, it will be Sääli Nikkoi, and we hope that you will come to sing with us, dance there on the chairs. So let's have a fun.
3: Let's have a fun.
4: Joo. Yes.
3: Lauletaan yhdessä, tanssitaan.
0: Sääli Nikkoi!

0: Kanadská kapela Kazdura, Baltic Sisters, kvarteto zpěvaček ze spřízněných pobaltských republik, finská skupina věnující se sámijskému vokálnímu stylu joik ašu se zpěvačkou Ulou Pirtijärvi a u nás dobře známá skupina Vertinee vystoupili mimo jiné na loňské přehlídce Vomex ve finském Tampere. A tato vystoupení pro nás zaznamenaly rozhlasové mikrofony z Evropské vysílací unie, tedy z nabídky EBU vybíral pro dnešní večer Aleš Opekar. K letošnímu Prague of Spring, tedy programové řadě Pražského jara, která je zaměřená na soudobou hudbu, se vrátí Matěj Kratochvíl v zápětí ve Futurissimu. No a za hodinu tu pro vás máme novou noční četbu, tak zůstaňte s námi, bude to stát za to.
1: Futurissimo. Dobrý večer, vážené posluchačky a vážení posluchači. U pořadu Futurissimo vás zdraví Matěj Kratochvíl. Dnešní pořad nás přenese o několik týdnů zpět na festival Pražské jaro, respektive na jeho odnož Prague of Spring, která dává prostor hudbě současnosti. Rezidenčním souborem letošního ročníku byl renomovaný ensemble Modern pod taktovkou Ilana Volkova, který na dvou koncertech v pražském sále Dox Plus propojil světovou i domácí kompozici. Ilan Volkov je uznávaným dirigentem spolupracujícím s mnoha světovými orchestry a také zakladatelem festivalu Tectonix, na němž dostává prostor progresivní hudba nejrůznějších žánrů a forem. Sobotní koncert, z jehož záznamu budeme vybírat, uzavřela skladba Gougalon, rezidenční skladatelky festivalu, již byla Unsuk Chin. Té byl ale věnován samostatný díl Futurissima již v květnu. Dnes se tedy budeme věnovat hudbě české a slovenské a s jednou výjimkou půjde o světové premiéry. Tou výjimkou bude kompozice Chamber Noise Ondřeje Adámka, českého skladatele žijícího již delší dobu v zahraničí. Celý život jej provází zájem o nejrůznější kultury světa, z nichž se snaží vyhmátnout podnětné principy nebo neobvyklé zvukové odstíny, aniž by se snažil dané kultury napodobovat. Pobyt v Japonsku a studium tamních hudebně divadelních tradic No a Bunraku Ondřeje Adámka inspiroval k duu Chamber Noise pro violončelo a kontrabas, které mělo premiéru v roce 2010. Hudba nás zde provádí scénami z japonského divadla, epického vyprávění, tanců i recitací buddhistických veršů zvaných sutry. Skladatel popisuje tuto procházku jednotlivými scénami následovně. První část je inspirována velmi pomalým zpěvem hlavního herce divadla No, filtrovaným jeho maskou, dále odpověďmi sboru a výkřiky a údery hráčů na bubínky. Tempo se postupně zrychluje a zpěv se proměňuje v tanec. Druhá část vychází nejprve z hrubých trsnutí šamizenu, tedy strunného nástroje, který doprovází vypravěče v žánru bunraku, jímž předchází vnitřní hrdelní zachrčení hráče na šamizen. Následuje volná transkripce hlasu vypravěče bunraku. Svým zpěvem, křikem, smíchem a vzliky dává loutkám charakter plaché ženy, rozhněvaného samuraje, třesoucího se starce nebo koketní ženy. Dialogy mezi imaginárními postavami směřují ke grotesknímu souboji. Třetí část je inspirována recitací súter buddhistickými mnichy. Hudební figury převzaté z předchozích částí se vrství na puls, který se nepřetržitě zrychluje. Důležité v tomto díle nejsou jen zvuky nástrojů, ale také výrazná a správně načasovaná gesta, která k těmto zvukům vedou, podobně jako tomu u hudebníků v japonských divadlech. Hráči také během provedení recitují texty v japonštině, francouzštině a sanskrtu. Tato skladba zazněla na koncertě v podání členů Ensemble Modern, violončelistky Evy Becker a kontrabasisty Paula Cannona.

Violončelistka Eva Becker a kontrabasista Paul Cannon, oba členové ensemble Modern, zahráli kompozici Ondřeje Adámka Chamber Noise. A nyní se dostáváme k oněm čtyřem slíbeným světovým premiérám, které zazněly 30. května v pražském sále Dox Plus a jejichž objednatelem byl festival Pražské jaro. Autorem první z nich je Jiří Kadeřábek, který na scéně soudobé hudby již patří k etablovaným postavám. Jeho operu Žádný člověk o stavbě Stalinova pomníku například uvedlo v roce 2017 Národní divadlo. Pro ansámbl Modern napsal kompozici se sugestivním názvem COVID-19 a s podtitulem Fury and Silence, tedy Zuřivost a ticho. Název kompozice z části odkazuje na osud první Kadeřábkovy spolupráce s ansámbl Modern, kterou právě covidová epidemie zhatila. V doprovodném textu skladatel píše: nyní jde tedy o něco jako druhý pokus. Úplně jiný koncept a jiná východiska, snad také reflexe do té doby neznámých životních podmínek, společenského chaosu a kulturního umlčení. Po všech takto promarněných příležitostech a neprovedených skladbách, jako by už člověk nevěděl, co a proč vlastně dělá, zkrátka jen co nejlépe tvoří. Možná o to ryzeji? A po letech znovu vyplavávají na povrch nerezavějící lásky a inspirace, jako je Beethovenova Eroika. Tolik Jiří Kadeřábek ke skladbě COVID-19 Fury and Silence. V rozhovoru, který se skladatelem vedl publicista Boris Klepal pro časopis His Voice, právě v době omezení spojených s covidem, Kadeřábek popisuje vztah ke svým interpretům. Na začátku je vždy představa konkrétního orchestru nebo souboru a místa. V případě ensemble Modern je ovšem dovoleno opravdu cokoliv. Kdybych je nechal dělat pantomimu k nahrávce, tak by se toho zhostili s výborným výsledkem. Když nechám hráče dirigovat a dirigenta hrát, zase budou přesvědčiví. Kdybych si usmyslel, že si s nimi zaspívám, odehrají to se mnou. Při všech těch možnostech ale člověk nakonec zjistí, že největší smysl má následovat nějakou dlouhodobou ideu, kontinuální proces. Je potřeba se věnovat věcem, které mají své opodstatnění, obsahují pravdivost výpovědi a nesnaží se být explicitně zajímavé nebo šokující. Tolik citát. Jiří Kadeřábek ve svých kompozicích rád posluchačům chystá překvapení v podobě nečekaných stylových změn a kontrastů. V případě aktuální kompozice to byly rozsáhlé citace ze symfonie Eroika o Ludvíka van Beethovena, ale také pasáž krátce před koncem, kde hudba téměř zcela utichne, aby s o to větší silou vybuchla v závěru. My si nyní COVID-19 Jiřího Kadeřábka poslechneme v podání ensemble Modern a dirigenta Ilana Volkova.

Ansábl Modern s dirigentem Ilanem Volkovem zahráli kompozici COVID-19 Fury and Silence Jiřího Kadeřábka. A my pokračujeme v poslechu současné české a slovenské aktuální hudby, která zazněla 30. května v rámci programu Prague Offspring na festivalu Pražské jaro. A právě ke slovenské hudbě se nyní přesuneme, byť je samozřejmě národnostní škatulkování přežitkem minulosti. Skladatelka Michaela Antalová žije aktuálně v Norsku a vedle komponování se věnuje také hudbě improvizované. Jejím primárním nástrojem jsou bicí, ale hraje také na fujaru, tedy zvukový symbol slovenské kultury. Místo konzervativního pojetí folkloru ovšem Michaelu Antalovou zajímá spíše překračování stylistických bariér. Pro ansámbl Modern napsala kompozici nazvanou Unravel, což lze přeložit jako rozplétání. K dílu připojila následující komentář vysvětlující její inspiraci. Kompozice se rozvíjí prostřednictvím repetice a postupné proměny, ukotvené v neústupné melodii sdílené hobojem a trubkou. Skladba vyrostla z krátkého úryvku a z dlouhého naslouchání duetu pro violončelo a orchestr kanadské skladatelky Cassandry Miller. Když jsem poprvé rozplétala prvky této krásné hudby a zároveň přemýšlela, pro koho vlastně píšu, začaly se mi prolínat s myšlenkami na textil, strukturu, pletení a tkaní. Možná šálu, možná úvahy o lidskosti, možná o propojeních mezi lidmi. Tolik vysvětlení autorky. Unravel Michaely Antalové zahraje ansámbl Modern a dirigent Ilan Volkov.

Ve Futurissimu jsme slyšeli záznam světové premiéry skladby Unravel od Michaely Antalové, jaký provedl ensemble Modern a dirigent Ilan Volkov. Autorem další z premiér, provedených na Prague Offspring, je táborský rodák Tobiáš Horvát. Student kompozice na Pražské akademii muzických umění si rád odskakuje k výtvarnému umění, případně výtvarné inspirace promítá do své hudby. Je také vedoucím souboru Ensemble Terrible. Horvátova skladba pro Ensemble Modern nese číselný název 423 a autor ji považuje za syntézu několika svých kompozic z posledních let. Ke struktuře dále uvádí. Na jejím počátku jsem si položil otázku, kde začíná a kde končí rytmus, co vlastně rytmus je a co za něj sám považuji. Základem se tak stal rytmický model, který se promítá nejen do mikrostruktury, tedy do jednotlivých gest a frází, ale i do makrostruktury, do formy i samotné instrumentace. Neméně podstatný je život, který skladbě vdechuje pečlivé opracování jednotlivých momentů a procesy ohledávání jakýchsi meziprostorů, v čase i prostoru. Tolik slova autora, tedy Tobiáše Horváta. Dodejme ještě, že práce s přeléváním rytmu a temp v jednotlivých vrstvách je v jeho hudbě doplněna využitím mikrointervalů, tedy menšími vzdálenostmi mezi tóny, než jaké tradičně určují klávesy na klavíru. Skladbu Tobiáše Horváta 423 si poslechneme opět v provedení Ensemble Modern a dirigenta Ilana Volkova.

Dozněla skladba nazvaná 4-2-3 od Tobiáše Horváta, kterou hrál ansámbl Modern a dirigoval Ilan Volkov. Ansámbl Terrible, soubor působící při Akademii muzických umění, spojuje Tobiáše Horváta s dalším skladatelem, jímž je Patrik Kako. Pochází ze Slovenska, ale působí v Praze. V jeho skladatelském profilu najdeme provokativně formulované krédo. Zabývá se výhradně nekompromisní radikální hudbou, nevidí smysl života v zábavě ani v kráse. Kako některé své kompozice řadí do sérií označených písmeny. Pro Prague Offspring napsal dílo z řady označené Funktionslust, tedy volně přeložitelné jako funkční slast, a s písmenem R. Doplnil jej následujícím komentářem. Slast vzniká ze samotného průběhu funkce, z jejího opakování, regulace a kontinuity, nikoli z jejího výsledku. Slastí ve skladbě je hra několika motivů, myšlenek a objektů. Putují od zárodku bez cíle, bez potřeby naplnění či smyslu, prostě jen znějí. Skladbu Funktionslust R, již napsal Patrik Kako, zahraje ansámbl Modern a dirigent Ilan Volkov.

0: Dozněla skladba Funktionslust R, kterou napsal Patrik Kako a hrál soubor Ensemble Modern s dirigentem Ilanem Volkovem. Tím také končí díl Futurissima, věnovaný premiérám uvedeným v rámci koncertu Prague Offspring 30. května letošního roku. Od mikrofonu se loučí Matěj Kratochvíl.
1: I poslední půlhodinka týdne bude věnovaná soudobé hudbě, konkrétně dvěma kompozicím Sylvie Bodorové, která patří mezi nejvyhledávanější a nejhranější české autory. Uznání získala nejenom u odborné hudební kritiky, ale i u široké veřejnosti, protože její hudba je sdělná, působivá, emocionální, s výraznou melodikou a rytmickou složkou. Tvorba Sylvie Bodorové se dotýká různých žánrů, od skladeb solových přes díla komorní, koncertantní i vokální, až po díla symfonická, oratoria i opery. A my vybíráme dnes z ranku hudba komorní, bude to o 11:30 v noci. Ale ještě chvíli máme, než začne nová noční četba.
2: Vynález vzkázy Žila Verna nebo barva z vesmíru H.P. Lovecrafta.
3: Jako každé léto poslouchejte pokračování za 5 minut.
2: Dvě hodiny slova

0: a hudby každou středu ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Tak zítra, opět po 10 měsících, začíná letní vysílací schéma. Vrací se nám tak letní programové stálice, jako výlety s Vltavou, anebo právě avizované pokračování za 5 minut. A prvním dílem bude Barva z vesmíru. Je to jedna z nejvýznamnějších sci-fi hororových povídek H.P. Lovecrafta, napsaná v roce 1927. Je považována za jedno z autorových přelomových děl, protože autor se zde odklonil od tradičních monster k nepochopitelným cizí kosmické hrůze. Ten příběh vypráví anonymní zeměměřič, který zkoumá oblast zvanou Spálená pláň v kopcích západně od fiktivního města Arkham v Massachusetts. Místní se tomuto místu vyhýbají obloukem kvůli šedivé, mrtvé půdě, která odmítá rodit jakýkoliv život. Vypravěč postupně odkrývá tragický příběh rodiny Garnerových, jejíž život se navždy změnil po pádu záhadného meteoritu na jejich farmu. To je příběh od jednoho z velmistrů hororu, Howarda Phillipse Lovecrafta, Barva z vesmíru, v prvním pokračování za 5 minut už tuto středu v 8 hodin večer na stanici Český rozhlas Vltava. A naše první prázdninová noční četba s hvězdičkou, ta se hlásí k filmovému létu, pokud jste přišli až teď k rozhlasovým přijímačům, a nebo nás naladili třeba při cestě autem a netušíte nic, za chvíli se to dozvíte.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit, osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Četba s hvězdičkou.
2: Možná zatím jen z televizních či počítačových obrazovek ten příběh znáte. V roce 2017 vznikl coby veleúspěšný seriál o několika řadách. Leč ten se od původní předlohy značně liší. Věrnější je film z roku 1990. Každopádně od dneška tedy můžete sledovat jeho původní knižní podobu. A je mrazivé, jak aktuální je ten příběh, který autorka napsala už v roce 1985. Totiž mluvíme o proslulém románu kanadské spisovatelky Margaret Atwoodové, Příběh služebnice. V němž Atwoodová vykresluje pochmurnou vizi blízké budoucnosti Spojených států amerických, které se z demokratických výšin propadly do všeobjímajících hrůz totalitního režimu. V okovech nemilosrdného klerofašistického režimu se z každého, kdo se proti němu jakkoliv prohřeší, stává otrok. Z plodných žen pak ještě něco mnohem horšího. Služebnice, jejichž úkolem je rodit děti, s nimiž se nikdy nesetkají. Margaret Atwoodová do děje nenápadně a skrze myšlenky své postavy vstupuje s úvahami o roli ženy ve společnosti, o roli dcery a matky, ale i o ženské sexualitě. Tyto úvahy ovšem nikdy nejdou na úkor příběhu, který vypráví především o totalitě a jejím vlivu na všechny bez rozdílu pohlaví, soudí recenzent. My vám tedy nabízíme první rozhlasové zpracování, má podobu 16-dílné četby na pokračování, kterou připravila Petra Hinčíková, a v režii Radima Nejedlého účinkuje Barbora Goldmanová.

Spali jsme v bývalé tělocvičně. Podlahu tvořily lakované parkety s namalovanými kruhy a čárami pro hry, které se tu kdysi hrály. Na stěnách byly stále ještě zavěšené obruče na košíkovou, ale síťky z nich zmizely. Podél celé místnosti se táhla galerie pro diváky a já měla tušení, jaký si mdlý dojem, že cítím ostrý zápach potu smíšený se sladkým závanem žvíkaček a parfémů přihlížejících dívek v plstěných sukních, jak jsem je znala z fotografií. Později v krátkých sukínkách, pak v teplákách a nakonec s jednou náušnicí a ježatými vlasy se zelenými pruhy. Taky se tu konaly zábavy, ještě se tu vznášela hudba, palimpsest neslyšných zvuků, jeden styl přes druhý, spodní proud bicích, bezutěšné kvílení, květinové girlandy z toaletního papíru, lepenkový čerti, otáčecí zrcadlová koule, z níž na tančící páry dopadal světelný sníh. Místnost byla nasáklá dávným sexem a osamělostí. A pak ještě očekáváním čehosi, co nemělo tvar ani jméno. Vzpomínám si na tu touhu po něčem, co bylo vždy na spadnutí. A nikdy to potom nebylo ono, když jsme na sobě tu a tam ucítili v pase něčí ruku, buď tady, nebo vzadu na parkovišti, případně v místnosti, kde hrála televize se stlumeným zvukem a kde jen obraz mihotavě ozařoval vlnící se těla. Toužili jsme po budoucnosti. Kde jsme se to jen naučili? Odkud se v nás vzalo to nadání k nenasytnosti? Muselo být ve vzduchu. A stále ještě v něm viselo jako vzpomínka, když jsme se pokoušeli usnout na vojenských lehátkách postavených do řady a v dostatečných rozestupech, abychom si nemohli povídat. Dali nám flanelové, jakoby dětské povlečení a staré erární deky, ještě s nápisem US. Pečlivě jsme si složili oblečení a položili je na stoličku u paty lehátka. Světlo se stlumilo, ale nezhaslo. Teta Sára s tetou Elizabeth drželi hlídku, na koženém pásku zavěšený elektrický poháněč. Ale žádné pušky ani pistole. Ani jim se nedali bezpečně svěřit střelné zbraně. Ty byly určené pouze pro stráže, speciálně vybrané z řad andělů. Stráže nesměli dovnitř budovy, pokud je někdo nepřivolal, a my zase nesměli ven. Jen dvakrát denně na procházku, kdy jsme chodili ve dvojicích kolem dokola fotbalového hřiště, které teď bylo ohrazené pletivem s ostnatým drátem. Andělé stáli za ním zády k nám. Šel z nich strach, ale i něco jiného. Kéž by se na nás aspoň podívali, kéž bychom s nimi mohli promluvit. Měli bychom něco na výměnu, říkali jsme si. Mohli bychom spolu uzavřít dohodu, obchod. Pořád ještě máme svoje těla. Tak jsme fantazírovali. Naučili jsme se šeptat téměř neslyšně. V pološeru jsme mohli natáhnout ruku, když se tety nedívali, a dotknout se té vedle sebe. Naučili jsme se v leže odezírat zertů, hlavu otočenou na stranu a pohled upřený na sousedčina ústa. Tak jsme si z lehátka na lehátko posílali jména. Alma, Janin, Dolores, Moira, June.

židle, stůl, lampa. Nahoře na bílém stropě reliéf ve tvaru věnce a v jeho středu prázdný prostor, přeštukovaný, připomínající místo na obličeji po vyloupnutém oku. Nejspíš tam býval lustr. Odstranili všechno, na co se dá přivázat lano. Okno, dva bílé závěsy. Pod oknem lavice s polštářkem na sezení. Když se okno pootevře, dá se jenom pootevřít, proudí dovnitř vzduch a závěsy se pohybují. Oknem pronikají sluneční paprsky a dopadají na podlahu z dokonale vyleštěných parket. Cítím leštěnku. Na podlaze je oválný kobereček ze spletených hadrů. To je něco pro ně. Lidové umění. Archaické předměty, které vyrábějí ženy ve volném čase z věcí, jež se už k ničemu nehodí. Návrat k tradičním hodnotám. Nic nepřijde na zmar. Já nepřicházím na zmar. Tak proč mám pocit zmaru? Na stěně nad židlí visí obrázek, zarámovaný, ale bez skla, akvarel květin, modrých kosatců. Květiny jsou zatím povolené. Představujte si, že jste na vojně, radila nám teta Lidie. Snažím se moc nepřemýšlet. Stejně jako všechno ostatní musí být teď i myšlenky na příděl. Je hodně věcí, na které bude lepší nemyslet. Přemýšlení může člověku snížit šance a já mám v úmyslu vydržet. Vím, proč obrázek modrých kosatců není zasklený. Proč se okno dá jen pootevřít a proč je z nerozbitného skla. Nemají strach, že utečeme. Daleko bychom se stejně nedostali. Jde jim spíš o ty jiné úniky, které si člověk může zajistit sám. Má-li k dispozici něco ostrého. Tak, to jsme teď my. Naše možnosti byly omezeny, pokud nějaké možnosti ještě vůbec máme. Ale židle, sluneční svit, květiny, to se nesmí opomíjet. Jsem naživu, žiju, dýchám, natahuju rozevřenou dlaň ke slunci. Nejsem tu vězeň, ale privilegovaná osoba, jak říkávala teta Lidie, která měla v oblibě buď a nebo. Vstanu ze židle a moje nohy v červených střevících bez podpatku vstoupí do sluneční záře. Na posteli leží červené rukavice. Natáhnu si je na ruce, jeden prst po druhém. Všechno, kromě chlopní, které mi zakrývají tvář, je červené. Barva krve, jež nás definuje. Sukně mi sahá po kotníky, mohutná, nabraná do plochého sedla, které se táhne přes prsa. I rukávy mám nabírané. Bílé chlopně kolem tváře rovněž tvoří součást povinné výstroje. Nosíme je, abychom neviděli, a zároveň, abychom nebyli viděni. Vezmu si nákupní košík a zavěsím si ho přes ruku. Výjdu ven do elegantní haly, jejímž středem se táhne mdle růžový běhoun. Viktoriánský dům, postavený pro početnou, bohatou rodinu. V hale jsou staré pendlovky, pak dveře do mateřsky působícího salonu, laděného do hněda a plného náznaků. Sedací souprava, ale já tu nikdy nesedávám. Jen stojím nebo klečím. Na konci haly, nad vstupními dveřmi, je půlkruhové okénko z barevného skla, červené a modré květiny. Zbylo tu jedno zrcadlo na stěně haly. Když natočím hlavu tak, aby bílé chlopně namířili můj průzor k němu, zahlédnu cestou ze schodů to kulaté, vypouklé, nástěnné zrcadlo jako rybí oko a v něm sebe v červené pláštěnce, jak se nořím do chvilkové nepozornosti, která se rovná ohrožení. Sestra namočená

Vejdu do kuchyně. Tady už není cítit Leštěnka. U kuchyňského stolu stojí Rita. Má na sobě obvyklé martovské šaty bledě zelené barvy. Střih mají stejný jako ty moje a je přes ně přehozená zástěra. Rukávy vyhrnuté po loket jí odhalují hnědé paže. Chystá se péct chleba, hází bochníky na desku k závěrečnému dokynutí a vytvarování. Rita mě vidí a kývne. Otře si zamoučněné ruce do zástěry a zašátrá v zásuvce po bloku přídělových lístků. Zamračeně vytrhne tři papírky a podá mi je. Kdyby se usmála, měla by docela laskavou tvář. Ale to zamračení není míněno osobně. Nelíbí se jí červené šaty a to, co představují. Třeba se bojí, že ode mě chytne něco jako nemoc nebo smůlu. Jednou jsem slyšela, jak Rita říká Koře, že by se k tomuhle nesnížila. Nikdo se tě neptá, opáčila Kora. A co bys asi dělala ty, kdyby na to přišlo? Jela bych do kolonií, řekla Rita. Mají na vybranou. Jo, Sneženami, mi, abys chcípla hlady a kdo ví, co ještě, ozvala se Kora. To bych tě chtěla vidět. A vůbec dělají to kvůli nám všem, pokračovala Kora. Tak se to aspoň říká. Kdybych si nenechala podvázat vejcovody, mohlo to potkat i mě, bejt o 10 let mladší. Není to zase tak hrozný, moc se nepředřou. Jsem radši, že to dělá ona a ne já, prohlásila Rita a já otevřela dveře. Ve tvářích měli výraz žen, když vás za zády pomlouvají a uvědomují si, že jste je slyšeli. Rozpačitý, ale zároveň trochu vyzývavý, jako kdyby na to měli právo. Ten den na mě Kora byla milejší a Rita mrzutější než obvykle. Dnes bych navzdory Ritině nepřístupné tváři a sevřeným rtům měla chuť zůstat tady v kuchyni. Od někud z domu by mohla přijít Kora s prachovkou v ruce, Rita by udělala kávu, v domech velitelů je pořád k mání opravdová káva, sesedli bychom se kolem Ritina kuchyňského stolu a vykládali bychom si o různých těžkostech a bolestech, o nemocích, o našich nohách a zádech a o nejrůznějších zlomyslnostech, které nám naše těla jako zlobivé děti dovedou natropit. Jak jsem takovými řečmi dřív pohrdala. Teď po nich toužím. Aspoň je to řeč. Něco na způsob výměny. Nebo bychom probírali klepy. Marty lecos vědí, baví se spolu a předávají si dům od domu nepotvrzené informace. Stejně jako já, určitě poslouchají za dveřmi a mají oči všude. Občas jsem zachytila útržky jejich důvěrných hovorů. Narodilo se mrtvý. Nebo probodla ji pletací jehlicí rovnou do břicha. Nejspíš se užírala žárlivostí. Nebo mučivě tajemně udělala to štětkou na záchod. Šlo to jako po másle, i když bys asi řekla, že to musel cítit. Asi byl úplně namol, ale nakonec na to stejně přišli. Nebo bych Ritě pomohla s chlebem. Ponořila bych ruce do toho měkkého, vzdorujícího tepla, které tolik připomíná lidské tělo. Strašně toužím se něčeho dotknout. Něčeho jiného, než je látka nebo dřevo. Toužím spáchat dotek. Ale i kdybych o to třeba poprosila, Rita by to nedovolila. Měla by strach. Marty by se s námi neměli bratříčkovat. Slovo bratříčkovat nemá protějšek v ženském rodě, upozornil mě jednou Luke. Muselo by se říct sestřičkovat. Rád mluvil o takových drobnostech, o etymologii, o zvláštním užití slov. Vždycky jsem si ho dobírala, jaký je pedant. Přebírám lístky z Ritiny natažené ruky. Jsou na nich obrázky věcí, za které se dají vyměnit. 12 vajec, kus sýra, hnědá věc, která má představovat plátek masa. Dávám si je do kapsy na zip, kterou mám na rukávu, kde mám také uložený průkaz. Řekni jim, ať ti dají čerstvý vejce, připomíná mi. Ne jako minule. Jo, a ať je to kuře, ne slepice. Pověz jim, pro koho to je, tak ať si daj bacha. Dobře, slibuju. Neusmívám se. Proč je navádět k přátelství?

Vycházím z domu zadními dveřmi do zahrady, která je rozlehlá a upravená. Uprostřed trávník, vrba plačící je hnědy, kolem dokola jsou záhony. Tulipány na nich jsou červené, u stonku až tmavě rudé, jako kdyby je někdo řízl a teď se v těch místech začínaly hojit. Tahle zahrada je královstvím velitelovy manželky. Přes nerozbitné sklo svého okna jsem ji často pozorovala, jak tu klečí na polštářku. Světle modrý závoj přehozený přes široký zahradnický klobouk, vedle sebe košík s nůžkami a kusy drátu, aby se květiny držely zpříma. Hodně manželek má podobnou zahradu, aby mohly něco řídit, udržovat a opečovávat. Také jsem kdysi mívala zahradu. Vzpomínám si na vůně rozryté hlíny, na buclaté tvary cibulek v dlani, na plnost a suché šustění semínek mezi prsty. Čas přitom ubíhal mnohem rychleji. Někdy si velitelova žena nechá vynést ven židli a jen tak ve své zahradě sedí. Z dálky to působí jako mír. Teď tu není a já začínám uvažovat, kde může být. Možná šije v salonu, levou nohu položenou na stoličce kvůli artritidě. Nebo plete šálu pro anděly v prvních liniích. Někdy si říkám, že ty šály andělům vůbec neposílají, ale vypářou je a smotají znovu v klubka příze, aby se z nich dalo zase něco uplést. Možná ta práce slouží jenom k tomu, aby se manželky nějak zabavily a získaly pocit, že jsou užitečné. Přesto velitelově manželce tohle pletení závidím. Co závidí ona mě? Nemluví se mnou, pokud vyloženě nemusí. Jsem pro ně výčitka a nutnost.

Poprvé jsme stanuli tváří v tvář před 5 týdny, když mě sem přidělili. Strážný z předchozího umístění mě přivedl ke vstupním dveřím. V prvních dnech smíme chodit hlavním vchodem, ale pak už musíme používat zadní. Teta Lidie prohlašovala, že bojuje za hlavní vchod. Vaše postavení je čestné, říkala. Strážný za mě zazvonil, ale dveře se otevřely dřív, než mohl někdo zvonění zaslechnout a přispěchat. Musela číhat za nimi. Nezaměnitelná, v dlouhých, šmolkově modrých šatech. Tak ty jsi ta nová, pronesla. Neustoupila stranou, abych mohla projít, ale stála ve dveřích a blokovala vstup. Chtěla mi dát na srozuměnou, že bez jejího svolení dovnitř nesmím. Ano, přikývla jsem. Nechte to na verandě. To patřilo strážnému, který mi nesl tašku. Byla to nepříliš velká červená vinilová taška. Měla jsem ještě jednu, se zimním pláštěm a teplejšími šaty, ale ta měla dorazit později. Strážný položil zavazadlo na zem a zasalutoval. V zápětí jsem za sebou zaslechla jeho kroky, jak odchází po chodníku, pak klapnutí branky a náhle mě přepadl pocit, jako by ode mě někdo odtáhl ochranou ruku. Na prahu nového domu si člověk připadá osaměle. Čekala, až auto nastartuje a odjede. Nedívala jsem se jí do tváře, ale tam, kam jsem dohlédla se sklopenou hlavou. Na silný modrý pas, levou ruku spočívající na slonovinové rukojeti hole, velké diamanty na prsteníku, který jistě býval pěkný a byl stále pěstěný, nehet na konci řady nateklých kloubů zapilovaný dojemně za oblené špičky. Jakoby se ten prst ironicky usmíval, jakoby si z ní tropil posměch. Tak snad, abys šla dál, řekla. Otočila se ke mně zády a belhala se halou. Zavři za sebou. Byla jsem sticha. Teta Lidie říkala, že nejlepší je odpovídat jen na přímé otázky. Snažte se do nich vcítit, nabádala nás s rukama prosebně sepjatýma, s tím svým nervózním a naléhavým úsměvem. Není to pro ně jednoduché. Tudy, pokynula mi velitelova manželka. Když jsem vešla do salonu, seděla už na židli, levou nohu položenou na stoličce s vyšívaným polštářkem, růže v košíku. Stála jsem před ní s rukama složenýma na břiše. Tak, vydechla. Držela cigaretu. Vložila si ji do úst a při zapalování sevřela rty. Ty cigarety koupila určitě na černém trhu, napadlo mě. A to mi dodalo naději. Takže je to žena, která si může dovolit porušovat pravidla. Ale co můžu nabídnout k výměně já? Toužebně jsem pohlédla na cigaretu. Pro mě jsou cigarety stejně jako alkohol a káva zakázané. Takže ten starý, jak se jmenuje, se na nic nezmohl, poznamenala. Ne, paní, řekla jsem. Z hrdla se jí vydral zvuk, který připomínal smích a pak zakašlala. To má teda smůlu, ucedila. Tohle je tvoje druhé umístění, ne? Třetí, paní, řekla jsem. Takže to s tebou vypadá taky bledě. Ucedila a znovu se kašlavě zasmála. Můžeš se posadit, nezvykej si na to, ale tentokrát můžeš. Posadila jsem se na okraji jednoho křesla s tuhým opěradlem. Nechtěla jsem se příliš rozhlížet po místnosti, poněvadž jsem nechtěla budit dojem, že ji neposlouchám. Její tvář se teď nacházela ve stejné rovině jako moje. Měla jsem pocit, že ji odněkud znám, nebo na ní aspoň bylo něco povědomého. Spod závoje jí vykukovaly vlasy. Byly stále ještě blond. Obočí měla vytrhané do uzonkých obloučků, které jí dodávaly výraz neustálého překvapení, rozhořčení nebo zvědavosti, jaký mívají vylekané děti. Její oči měly neměnou, nesmlouvavě modrou barvu letní oblohy zapoledního žáru. Onu modrou, která člověka vykazuje do patřičných mezí. Od koutků úst se jí táhly dolů dvě rýhy. Brada mezi nimi byla sevřená jako pěst. Chci tě vídat co nejméně, prohlásila. Počítám, že ty mě taky. Neodpověděla jsem, protože souhlas by působil urážlivě a nesouhlas zase jako odporování. Vím, že nejsi hloupá, pokračovala. Nadechla se a vyfoukla kouř. Četla jsem tvůj spis. Pokud jde o mě, chápu to jako obchodní transakci. Ale když mi někdo dělá problémy, dělám je i já jemu. Rozumíš? Ano, paní. Přikývla jsem. Neříkej mi paní, ozvala se popuzeně. Nejsi Marta.
Neptala jsem se, jaký mám tedy oslovovat, protože mi bylo jasné, že doufá, že nebudu mít příležitost oslovovat ji vůbec nijak. Byla jsem zklamaná. Tenkrát jsem z ní chtěla mít starší sestru, mateřskou bytost. Někoho, kdo by mě chápal a chránil mě. Manželka v mém předchozím umístění trávila většinu času v ložnici a Marty si šuškali, že pije. Přála jsem si, aby tahle byla jiná. Chtěla jsem mít pocit, že bych ji na jiném místě a v jiné době, v jiném životě měla ráda, ale už teď mi bylo jasné, že bych ji ráda neměla a ona mě jak by smet. Zamáčkla nedokouřenou cigaretu v malém šnekovitém popelníku na stolku vedle židle. Udělala to rozhodně. Jediným bodnutím a zatlačením a nikoli řadou elegantních ťuknutí, jak to ráda dělávala většina ostatních paniček. A pokud jde o mého manžela, řekla, je to zkrátka můj manžel. Chci, aby v tomhle směru bylo naprosto jasno, dokud nás smrt nerozdělí. Na pořád. Ano, paní, přikývla jsem, znovu jsem zapomněla. Dřív existovaly panenky, které mluvily, když jim člověk zatahal vzadu za šňůrku. Napadlo mě, že mluvím jako oni. Monotónním hlasem panenky. Nejspíš měla z toho chutí vlepit mi facku. Můžou nás být, najde se k tomu v písmu precedens, ale žádným nástrojem, jenom rukou. To je jedna z věcí, za které jsme bojovali. Poznamenala velitelova manželka a sjela pohledem na své prsty s naběhlými klouby, ověnčené diamanty, a já si náhle vzpomněla, odkud ji znám. Poprvé jsem ji viděla v televizi, když mi bylo 8 nebo 9 let. Bylo to v neděli ráno, to matka vždycky dlouho vyspávala. Za to já vstala brzy, šla jsem k televizi v její pracovně a přepínala kanály, jestli někde nedávají kreslené pohádky. Když jsem žádnou nemohla najít, sledovala jsem chvíli pořad Hodina evangelia pro malé dušičky, kde se vyprávěly příběhy z Bible pro děti a zpívaly se zbožné písně. Jedna z vystupujících žen se jmenovala Serena Joy. Zpívala hlavní soprán. Byla to drobná, popelavě světlá blondýna s tupým nosíkem a obrovskýma modrýma očima, které při zpěvu obracela v sloup. Dovedla se usmívat a plakat zároveň. Po tváří vždy půvabně stékalo pár slziček jako na povel, když jí hlas stoupal k nejvyšším tónům, rozechvěle a nenuceně. Teprve později se dala na jiné věci. Žena, která přede mnou seděla, byla Serena Joy. Nebo jí kdysi bývala. Bylo to tedy horší, než jsem předpokládala.

Kanadská autorka Margaret Atwoodová nám nepředkládá jen kritický obraz společnosti, ve které se cosi zvrtlo, ale především příběh lidského jedince, jenž je touto deformací postižen a odmítá se s ní smířit. Napsala Ladislav Nať o příběhu služebnice, románu Margaret Atwoodové, který po dalších 15 pozdních večerů budeme číst na pokračování. Četbu připravila Petra Hinčíková a účinkuje Barbora Goldmanová v režii Radima Nejedlého. A je na bíle dni, že jde o příspěvek k našemu filmovému létu, které letos můžete s námi prožívat a také se ho aktivně účastnit hlasováním o nejlepší český film všech dob. Zatím v naší anketě vedou z 50 filmů Všichni dobří rodáci Vojtěcha Jasného, ale všechno je teprve na začátku, tak neváhejte a hlasujte. No a samozřejmě hlavně poslouchejte naše vysílání. Třeba zítra po 9. hodině začne naše putování po nejstarších českých kinech. Jsou to první výlety s Vltavou, pravda trochu netradiční, ale pokud se rozhodneme navštívit kino, ve kterém se promítá už více než 100 let, je to regulérní poznávací cesta, co říkáte. A navíc spojená s filmovým zážitkem. V České republice je v provozu nejméně 20 kin, v nichž se nepřetržitě promítá minimálně od roku 1926. A tak s prvními letošními výlety s Vltavou se v rámci filmového léta podíváme do 5 z nich, vypravíme se tak do biografu v Modřanech, do pražské Lucerny, do jihlavské Dukly, do brněnské Lucerny a také do Sokolovského domu ve Vyškově. Tak pokud vám to teplota ve vašem obydlí dovolí, pěkně se na to vyspěte, ale pokud z tohoto důvodu spát nelze, pak vám rádi budeme dělat společnost i nadále. Daniela Čermáková se sice loučí od vltavského mikrofonu, ale ještě zve k poslechu půl hodiny české soudobé hudby a pak po půlnoci ruku v ruce se stanicí Český rozhlas D-dur to bude italské, anglické, francouzské i německé baroko, Bach, Händel, Rameau, Purcell, Vivaldi. Tak dobrý poslech a krásný, vydařený celý následující týden, milí posluchači.

Pořad Soudobá hudba na stanici Vltava, u jehož poslechu vás vítá Jan Hlaváč, dnes přináší díla hudební skladatelky Sylvie Bodorové. Kompozici začala studovat v Bratislavě a pokračovala na Janáčkově akademii muzických umění v Brně, kde byla absolventkou Ctirada Kohoutka v roce 1979. Od roku 1981 se zúčastnila také kompozičních kurzů v Sieně. Krátce působila pedagogicky na Janáčkově akademii muzických umění v Brně a současně se věnuje výlučně skladatelské tvorbě. Ve skladbách kombinuje modalitu s tonalitou, dbá formální přehlednosti a komponuje převážně komorní skladby. Proměny země je svita pro flétnu, hoboj, violončelo a klavír od Sylvie Bodorové z roku 1976. My si ji poslechneme v podání Vítězslava Drápala na flétnu, Jana Molingera na hoboj, Aleny Vigašové na violončelo a Elišky Veličkové na klavír.

Dozněla svita s názvem Proměny země. Pro flétnu hoboj, violončelo a klavír od Sylvie Bodorové. Hráli na flétnu Vítězslav Drápal, na hoboj Jan Molinger, na violončelo Alena Vigašová a na klavír Eliška Veličková. Z tvorby Sylvie Bodorové zazní ještě smyčcový kvartet Jednovětý v podání Stamicova kvarteta.

0: Dozněl smyčcový kvartet jednovětý od Sylvie Bodorové. Hrálo Stamicovo kvarteto. Končí pořad Soudobá hudba, který pro vás připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.
1: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, ve včerejší návštěvě jsme se blíže seznámili s výběrem významných nahrávek Christophera Hagwooda. V dnešním pořadu se budeme věnovat další významné osobnosti z oblasti stylové interpretace hudby baroka a klasicismu, kterou je Trevor Pinnock. Pinnock stejně jako Hagwood patří ke generaci hudebníků, které se podařilo proměnit původně okrajové hnutí v respektovaný a široce přijímaný interpretační směr. Jejich životní dráhy navíc vykazují pozoruhodné paralely. Oba začínali jako čembalisté v Akademii svatého Martina v Polích a na počátku 70. let založili vlastní soubory historických nástrojů, které se brzy zařadily ke světové špičce. Po více než 3 desetiletích intenzivní koncertní a nahrávací činnosti pak předali jejich vedení svým nástupcům, kteří v jejich práci úspěšně pokračují dodnes. Trevor Pinnock se narodil 16. prosince 1946 v Canterbury v Anglii. V 19 letech získal stipendium na Královskou hudební akademii, kde studoval hru na varhany a čembalo. Velkým vzorem pro něho byl nizozemský čembalista a varhaník Gustav Leonard. Dráhu profesionálního hudebníka začal jako čembalista proslulého komorního orchestru Akademie svatého Martina v Polích. Prvním Pinnockovým samostatným projektem se stal roku 1965 soubor Galliard Harpsichord Trio, který založil spolu s flétnistou Stevenem Prestonem a violončelistou Antonym Pleatem, tehdy ještě na moderní nástroje. O 2 roky později debutoval jako solista na čembalo. Z členů Galliard Tria sformoval roku 1973 svůj proslulý soubor historických nástrojů The English Concert, zpočátku těleso o 7 hráčích. O rok později debutoval Pinnock se svým souborem na festivalu English Bach Festival v Londýně s čembalovými koncerty Bachových synů. Z programu tohoto koncertu také vyšla následující rok jejich první nahrávka. V roku 1978 získal exkluzivní smlouvu s firmou Deutsche Grammophon pro její značku Archiv Produktion, specializovanou na starou hudbu. Podobně jako Hagwood, také Pinnock vedl svůj soubor nejčastěji od čembala, jak to ostatně bylo obvyklé i v 18. století. Charakteristický zvuk souboru The English Concert i jeho energickou a přitom mimořádně vytříbenou hru pod Pinnockovým vedením výborně reprezentuje nahrávka Koncerta Grossa D-dur opus 6 číslo 5 Georga Friedricha Händla, pořízená v rámci dnes již klasického kompletu Händlových Koncerty Grossi opus 6, vydaných roku 1982.

Vyslechli jsme Concerto Grosso D-dur opus 6 číslo 5 Georga Friedricha Händla. Soubor The English Concert řídil od čembala Trevor Pinnock. Jednou z prvních nahrávek Trevora Pinnocka se souborem The English Concert je soubor symfonií pro smyčcové nástroje a basso continuo Karla Filipa Emanuela Bacha. Je to analogová nahrávka z roku 1979. Svou průzračnou texturou, dramatickými kontrasty a jasnou artikulací patří tato nahrávka dodnes k nejpůsobivějším interpretacím těchto děl. Symfonii pro smyčcový orchestr a basso continuo číslo 1 G-dur nám zahraje The English Concert, řízený od čembala Trevorem Pinnockem.

dozněla symfonie pro smyčcový orchestr a basso continuo číslo 1 G-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. The English Concert řídil a čembalové continuo hrál Trevor Pinnock. Trevor Pinnock věnoval velkou pozornost také tvorbě Antonia Vivaldiho. Nahrál 4 kompletní sbírky koncertů, mezi nimi také slavný cyklus čtveroročních dob. Z těchto kompletů nyní vybíráme koncert D-moll pro dvoje housle, violončelo, smyčcové nástroje a basso continuo, který je 11. dílem ze sbírky Lestro Armonico opus 3. Solové party zahrají Simon Standage a Elizabeth Wilcock housle, Jaap ter Linden violončelo, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

To byl koncert D-moll pro dvoje housle, violončelo, smyčcové nástroje a basso continuo ze sbírky Lestro Armonico třetího opusu Antonia Vivaldiho. Účinkujícími byli Simon Standage a Elizabeth Wilcock housle, Jaap ter Linden violončelo, The English Concert řídil od čembala Trevor Pinnock.

Podobně jako Christopher Hagwood, i Trevor Pinnock nahrál téměř všechna stěžejní orchestrální díla Johanna Sebastiana Bacha. Orchestrální svitu číslo 3 D-dur nahrál již roku 1978, tedy ještě analogovou technologií. Patří k prvním Pinnockovým projektům pro archiv Produkcion. Již u tohoto raného snímku můžeme obdivovat vytříbenou hru ansámblu. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Dozněla svita pro orchestr číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha. The English Concert řídil Trevor Pinnock, který hrál zároveň i čembalové kontinuo. V předchozích skladbách jsme slyšeli Trevora Pinnocka na čembalo pouze jako hráče basa kontinuo.

V následující skladbě od Jeana Philippa Rameaua budeme mít příležitost slyšet jej také jako solistu. Rameau v cyklu z Pièces de Clavecin en Concert je poměrně vzácným příkladem barokní komorní hudby s obligátním čembalem. Zároveň to jsou jediná dochovaná komorní díla Jeana Philippa Rameaua. Virtuózní čembalový part je v nich vedoucím hlasem, flétna a viola da gamba spíše doprovázejí. Z kompletní nahrávky pořízené roku 2002 pro firmu Channel Classics vybíráme koncert číslo 3. Hrají Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon viola da gamba.

Vyslechli jsme koncert číslo 3 pro čembalo, flétnu a violu da gamba Jeana Philippa Rameaua z cyklu Pieces de Clavecin en Concert. Jeho interprety byli Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon viola da gamba. V repertoáru anglického souboru samozřejmě nemůže chybět hudba Henryho Purcella. Ódu s názvem Camille Sons of Art, česky Pojďte synové umění, známou také pod názvem Óda k narozeninám královny Marie, napsal Henry Purcell roku 1694 na počest anglické královny Marie II. Stuartovny. Jde o velkolepé oslavné dílo pro solisty, sbor, orchestr a basso continuo, které se skládá z 9 částí. Vyslechneme jej v tomto obsazení. Jennifer Smith soprán, Michael Chance a Timothy Wilson kontratenor, Stephen Richardson bass, sbor a orchestr The English Concert řídí Trevor Pinnock. Nahrávka byla pořízena roku 1988.

To byla óda Henryho Purcella s názvem Camille Sons of Art, česky Pojďte, synové umění, neboli óda k narozeninám královny Marie. Účinkujícími byli Jennifer Smith, soprán, Michael Chance a Timothy Wilson, kontratenor, Stephen Richardson, bass, sbor a orchestr The English Concert řídil Trevor Pinnock.

Nyní dáme opět prostor Pinokově čembalové hře. Braniborský koncert číslo 5 D dur pro čembalo, flétnu, housle, smyčcové nástroje a basso continuo je jedním z prvních koncertů se sólovým klávesovým nástrojem. Jeho první verze pochází z roku 1719. My si nyní poslechneme známější revidovanou verzi z roku 1721 s rozšířenou kadencí. Sólové party přednesou Trevor Pinnock čembalo, Líza Beznosiuk příčná flétna, Simon Standage housle, The English Concert řídí Trevor Pinnock. Snímek byl nahrán roku 1982.

Dozněl braniborský koncert číslo 5 D-dur pro čembalo, flétnu, housle, smyčcové nástroje a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha ve finální verzi z roku 1721. Jeho interprety byly Trevor Pinnock čembalo, Líza Beznosiuk příčná flétna, Simon Standage housle, The English Concert řídil Trevor Pinnock. Trevor Pinnock vytvořil vynikající nahrávky i v hudbě období klasicismu. Z díla Josefa Haydna nahrál pozoruhodný soubor